0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep, Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bez ní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

Tina Turner vám dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Les Défenses rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel Gott Pretty Woman

I následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O. Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i vezdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůdčí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Roy Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashville a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. V roce 2006 se Helena Vondráčková a Karel Gott potkali na Mezinárodním festivalu populární hudby v polských Sopotech s Heleninou letitou a věrnou kamarádkou a určitě nejoblíbenější polskou zpěvačkou všech dob Marilou Rodovič, s italským zpěvákem Drupim a s řeckým bohatýrem těžké váhy, rozevlátého Vousu a démonického zjevu Demisem Russelsem. Helena si tam určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Russelse a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Déšť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis, dozní, řeknu vám toho o Demisovi Russelsovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kilo. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě. Demise Rousseause odešel do muzikantského nebe v roce 2015 ve věku 68 let.

Demis Roussos vám dospíval píseň Goodbye My Love, Goodbye z roku 1973. O rok později tuhletu písničku zařadil do svého repertoáru Karel Gott a nahráli s borovcovým textem Teď růže k vám jdu krást. Že bych byl fanouškem kanadského zpěváka a skladatele libanonského původu Paula Anky, to nemůžu říct. Pochopitelně jsem ho znal, ale že bych byl jeho fanouškem, to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval píseň Diana, která ho celosvětově proslavila, když mu bylo 16 let. Diana to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 2 roky starší Diane Jaroub, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti, prostě babysitter. Ze 2 manželství má Paul Anka 5 dcer a 1 syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Elíša, Amália a Antea. Poslední jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu, s otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráku. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Otavy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životě. Cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné, kantilénovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený, ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou chansonnière

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme des Habitudes, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát jsem ji v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Juniora. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
3: Krásné odpoledne.
2: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
0: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké graffiti originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší. Ano, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdny mám
0: tropy.
1: Dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: Obchodního centra.
1: No, určitě. Tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat. Dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko, no tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu, a ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že jo, to se možná taky pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju, já si to taky pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat, víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohleto, a dobře, tak řekněme přicmrdávat, no ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
4: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsionem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. No tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
4: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte Vimra.
5: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte Vimra.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
4: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte!
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
5: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
6: Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
7: A co? Přijel jsem ze Skotska.
6: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
7: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo. Budeme tančit.
6: Promiňte, ale já se Skotama netančím.
7: Ale se Skotkama jo, snad.
5: Tak si nějak dohodněte.
4: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
7: Počkejte, to jsou vaše gardedámy.
6: Ne, garderoběři.
4: Nenapadat.
5: Nebo padat.
7: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
6: Jo.
7: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
6: Ano, já jsem Karel.
7: Jiřina. Tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
6: No tak to už vůbec ne teda.
7: No tak děvče, no.
6: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
7: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
6: Ano.
7: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten pod... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
6: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Wimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Wimr dal. No to, počkej, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš. Ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... Hodnotného vymrdal, jako Jirka vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on takhle, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice.
1: Mě by to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Wimr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homo, a dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte no. A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučeravá se zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo.
4: No.
3: Děláte moonwalk, tu chůzi pospátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano,
3: dobře.
4: No, tak to ať si posluchači nechají jako překvapit, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: No. Já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní, s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, pohodne a Peťo, já vás zdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách. Čau Peťo.
4: Děkuju.
7: Já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem tak si jo, to. Tak jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, tady Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nasledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si přál Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Mám ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak to jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte. Jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník Zdenka taneční.
10: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
11: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka. Ano. A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
12: Jo.
11: Jo? Čili já jako sedím, jo?
12: Jo. Smím prosit.
11: Cože, co?
12: Smím prosit.
11: Co se?
10: Smím prosit?
11: No kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se...
10: Aha, jo, za to. Smím prosit?
11: Ano. No, už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo? Ano. S dámou.
10: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky, já bych řekl, že...
12: Karle, s vámi je mi hezky vždyc.
10: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
11: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo, jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo.
10: No jak pokračujte, já už dál nevím.
11: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba, že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Aha. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
10: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
11: No ale dál třeba něco.
10: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
11: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Já... Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Ještě jednou podívejte.
10: Máte nádherný dudy.
12: Teď jste mě teda přimrazil.
10: To jsou pravé skotské?
12: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošli rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte, 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo, to není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená. Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Ty Luděk je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Já poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance, tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě nezapomene.
0: A samozřejmě,
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou jako k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
0: To je
2: docela režisér
0: dost,
2: František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý, já to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo, je to celý. Je to dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů,
0: celé spektrum.
3: Takže,
2: no, opravdu, tehdejší. Ani, abych někoho na nikoho nezapomněl,
5: no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mně se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne, nespomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky. On tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a ty to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou? On říká, to je jedno. A on to takhle sní. My jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselej, vtipnej jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipnej, jo? Doma takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta Soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tínku, prosím tě, no tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen. Nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no? To byste posluchači mohli pro nás hlasovat. Já se chci slyšet.
7: Tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím. Hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Přitom to je shoda křesních jmen Petr a Pavel.
1: Děkujeme.
2: Jsme tu všichni.
1: Samozřejmě, díky.
2: Povídejte.
0: Tak si dáme Petříka.
2: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
2: My vás.
1: Dobrý den.
3: A když tak hezký Urvínek zažadonil, ale on, i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
4: Je, ty máš dobrý vkus.
2: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
4: Díky.
2: On ten Urvínek byl takový, na city to zahrál hezky, že?
1: Ano, ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Urvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
4: Ano, takový letu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže... tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den. Standa Zeměk vás, pánové, oba dva zdraví.
2: Nazdárek, dobrý den.
5: A? Paule a pane Jablonský, já bych to radši dokončit Novotnýho.
2: No, jo, to na vás.
4: No.
2: Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
1: Dobrý
6: a
1: den.
6: Já bych si přála toho Hurvínka.
2: No dobře, píšeme si hlas.
4: Lida má taky vkus.
6: On je hodně šikovný.
2: Tak jo, děkujeme.
4: Děkuju.
2: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
4: No jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
2: Dobré odpoledne.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
1: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
7: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
2: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
1: Děkuji.
2: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
4: No, jsem nevyhrál.
2: Petr Novotnýho převálcoval doslova.
4: A já to Petrovi přeju.
2: Jo.
4: On je taky docela vtipný. Vytaťul.
1: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak, pojďme Petra Novotného.
2: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
4: Jo.
8: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumějí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nima já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil v taký vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Kam jsem neměl chodit? Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni se tom domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, to by moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby jsem jim potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou? A to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastním očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází.

0: veľké, pekne sa to tam chytnul, to už ste pochopili z názvu. Optimistenko. Můžete třikrát hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí sviní, kde se pohybuju, říkaj. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, dám.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Urvínkem
2: souboj.
3: Taky.
2: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír, Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník. Zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prým a bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové, jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych přála Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bude pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Lustvý silák je taky dobrý.
1: Že jo, tak
3: no,
1: si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
7: tak.
6: Ale taky je důležitá střídmost
7: tak.
6: Ve stravě a hlavně pití
7: tak,
6: střídmost.
7: Tak. O čeho máte ten červený nos?
6: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porák polehává.
7: Nemocná?
6: Ne, líná.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem dolar.
8: Myslela, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi, prosím, já nejsem si...
8: Já
7: mám syna v písku. On je
1: to je finále a tečka za dnešní humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, čili Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň a Plzeňský kraj postaví nový hospic. Většinu investic ponese kraj. Provoz na hlavním tahu v Plané na Tachovsku omezí oprava křižovatek. Čekejte zataženo, lokální přehánky a teploty do 23 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Zastupitelé Plzeňského kraje jednomyslným souhlasem napříč politickými stranami udělali první krok ke stavbě hospice v okrajovém plzeňském obvodu Malesice. Schválili dohodu mezi krajem a Plzní o společné stavbě zařízení. Plzeň už na nový hospic vyčlenila téměř hektarový pozemek v Malesicích a prozatím přislíbila 50 milionů korun. Náklady se odhadují na 300 až 350 milionů. Přesná částka bude jasná až z architektonické soutěže, kterou bude muset teprve kraj vyhlásit. Většinu nákladů na stavbu by měl nést Plzeňský kraj. Se stavbou by chtěl začít v roce 2028, jak řekl náměstek pro investice Tomáš Soukup z hnutí ANO. Plané na Tachovsku začala oprava tří křižovatek na hlavním tahu. Na více než půlkilometrovém úseku je zavedená kyvadlová doprava. Na vedlejších komunikacích pak budou muset řidiči využít krátké objízdné trasy. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: V rámci rekonstrukce dojde k obnově povrchu vozovky v celém úseku. Dále budou obnoveny komunikace pro pěší a provedené rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení. Nejvýznamnější změnou pro řidiče bude úprava průsečných křižovatek, které budou doplněny o světelná signalizační zařízení pro dynamické řízení provozu.
1: Práce potrvají do druhé poloviny října. Vláda schválila návrh zákona o zrušení koncesionářských poplatků. Český rozhlas a Česká televize by podle něj měly příští rok dostat ze státního rozpočtu dohromady o 1 400 000 000 korun méně než letos. Ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů si od změn slibuje vyšší tlak na efektivitu obou médií. To ale kritizuje vedení obou médií i sněmovní opozice. Třeba podle zástupců ODS, hnutí STAN, KDU, ČSL nebo Pirátů jde o přímý zásah do nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Představitelé Karlovarského kraje se chtějí ve druhé polovině týdne sejít se zástupci ministerstva obrany. Diskutovat s nimi chtějí o převodu Karlovarského letiště z vlastnictví kraje do vlastnictví českého státu. Podle náměstka hejtmana Martina Hurajčíka z hnutí ANO tím pokračuje záměr, který v květnu oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. S případným převodem terminálu na stát a českou armádu už souhlasili také krajští zastupitelé, potvrdil Martin Hurajčík.
3: Zastupitelé Karlovarského kraje odsouhlasili pokračování jednání o převodu letiště na stát, respektive na ministerstvo obrany, a vlastně základ toho jednání z body, které chceme, aby byly zachovány, jako je civilní provoz letiště, status mezinárodního letiště, aby jsme měli vlastně vliv na samotné civilní fungování letiště. Sport.
1: Fotbalisté Uruguaye zahájili mistrovství světa remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. I ve druhém utkání skupiny H se zrodil nerozhodný výsledek. Úřadující evropští šampioni Španěle hráli s debutantem z Cabo Verde bez branek. Belgie remizovala s Egyptem 1-1. Basketbalisté Nymburka získali svůj 21. ligový titul. V rozhodujícím sedmém finále play-off porazili Pardubice v pražské hale na Královce 91-74. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
0: Počasí.
1: Ráno a dopoledne se bude od západu dále zatahovat. Odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Zcela výjimečně se může objevit bouřka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách bude maximálně 20. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout. A bio je na jedničce, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně na Rokycanské třídě ve směru na Prahu pozor na omezení, není možné odbočit do nákupní zóny, objízdná trasa je vyznačena.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zprávy v podání Štěpánky Zíkové skončily 5 minut po 5. hodině. Vítáme vás do nového dne. Dneska je úterý s datem 16. června 2026. Ať se vám dneska daří. Otevírací střecha, specifický design, množství technologických vymožeností. Stadion v Atlantě rozhodně nepřehlédnete. A ve čtvrtek na něm čeká české fotbalisty důležitý zápas mistrovství světa. To je téma, které otevřeme za chvilku. Ještě předtím vám zpívá Turbo nebo třeba Petr Novák.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Na kterou stranu se otáčí země koule?
1: Na pravou.
2: Na levou.
3: Dopředu.
4: Na sever.
5: Dozadu.
6: Nahoru.
7: Dolů.
8: Okolo svý osy takhle a ještě takhle. Že takhle okolo té osy, jak je takhle, že se otočí za 24 hodin denně a pak takhle.
9: Na jih.
10: K Africe.
11: Na západ.
12: A

0: Právě Český rozhlas Plzeň. Hezké ráno přejeme v 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Během rána a dopoledne se bude od západu dále zatahovat, odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť, zcela výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty je mezi 20 a 23 stupňů Celsia, na horách do 20 stupňů, mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout. Biometeorologická zátěž je dneska mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 21 minut. Čeští fotbalisté se chystají na svůj možná klíčový zápas mistrovství světa. Budou bojovat o naději na postup ze skupiny. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která také na úvod turnaje nebodovala. Z Dallasu se Češi přesunou do Atlanty, kde budou hrát na futuristickém stadionu.
1: Atlanta's $1.5 billion architectural marvel and a global game changer in stadium design.
2: V dokumentu Constructify se mluví o architektonickém divu, globální inovaci v designu stadionů a také o odhadované ceně projektu, který byl dokončený v roce 2017 za víc než 1,5 miliardy dolarů.
3: Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zase z jiný planety.
4: Jestli se nepletu, tak Atlanta patří k jednomu z nejkrásnějším stadionů na světě.
2: Těší se na futuristickou stavbu fyzioterapeut Martin Janoušek a reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Stadion vypadá zvenku jako poskládaný z hranatých geometrických tvarů a jednou z jeho mnoha inženýrských vymožeností je zatahovací střecha. Po otevření 8 dílů vypadá ze zhora jako květina s kruhovým otvorem. Na utkání českých fotbalistů s jeho africkým soupeřem by mohla být zavřená.
4: Tak co mám informace, aby tak mělo být?
2: A Martina Janouška doplňuje Jaroslav Zelený.
3: Já si myslím, že by to třeba bylo ku prospěchu věci, protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro.
2: Multifunkční stadion využívají tým amerického fotbalu Atlanta Falcons a také fotbalové mužstvo Atlanta United. Na tribuny se vejde víc než 75 tisíc diváků a fanoušci můžou třeba opakované záběry nebo reklamy sledovat pod kruhovým otvorem zatahovací střechy, kde je obrovská prstencovitá obrazovka. Další z mnoha technologických prvků stadionu. A i hráči vnímají velkolepost těchto arén ve Spojených státech.
3: Máte nádherný stadiony, ne třeba primárně pro fotbal, ale ten sport tady, i když třeba jiný, tak lidi jsou zvyklí sledovat a my tam teďka na těch stadionech můžeme vystoupit a být toho součástí.
2: Říká český fotbalový reprezentant Jaroslav Zelený.
3: A myslím si, že není tolik zemí, kde můžete mít takovýhle obrovský a krásný stadiony, takže tohleto mistrovství určitě v tomhle je z mýho pohledu takový neunikátní, ale pro celkovou atmosféru super, protože opravdu se tam vejde spoustu lidí. Z mýho pohledu je to určitě super, že takovýhle stadiony jsou k dispozici.
2: A česká fotbalová reprezentace se na stadionu v Atlantě pokusí ve čtvrtek vybojovat na světovém šampionátu důležitou výhru nad Jihoafrickou republikou. Z Texasu, Mirko Vasejč, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dnes je poslední den, kdy mohou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili pouze situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Případné rozšíření těžby písku ve Vejprnicích na severním Plzeňsku dnes projedná Plzeňský kraj s veřejností. Své dotazy a připomínky mohou občané položit v sále krajského zastupitelství ve Škroupově ulici v Plzni v 15:30 odpoledne. V Západočeském muzeu v Plzni dnes podvečer slavnostně vyhlásí ceny Hanuše Zápala. Jedná se o 6. ročník soutěže o nejlepší a jedinečné novostavby, které vznikly v Plzni za poslední 4 roky. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií. Reagovali tak poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili také Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saudské Arábie s Uruguayí skončil 1-1. A dnešní počasí zpočátku se bude od západu zatahovat, odpoledne očekáváme od západu lokální přehánky nebo slabý občasný déšť, výjimečně se objeví i bouřka a nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 3. třídy na trase Slatina Chanovice na Klatovsku se opravují vozovky a platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ikonický most Rechle u Modravy byl stavěn v letech 1799 až 1801 jako součást Vchynicko-Tetovského kanálu. Za chvilku vám řekneme víc z jeho historie. Teď vám zpívá Anna K. a jsou 3 minuty po 17:30.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Snad každý, kdo navštíví Šumavu, se musí zastavit u legendárního dřevěného mostu posazeného na kamenných pilířích. Radlový most rychle u Modravy dneska přejíždějí pouze cyklisté a přecházejí pěší turisté, ale ještě na začátku 50. let tu jezdila auta, především ta vojenská, protože to byla jediná silnice spojující Srní a Modravu. A most sloužil ještě svému původnímu účelu, tedy k zadržování plaveného dříví. A Iva Kokešová a Jan Dvořák vám právě teď řeknou víc.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Most Rechle u Modravy byl stavěn v letech 1799 až 1801 jako součást Vchynicko-Tetovského kanálu. Návrh na jeho stavbu vypracoval inženýr Josef Rosenauer a jeho hlavním účelem nebylo propojovat oba břehy Vidry pro snadnější překonávání řeky, ale zadržovat plavené dříví.
3: Název Rechle vychází z německého slova rechen, tedy hrábě. A říkalo se mu tak proto, že na principu hrábí fungoval celý systém zadržování nařezaných polen, která se plavila z lesů nad Modravou až sem, kde se následně pouštěla do Vchynicko-Tetovského kanálu.
2: Fungovalo to tak, že na kraji dřevěné mostovky byly otvory. Do nich se v případě potřeby zasouvala dřevěná bydla, která se zapíchávala do dna. Bydla vytvořila bariéru, která propustila vodu, ale plavené kusy dříví zadržela. Na mostě pak stáli dělníci, kteří dalšími bydly posunovali zadržovaná polena do kanálu.
3: Práce to byla dost těžká a nebezpečná, zvláště když musel některý z dělníků sejít z mostu na zadržovaná polena, aby je uvolňoval. A právě to se stalo i na jaře roku 1951.
2: Tehdy byl na Modravském polesí forštem Vladimír Korecký, poslední lesník, který v Vchynicko-Tetovský kanál využíval k tomu, k čemu byl inženýrem Rosenauerem postaven, tedy k plavení dříví. A tak ten rok měl, jako vždy, připraveno dříví v potocích, aby až začne tát sníh, mohlo být puštěno po proudu.
3: Jenže to jaro bylo tání velmi rychlé a připravené dříví vzala voda najednou. Rechle na Modravě byly připraveny a začaly zadržovat polena, která po vidře připlula. Jenže dělníci je nestačili posílat dále do kanálu a najednou byly u mostu stovky dřevěných klád.
2: Dřeva bylo tolik, že hradba z nich vytvořená dosahovala výšky mostu. Celou situaci velmi nervózně sledovali i vojáci pohraniční stráže, kteří začali nutit foršta Vladimíra Koreckého k tomu, aby hrabla rozřezal a dříví poslal do Vidry.
3: Vojáci chtěli zachránit most za každou cenu. Bylo to totiž v době, kdy ještě neexistovala asfaltová silnice, po které se na Modravu jezdí dnes. Ta byla vybudována až v roce 1953 a Hradlový most byl strategickou stavbou.
2: Vladimír Korecký se tak dostal do těžké situace, kdy hrozilo poškození mostu, což by šlo na vrub jemu a mohl by se dostat před soud. Pokud by ale pustil dříví do Vidry, ztratili by ho navždy a způsobil by tak národohospodářskou škodu, za což by se pravděpodobně dostal před soud také, tedy v obou případech mu hrozil kriminál.
3: Vedoucí lesník tlaku vojáků odolal a bydla neprořezal. Nahromaděné dříví se nakonec podařilo poslat do plavebního kanálu, a to bez poškození mostu a naštěstí i bez zranění dělníků.
2: Poslední plavení dříví tu proběhlo v roce 1956. Pak už se dřevo odváželo nákladními auty. Most Rechle tak pozbyl svého významu a chátral. Když byla dřevěná mostovka v kritickém stavu, most byl stržen.
3: Až v roce 2000 ho správa Národního parku Šumava nechala znovu postavit, a to podle původních plánů. Věrná kopie sloužila více než 20 let, aby se v roce 2023 dřevěná část mostu obnovila znovu. Hradlový most tak dnes slouží hlavně návštěvníkům a je jednou ze zásadních atrakcí Šumavy.
1: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi. Rich girl, she buys her dreams.

0: Plzně pokračuje třetí ročník divadelního festivalu Pojď sem na divadlo. I na něj vás pozveme ještě do 6. hodiny během tipů pro volný čas.
1: Počasí.
0: Teď ale čerstvá data od plzeňských meteorologů. Ráno bude přechodně polojasno, dopoledne se bude od západu zatahovat. Odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty je mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu bude večer slábnout.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy. Český rozhlas Plzeň.

0: 5 hodin, 51 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni pokračuje třetí ročník divadelního festivalu Pojď sem na divadlo. Ve velkém sále Měšťanské besedy vystoupí pražský divadelní spolek Pojď na dosah s divadelní adaptací Oscarového filmu a světového bestselleru Pořád jsem to já. Představení začíná v 19 hodin a 30 minut a v hlavních rolích vystoupí Jitka Schneiderová a Zuzana Bidžovská. Mezinárodní festival Tanec Praha uvádí na plzeňské scéně Moving Station taneční představení O čem stromy nemluví. Začíná v 19 hodin a představí se ikona španělské taneční scény, duo Kiko López a Hector Placa. V divadle Jekatila v Plzni začíná muzikálový festival Na scénu. Seznámí diváky s mladými talenty muzikálových škol a nabízí kurzy, přednášky a besedy ze světa muzikálu. Součástí je i rapový muzikál studentů JAMU z Brna s názvem Svět se zbláznil. Začíná v 18 hodin na malé scéně. Hudební skupina Mutanti hledají východisko, vystoupí od 20 hodin v plzeňském Zachspavu. Alternativní hiphopová kapela patří k výrazným jménům české elektronické a experimentální hudební scény. 100 let od vzniku slavné loutkové postavičky Hurvínka připomíná rozsáhlá interaktivní výstava Hurvínek 100 z Plzně do Plzně. Návštěvníci se v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni seznámí s historií Spejbla a Hurvínka i jejich cestou do světa. Otevřeno je mezi 10. a 18. hodinou. No a v jezuitském kostele v Klatovech proběhne od 18 hodin zádušní mše za popravené ve spáleném lese v roce 1942. Celebrovat bude hlavní kaplan armády České republiky Jaroslav Knichal.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Radioservis představuje
4: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
5: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: Ještě dnes mohou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Hospodaření Plzeňského kraje loni skončilo schodkem přes 350 milionů korun. Je to méně, než kraj předpokládal. Ráno bude přechodně polojasno, dopoledne se bude zatahovat, odpoledne čekejte lokální přehánky a teploty do 23 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Už jen dnes mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dříve odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Tajemník Ovocnářské unie Roman Chaloupka říká, že kvůli mrazu utrpěli tradičně broskvoně a meruňky. Co ho ale překvapilo, je velké poškození jabloní.
7: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněno i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
6: Podle Romana Chaloupky hlásí pěstitelé jabloní v některých lokalitách propad úrody až o 80%. Schodkem více než 350 milionů korun skončil závěrečný účet Plzeňského kraje za minulý rok. Včera ho jednohlasně schválili krajští zastupitelé. V původním rozpočtu přitom kraj počítal s deficitem přes 2,5 miliardy korun. Nižší saldo hospodaření je výsledkem úspor ve veřejných zakázkách a také přeložením některých investičních akcí do dalšího roku, říká náměstek pro ekonomiku a majetek Pavel Strolený za ANO.
8: Byly to vesměs dokončovací věci ve školách. Já když se jenom tak vzpomenu, tak to byla stavební průmyslovka, která se překládá do roku 2026. Jsou to věci týkající se zateplení a případně energetického zabezpečení. A jednak se některé výběrové řízení třeba opakovaly kvůli tomu, že tam nebyly splněny ty naše podmínky, to znamená, že se tam všechny peníze neutratily.
6: Opozice v několika příspěvcích závěrečný účet kritizovala s tím, že kraj uskutečnil pouze menší část kapitálových investic. Městský úřad Tachov udělal další krok k otevřenějšímu úřadu pro všechny skupiny obyvatel. Nově zde zavedli specializovanou tlumočnickou službu Tichá linka, která zajišťuje plnohodnotnou a bezbariérovou komunikaci pro občany se sluchovým postižením. Službu provozuje zavedený poskytovatel sociálních služeb Tichý svět. Podrobnosti najdete na webu města Tachov. Ve svatovícké katedrále na Pražském hradě požehnali novým varhanům. Na nástroj se složili ve sbírce tisíce dárců.
9: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
10: Se posaďte klidně.
9: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovícké varhany.
11: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 800 a 12 haléřů.
9: Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
6: Španělští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kapverdami 0-0. Souboj Belgie s Egyptem skončil 1-1, stejně jako duel Saudské Arábie s Uruguají. Fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa s Íránem 2-2. Etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli korupční kauze Karvinou z šance ligy. Důvodem je ovlivnění 3 utkání v nejvyšší soutěži z roku 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Počasí. Ráno bude přechodně polojasno, dopoledne se bude od západu zatahovat. Odpoledne čekejte lokální přehánky nebo slabý déšť, objevit se může i bouřka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 17 až 20. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
12: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
13: Sponzorem pořadu je
14: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
15: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
6: V Tachově v ulici Panenská pozor na stavební práce, vozovka je zúžena na 2 jízdní pruhy. Částečná uzavírka potrvá do konce července. Přejeme šťastnou cestu.
15: Zelená vlna, známe lepší cestu.
16: Úterý 16. června na hodinách 5 minut po 6. hodině. Přejeme vám příjemné ráno. Už za chvilku se vypravíme za fotbalisty plzeňské Viktorie, kteří odstartovali svoji letní přípravu. Trenér Martin Hyský nám představí svoje plány a chystané novinky v týmu.
17: Bavíme se o tom, že chceme zkvalitnit ještě ofenzivu, to znamená přivést křídlo a přivést ještě jednoho obránce.
16: Říká Martin Hyský a za okamžik nám také poví o nejčerstvější posile na pozici záložníka. Teď nás ale čeká snídaně v trávě, tak dobrou chuť.
15: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, s naším dnešním dopoledním hostem si popovídáme o dárcovství krve. Doktorka Petra Šlechtová z transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Plzeň nám řekne, jaká je aktuální situace se zásobami krve v našem regionu a které krevní skupiny jsou nejvíce potřeba. Jak často může člověk krev darovat a má paní doktorka v paměti nějaký příběh, kdy darovaná krev někomu zachránila život? Zeptáme se po 10. hodině. Teď je 6 hodin a 12 minut a je to kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Jandasuk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 centimetrů. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety, v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou šedesátku má sportovní legenda.
4: Máme za to.
3: Trojnásobný olympijský vítěz.
5: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
3: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.

0: Plzeňském kraji je dneska ráno většinou polojasno, teploty mezi 3 a 6 stupni Celsia, na Šumavě až 10 stupňů, v údolích kolem nuly. 6 hodin 18 minut, to ukazují hodiny.
1: Počasí.
0: A co počasí udělá dál? Ráno bude přechodně polojasno, dopoledne se bude od západu zatahovat, odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia, mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, bude večer slabnout.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Díky za to, že jste s námi i v 6 hodin a 22 minut. Plzeňští fotbalisté se po dovolené opět sešli k tréninku. Třetí tým minulé sezóny nejvyšší soutěže bude mít v té nadcházející opět nejvyšší ambice a chce znovu hrát ligovou fázi evropských pohárů. Trenér Martin Hyský přivítal na zahájení přípravy 20 hráčů, včetně nejčerstvější posily srbského záložníka Stefana Pirgiče.
1: Je to středový záložník, který je velmi dobře technicky vybavený, je schopný se dostat i do koncovky, má velmi dobrý zakončení, takže od něj si slibuju, že vytvoří obrovskou konkurenci a bude šahat po základní sestavě.
2: Říká trenér Martin Hyský o 23-letém srbském záložníkovi Pirgičovi, který přichází do Viktorie ze Železničaru Pančevo.
1: Je velmi dobrý v takový té přechodové fázi, dokáže ten balon vyvést rychle, silný v driblinku, takže to jsou věci, které rozhodly, protože jsme ho přivedli.
2: Příchod Pirgiče a také gambijského forwarda Babukara Fala by zřejmě neměl být posledním posílením týmu.
1: Bavíme se o tom, že chceme zkvalitnit ještě ofenzivu, to znamená přivést křídlo a přivést ještě jednoho obránce.
2: Přeje si Martin Hyský, který se ale možná bude směřovat i s tím, že Viktorie během léta některá z opor opustí. Celkem 7 jeho svěřenců je v kádrech Česka, Bosny, Ghany, Iráku a Rakouska na světovém šampionátu v Zámoří, kde může zaujmout zahraniční kluby.
1: Samozřejmě, že mám obavu. Kluci jsou na mistrovství světa, což je samozřejmě sledovaná událost a tam stačí, že se vám povede část utkání, třeba jenom jo, dáte nějaký hezký gól a může se samozřejmě situace pro ně vyvinout a pro nás taky. Ale věřím tomu, že udělá vedení všechno pro to, aby ty hráči neodešli. Samozřejmě složitější to pak bude, když přijde nějaká extra nabídka.
2: Je si vědom možných ztrát Martin Hyský z Plzně, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V plzeňské části Malé Sice bude nový hospic. Zastupitelé Plzeňského kraje včera schválili smlouvu o spolupráci s městem Plzeň. Nové zařízení za zhruba 350 milionů korun vybuduje kraj. Město mu dá pozemek a 50 milionů. Provozovat ho bude jako dosud nezisková organizace Hospic svatého Lazara. Hotovo by mohlo být v roce 2029. V Libíně na Rokycansku se dnes uskuteční slavnostní otevření rekonstruovaného mostu přes řeku Berounku. Most, který je od roku 2019 kulturní památkou, byl obnovený jako věrná replika původní konstrukce z let 1927 až 29. V Plzni dnes představí projekt Domov naděje, který má být prvním místem v Česku pro dospělé i děti trvale napojené na umělou plicní ventilaci mimo nemocniční prostředí. Vláda schválila zrušení financování médií veřejné služby z poplatků. Nahradit je mají příspěvky ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příštím roce měla od státu získat 5 miliard 740 milionů korun. Je to o 1 miliardu méně, než plánuje letos vybrat na poplatcích. Český rozhlas by pak příští rok měl od státu dostat zhruba 2 miliardy korun, což je oproti letošku o 400 milionů korun méně. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že změny způsobí větší tlak na efektivitu médií. Basketbalisté Nymburka získali svůj 21. ligový titul. V rozhodujícím sedmém finále play-off porazili Pardubice v pražské hale na Královce 91-74. A dnešní počasí ráno bude přechodně polojasno, dopoledne se bude zatahovat, odpoledne očekáváme lokální přehánky nebo slabý déšť. Výjimečně se může objevit bouřka. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Plzně v ulici Poděbradova platí úplná uzavírka vozovky v úseku od křižovatky s ulicí Karlova ke křižovatce s ulicí Kotkova. Stavební práce potrvají do konce července. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: S kým chystá společné vystoupení? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Jana Nedvěda mladšího. No a pár podrobností uslyšíte už za chviličku. 3 minuty po 6:30.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 6 hodin 38 minut, po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, folkový zpěvák, hudební skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší. Dozvíme se například i to, kdo přišel s nápadem, aby se dali dohromady s bratrancem Vojtěchem Nedvědem.
1: No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí, sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
2: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert.

0: Tanec japonské tanečnice s loutkou z ledu na hladině Košuteckého jezírka uvidí diváci v rámci letošního mezinárodního tanečního festivalu Tanec Praha.
1: Prostřed sobotního odpoledne uvidíme, jak se před našimi zraky ta loutka zcela rozpustí. Taková je pomíjivost života na naší planetě.
0: V tomto týdnu přiváží organizátoři festivalu několik inscenací i do Plzeňského kraje. Podrobnosti přineseme ještě do 7 hodiny. Počasí. Ráno bude přechodně polojasno, dopoledne se bude od západu zatahovat, odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu bude večer slábnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 48 minut, Mezinárodní festival Tanec Praha zavítá v tomto týdnu i do Plzeňského kraje. Taneční zážitky čekají diváky v divadelních sálech, ale i na veřejném prostranství, a to dokonce i na hladině Košuteckého jezírka v Plzni. Kolik let festival existuje?
1: Tanec Praha slaví už 38. ročník.
2: Popisuje ředitelka festivalu Ivona Krojcmanová.
1: Je to opravdu velká tradice, kdy se snažíme dovést do Prahy i regionů to nejzajímavější ze současné taneční scény a zajímají nás i přesahy žánru do divadla, hudby, nového cirkusu a dalších žánrů.
2: Letošní motto festivalu zní: to se nedá popsat, to musíte zažít. A zažít jej můžou diváci ve více než 20 městech a obcích České republiky.
1: Plzeň a Plzeňský kraj jsou našimi tradičními partnery a zároveň podporovateli. Zásadním partnerem je Moving Station.
2: Co právě tady dnes bude k vidění, popisuje ředitelka Moving Stationu Marcela Mašínová.
3: Zažijeme komponovaný večer, který se skládá z představení O čem stromy nemluví, z workshopu a z následné diskuze. Představení uvedou tanečníci Kiko López a Hector Placa a pojednává o vztahu mezi životem lidí a životem stromů. To představení vychází z pohybového prostředí hip-hopu, současného tance a latin jazz.
2: Po představení tedy následuje workshop. Jaké věkové kategorii je převážně určen?
3: Pro všechny zájemce, kteří mají rádi pohyb, není třeba se bát a není nutno mít žádnou taneční průpravu.
2: Co ještě uvidíme v Plzni?
3: Vrcholem festivalu Tanec Praha je v letošním roce představení, které se bude odehrávat ve veřejném prostoru. Je to představení s ledovou loutkou Mizu. A tohle představení můžou diváci sledovat na Košuteckém jezírku přímo na jeho hladině.
1: Postaví se takový pontón, na něm velice zajímavá výtvarná instalace.
2: Pokračuje Ivona Krojcmanová.
1: A přijde tam loutkoherečka a tanečnice a budou společně tančit s loutkou, která je vyrobená z ledu. Prostřed sobotního odpoledne uvidíme, jak se před našimi zraky ta loutka zcela rozpustí. Taková je pomíjivost života na naší planetě.
2: Festival Tanec Praha pokračuje v Plzeňském kraji i následující den, tedy ve středu 17. června v Sušici, a to sice od 16 hodin na Fufernách.
1: Vystoupí Holektiv, což je takové zajímavé novocirkusové seskupení, a to s novým projektem Pradleny, moc se na něj těšíme. No a v neposlední řadě v sobotu 20. června pojedeme i do Kladrub. Uvedeme tam takovou zajímavou hříčku Adriana Bolognina z Itálie, která se jmenuje Come Neve a vychází z doby, kdy za covidu ženy v Itálii hodně háčkovaly a vytvářely takové kostýmy, které nám v pohybové variaci připomínají sněhové vločky i uprostřed léta.
2: Po představeních nebudou chybět ani diskuze umělců s publikem. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech. Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: K rozšíření těžby ve Vejprnicích se dnes mohou lidé vyjádřit během veřejného projednávání na plzeňském hejtmanství. Dopravní omezení u Pocinovic poblíž Nýrska potrvá do začátku října. Ráno bude přechodně polojasno, dopoledne se bude zatahovat, odpoledne čekejte lokální přehánky a teploty do 23 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Případné rozšíření těžby písku ve Vejprnicích na severním Plzeňsku dnes projedná Plzeňský kraj s veřejností. Jednání začne v sále krajského zastupitelstva v 15:30. Pokračuje mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová.
2: Chceme, aby lidé měli možnost získat všechny potřebné informace a zeptat se na to, co je v souvislosti se záměrem zajímá. I proto se uskuteční veřejné projednání, které je zároveň zákonnou součástí procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Občané budou moci přímo na místě položit své dotazy, vyslechnout si odpovědi odborníků a vyjádřit své připomínky.
0: Částečná uzavírka omezuje dopravu u Pocinovic nedaleko Nýrska. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje tam začala s opravami přes 400 metrů dlouhého úseku vozovky a opěrné zdi Stříbrného mlýna, která silnici pomáhá stabilizovat. Dopravní omezení se bude ještě měnit, vysvětluje mluvčí správy a údržby silnic Helena Frintová.
3: Do poloviny září bude probíhat částečná uzavírka. Provoz bude veden kyvadlově a řízen přechodným světelným signalizačním zařízením. Poté bude na krátkou dobu, zhruba na 14 dní, opravovaný úsek uzavřen a znovu zprovozněn bude 8. října, kdy bude celá stavba dokončena.
0: Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Začíná sezóna lovu dravých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Český rybářský svaz rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. V různých revírech může být stanovena jiná minimální délka nástražní rybičky, minimální míra lovených ryb nebo třeba omezený počet úlovků. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněnými a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
4: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili také Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saudské Arábie s Uruguayí skončili 1-1.
1: Počasí.
0: Ráno bude přechodně polojasno, dopoledne se bude od západu zatahovat. Odpoledne očekáváme od západu lokální přehánky nebo slabý déšť. Výjimečně se může objevit bouřka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách maximálně 20. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plané na Tachovsku začala oprava tří křižovatek na hlavním tahu. Na více než půlkilometrovém úseku je zavedená kyvadlová doprava. Na vedlejších komunikacích pak budou muset řidiči využít krátké objízdné trasy. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 16. červnový den roku 2026. Na hodinách máme 5 minut po 7. hodině. Přejeme vám příjemné úterní ráno. Při průjezdu Rolnickým náměstím v Plzni už řidiči nemusí dodržovat od cyklistů povinný odstup 1,5 metru. Každý má totiž svůj vyhrazený jízdní pruh. Pravda? Cyklisté ho sdílejí s autobusy a kamiony. Jak se jim právě tahle novinka zamlouvá, budeme zjišťovat za pár minut.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Proč se lidé nechávají tetovat? Za chvilku vám svůj pohled na věc nabídnou děti v rubrice Ahoj rádio. Tetování. Za Fandovo špatné spaní může jedna věta. Slyšel, že prý tetování je od slova teta. Když se nechám potetovat, bude ze mě teta? Pindíka pak musím schovat, s mužstvím bude veta. Fandu děsí tahle vize, nechce svoji chloubu schovat, než ji nechat takhle zmizet. Dá se radši postrejdovat.

0: Proč se lidi nechávají tetovat?
1: Aby byly hezký. Protože se jim to líbí.
2: Aby vypadaly třeba to drsně nebo něco takového.
3: Aby byly hustý.
4: Třeba aby byly strašidelný. Aby se jim líbila nějaká holka.
5: Aby se jich lekly.

0: Jaké dneska v regionu bude počasí? Známe odpověď.
1: Počasí.
0: Protože ji zná meteorolog Josef Cink, se kterým jsme v tuto chvíli v telefonickém spojení. Nejprve se ptám na aktuální stav. Dobrý den.
2: Tak hezké dobré ráno. Probudili jsme se do slunečného rána. Venku máme většinou skoro jasno až polojasno. Teploty jsou napříč Plzeňským krajem, ale jinak značně rozdílné. Nejčastěji se nám pohybují mezi 7 až 10 stupni. Nejtepleji je v Domažlicích a na Hojsově Stráži, kde už naměříme 12. Naopak nejchladnější jsou dnešní údolí v Tachově, ale například i v Rakecanech, tam se teploty pohybují jen kolem 6 stupňů.
0: Co se týče té oblohy, vydrží to takhle přes den nebo ne?
2: Bohužel nevydrží, počasí se nám bude během dne postupně kazit, odpoledne a na večer nás začne přecházet frontální systém, nejméně té oblačnosti nás čeká tedy v tom dnešním úvodu, zpočátku budeme mít tedy ještě chvíli to současné slunečné počasí, během dopoledne začne pak oblačnosti postupně přibývat, obloha se bude během dne tedy postupně zatahovat, no a během odpoledne se pak začnou objevovat první kapky v podobě slabého občasného deště nebo přeháněk. No a občasné srážky by se pak měly objevovat i ve večerních hodinách. No a zcela ojediněle by se mohla objevit i slabší bouřka, kterou nemůžeme dnes úplně vyloučit. No a co se týká teplot, tak ty nám vystoupí odpoledne na 21 až 24 stupňů v 1000 metrech na horách. Tam naměříme hodnoty kolem 17. No a vítr ten povane zpočátku slabý, ale během dne se pak postupně rozfouká až na mírný západní, případně jeho západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Na večer by pak ten vítr měl opět zeslábnout. No a ještě doplním biometeorologickou zátěž, ta je pro dnešní den opět pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
0: V příští hodině se zeptáme i na zítřek, zatím děkujeme a přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský. Celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cyklisté v Plzni se teď dostanou z Lobes na Doubravku bezpečněji, a to díky novému cyklopruhu přes Rolnické náměstí. Auta i lidé na kole pojedou souběžně ve svých pruzích, doprava má být proto plynulejší. Tohle řešení chce město rozšířit i na další místa.
1: Zastavila jsem pana Davida na kole. Co říkáte na pruh pro cyklisty na Rolnickém náměstí?
2: Už to nebylo, tak to bylo dost nepříjemné, takže určitě to z pohledu cyklisty bude teďka bezpečnější.
1: Zatímco na sociálních sítích někteří lidé říkají, že ochranný pruh nebude bezpečnější pro cyklisty a že cyklisté v něm budou zdržovat autobusy, cyklisté, které jsem oslovila, nové opatření vítají. Třeba i pan Michal.
3: S těm autobusem a to není úplně ideální asi, no, ale aspoň ty řidiči ví, že tam ty cyklisty si můžou pohybovat jako víc.
1: Jako posun kupředu vnímá ochranný pruh i spolek Plzeň na kole, říká jeden z jeho členů Daniel Soutner.
4: Právě proto, že to propojuje, to, co tady vlastně úplně chybělo, tady ta zatáčka i byla jako užší, takže trošku se to rozšířilo. A právě to zvýraznilo tu možnost tudy na kole projet tady po této spojce. A jak už jsme tady viděli, tak před chvílí tady někdo jel nahoru a vídám tady lidi, takže je to využívané.
5: Kdyby tady ten pruh pro cyklisty nebyl, tak auto, které chce předjet cyklistu, by muselo předjet z toho cyklistu s odstupem 1,5 metru.
1: Vysvětluje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
5: Teď, když tam cyklista má ochranný pruh, tak auto ho mine pohodlně a každý má svůj bezpečný prostor, jak cyklista, tak auto.
1: Objížďka stezkou podél řeky Úslavy není pro cyklisty moc výhodná.
5: Většina cyklistů, která by jela podél řeky, by to jela takzvaným závlekem, to znamená, ta trasa by byla delší a to bychom právě v tom dopravním prostoru, kde jezdí cyklisté i dopravně, měli eliminovat.
1: Podle náměstka primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleše Tolara z Hnutí STAN se budou podobné opatření dělat i na dalších místech v Plzni. Třeba ve Smetanových sadech u křižovatky s Klatovskou třídou. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Skoro 40 milionů korun dá letos Plzeňský kraj na výstavbu cyklostezek v regionu. O dotaci požádalo 14 měst a obcí. 10 z nich dostane příspěvek na základě doporučení komise. Více ve zprávách za půl hodiny. Městský úřad Tachov zavedl specializovanou tlumočnickou službu Tichá linka. Zajišťuje bezbariérovou komunikaci pro občany se sluchovým postižením. Službu provozuje poskytovatel sociálních služeb Tichý svět. Podrobnosti jsou na webu města Tachova. Historická zeď u bývalého hřbitova v Janovicích nad Úhlavou se začala bortit. Stojí na místě bývalé tvrze a lemuje hluboký příkop. Podloží teď zkoumá geolog. Podle Pavla Bárty ze zhotovitelské stavební firmy bude oprava složitá i kvůli špatné přístupnosti. Nejvyšší povolená cena nafty se dnes dostane pod 39 korun za litr. Oproti včerejšku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun a 51 haléřů za litr, informuje o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud. Jak zjistil server iRozhlas, podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Feriho osvobodil. Proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 je podmíněně na svobodě. Fotbalisté Španělska vstoupili do světového šampionátu remízou 0-0 s Kapverdami. I ostatní utkání skončila nerozhodně. Egypt hrál s Belgií 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. Irán remizoval 2-2 s Novým Zélandem. A počasí čekejte polojasno, dopoledne se bude zatahovat, odpoledne očekáváme lokální přehánky, výjimečně se objeví bouřka a nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici třetí třídy na trase Mariánský Týnec Sedlec na severním Plzeňsku pozor na dopravní omezení, opravují se vozovky, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Rozšíření cyklostezek u města Touškova, Nová Hlohová alej v Mirošově a obrazy Ivy Hitnerové. Témata dnešní rubriky O čem se píše, která tady bude za chviličku.

0: Hezké ráno v 7 hodin a 38 minut.
1: O čem se píše?
0: V létě by se měla začít stavět cyklostezka propojující město Touškov s Plzní. Naváže na nedávno dokončenou dvoukilometrovou cyklostezku z Plzně Malesic podél řeky Mže na hranice katastru. Už v květnu byl otevřen další důležitý úsek z Bdeňavsi do města Touškova. Informaci i s mapkou přináší touškovský zpravodaj. V budoucnu bude možné projet na kole souvisle a bezpečně z Plzně přes město Touškov až na Hracholusky. Město Mirošov nechalo letos na jaře vysadit novou alej okrasných hlohů. Místem výsadby je nedávno zrekonstruovaný rokelský rybník, jak uvádí městský zpravodaj Mirošovské střípky. Mirošov je tak zase o něco zelenější a okrasné hlohy už příští jaro potěší jeho obyvatele i návštěvníky svými velkými květy. Obrazy malířky a herečky Ivy Hitnerové nemají žádné popisky. Proč? To se dočtete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Rozhovor s oblíbenou umělkyní vznikl u příležitosti její výstavy v galerii Na Roudné v Plzni. Součástí článku je jeho zvukový záznam i řada fotografií.

0: Do 8 hodiny si ještě zahrajte obalíček čerstvě upražené kávy. Soutěž tady bude za chviličku.
1: Počasí.
0: Venku dneska bude přechodně polojasno, dopoledne se bude od západu zatahovat, odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť, výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia, mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout.
1: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak do ruky telefon a pojďte nám zavolat na číslo 221 554 222. Začíná soutěž o balíček čerstvě upražené kávy z plzeňské pražírny Beronka Coffee. Sociálního podniku Možnosti tu jsou. Možnosti tu jsou, to je obecně prospěšná společnost, která ve svých střediscích připravuje lidi se zdravotním postižením pro vstup na trh práce. No a jedním z jejich středisek je právě i pražírna kávy v Plzni na Borech. Linku do studia ještě jednou zopakuji, 221 554 222. A soutěžní otázka je tady. Zajímá mě, kolik zrnek kávy je ve 250 gramovém balení kávy Beronka. Tolerance plus minus 3 zrnka. Přeju vám hezké ráno, kdo tam je?
1: Hezké ráno, tady Anička, to možná.
0: Aničko, zdravím vás, tak jako odpověď pro mě máte.
1: No, dá se mi možnosti.
0: Vůbec ne, můžete se splést o 3 zrnka.
1: To teda vůbec nečuším, 20 gramů nějakých. 8000.
0: Rovných?
1: No, 8,5.
0: Já nevím, je to možné. Já to samozřejmě nevím, jenom jsem si řekl, že vám dneska prostě rovnou udělám radost. Podařilo se?
1: Děkuji moc, to mám radost taky.
0: Káva je vaše. Ještě mi řekněte, budete si to doma přepočítávat nebo ne?
1: Ne.
0: Ať vám Beronka chutná, mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Taky hezký den všem posluchačům i vám.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: 10 měst a obcí v Plzeňském kraji získalo krajský příspěvek na stavbu cyklostezky. Ministerstvo obrany má převzít letiště v Karlových Varech. Do infrastruktury investuje až 4 miliardy korun. Ráno bude přechodně polojasno, dopoledne se bude zatahovat, odpoledne čekejte lokální přehánky a teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Skoro 40 milionů korun dá letos Plzeňský kraj na výstavbu cyklostezek v regionu. O dotaci požádalo 14 měst a obcí. 10 z nich dostane příspěvek na základě doporučení komise. Schválili to krajští zastupitelé. Potvrzuje náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek z hnutí STAN.
4: Většinou jsou to akce, které nějak propojují ty naše hlavní páteřní stezky, což je hlavně směrem na Domažlice, to je takzvaná CT3. Městu Plzeň dáváme dotaci na Transborder, což je přívoz pro cyklisty, a pak jsou tam některé úseky cyklostezky CT37 i CT9.
2: Plzeňské fakultní nemocnici chybí krev. Transfuzní oddělení proto mění pravidla a zkracuje povinné pauzy mezi odběry u nejvíce žádaných skupin. Výzva cílí hlavně na dárce s krevní skupinou A-. Muži mohou darovat krev znovu už po 8 týdnech od posledního odběru, ženy pak po 12 týdnech. U lidí s jinou krevní skupinou se pravidla nemění a platí pro ně standardní intervaly zvaní. Veškeré detaily k odběrům i objednávkový systém jsou dostupné na webových stránkách transfuzního oddělení fakultní nemocnice Plzeň. Od září bude povinně v každé první třídě základní školy s více než 15 žáky asistent pedagoga. Školy ale upozorňují, že se jim nedaří kvalitní asistenty sehnat.
5: Některé školy se obávají, že do září neseženou do prvních tříd dost asistentů pedagoga, pokračuje prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
6: Jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
5: Ministerstvo školství nedostatek neeviduje, problémy ale mohou mít některé regiony i Praha kvůli nižším platům. Mluvčí Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu pro všechny ročníky.
7: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
5: Podle ministerstva změna souvisí i se zpřísněním odkladů a má pomoct dětem i učitelům při nástupu do školy. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server i rozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc.
8: Sport.
2: Fotbalisté Španělska začali mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Belgie hrála nerozhodně s Egyptem 1-1. Stejným výsledkem skončil i souboj Saudské Arábie s Uruguayí a Nový Zéland remizoval 2-2 s Iránem. Tenistka Kateřina Siňaková je díky vítězství nad Číňankou Zhu ve dvou setech v hlavní soutěži turnaji v Berlíně. Do druhého kola v hlavním městě Německa postoupila Nikola Bartuňková po výhře 2-1 na sety nad ruskou Schneiderovou. Do stejné fáze se dostala v Nottinghamu Marie Bouzková, která v českém souboji porazila Terezu Valentovou ve dvou setech.
8: Počasí.
2: Ráno bude přechodně polojasno, dopoledne se bude od západu zatahovat, odpoledne očekáváme lokální přehánky nebo slabý déšť, výjimečně se může objevit bouřka. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách maximálně 20. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 1/22 u Kocourova na Klatovsku se pracuje na údržbě mostu. Provoz je převedený do protisměru. S omezením počítejte zhruba týden. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemné úterý vám přejeme, na hodinách aktuálně 5 minut po 8 hodině. Napadlo vás někdy, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. No a výsledek uslyšíte za chvilku. Teď dáváme zelenou Daliboru Jandovi.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, co by váš parťák v regionu. Na hodinách máme 8 hodin a 16 minut. Radnice v Plzni na Lochotíně upravila pro podzimní komunální volby počet volebních okrsků. Sloučila malé a naopak rozdělila velké. Co to znamená pro samotné voliče, to povíme za chvilku. Počasí. Dopoledne se bude od západu zatahovat, odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť, výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 21 a 24 stupni Celsia, k tomu mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Večer bude slábnout.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

summer. On s'est bercé tout summer. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Skoro každý podzim čekají Česko nějaké volby. V tomto roce budeme vybírat nové obecní zastupitele a obmění se i část Senátu. A proč o tom mluvíme už teď? První plzeňský obvod totiž upravil počet a velikost volebních okrsků. Místo původních 56 je jich nově 46. Co všechno to pro obyvatele prvního plzeňského obvodu znamená, to právě teď probereme s mluvčí Miroslavou Vejvodovou. Přeji vám dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zkuste prosím nejprve vysvětlit, proč jste se rozhodli počet volebních okrsků v prvním plzeňském volebním obvodě snížit.
2: Ke snížení počtu volebních okrsků nás vedly velké rozdíly v počtu voličů mezi těmi jednotlivými okrsky. My jsme třeba někde měli 350 voličů, ale jinde bylo třeba o 1000 voličů více. A to se samozřejmě promítalo i do rozdílné náročnosti práce těch volebních komisí. Volební okrsky se u nás řadu let neměnily, pouze se doplňovaly tam, kde vznikala nová zástavba, můžeme zmínit třeba Vinice nebo Silván. Díky změně legislativy jsme ale nyní mohli jejich uspořádání upravit tak, aby lépe odpovídalo současnému počtu a rozmístění voličů. Nové rozdělení přinese jednodušší organizaci voleb, to za prvé, poté finanční úspory a pomůže také řešit dlouhodobý problém s nedostatkem spolehlivých členů okrskových volebních komisí.
1: Tak už známe důvody a teď mě zajímá, podle jakého klíče jste pak ty jednotlivé okrsky slučovali.
2: Při úpravě okrsků jsme se snažili najít takovou rozumnou rovnováhu. Na jedné straně bylo potřeba lépe rozložit počet voličů mezi jednotlivé okrsky a na straně druhé jsme chtěli zachovat zvyklosti voličů, aby mohli chodit dál volit tam, kam byli zvyklí. Takže v některých případech byly menší okrsky sloučeny, případně částečně sloučeny, a zatímco u některých větších okrsků došlo k jejich rozdělení. A pro co to znamená pro voliče? Pro většinu voličů se prakticky nic nemění. Volební místnosti zůstávají ve stejných budovách jako doposud, maximálně budou mít jiné číslo volebního okrsku. A díky těmto úpravám by měly být počty voličů v okrscích vyrovnanější a tím organizace voleb plynulejší.
1: Jinak rozumím tomu dobře, že míň volebních okrsků znamená míň lidí, které potřebujete do volebních komisí?
2: Tomu rozumíte správně, protože díky snížení počtu volebních okrsků bude potřeba méně zapisovatelů a také členů volebních okrskových komisí, což přinese finanční úspory spojené s organizací voleb.
1: Už jste toho hodně řekla na adresu voličů, žádnou změnu to pro ně tedy vůbec nepřináší?
2: Pro voliče se v praxi téměř nic nemění. Voli budou i nadále ve stejných budovách jako dosud a ve většině případů se změní pouze číslo volebního okrsku. Všechny potřebné informace občané najdou v oznámení o konání voleb i na obálce s hlasovacími lístky, které obdrží před volbami. Další informace budou i na našich webových stránkách a také na úřední desce.
1: Dodává Miroslava Vejvorová, díky za informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Případné rozšíření těžby písku ve Vejprnicích na severním Plzeňsku dnes projedná Plzeňský kraj s veřejností. Jednání začne v sále krajského zastupitelstva v 15:30. Lidé mají možnost zeptat se na vše, co je se záměrem stavby zajímá. Na náměstí Republiky v Plzni se vrací historická dlažba. Původní žulové desky upravovalo 6 kamenických společností, aby vyhovovaly plánu rekonstrukce a zároveň tak, aby jejich vzhled zůstal stejný. Jedná se o přibližně 2000 metrů čtverečních dlažby. Nové cyklotrasy nabízí bývalý hornický areál v Brazích na Rokycansku. V současnosti tu dokončili další úseky pro horská kola, včetně těch nejnáročnějších s velkým převýšením a překážkami. Více ve zprávách za 30 minut. Dnes je poslední den, kdy mohou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili pouze situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod také neznamená automatický nárok na dotaci. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa remízou s Cabo Verdami 0-0. I další utkání skončila nerozhodně, Irán Nový Zéland 2-2, Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. Fotbalisté Plzně zahájili letní přípravu. První přípravné utkání před novou sezónou se hraje Viktoria v sobotu 27. června proti druholigovému Artisu. A dnešní počasí bude přechodně polojasno, dopoledne se bude zatahovat, odpoledne očekáváme lokální přehánky nebo slabý déšť, výjimečně bouřku a nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 199 na trase Trnová Malý Rapotín na Tachovsku bourala 2 osobní auta. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Co bolí, to přebolí. I těmito slovy můžete konejšit kamaráda, se kterým se právě rozešla dívka. Jan Werich na to ale šel úplně jinak a Jiřího Voskovce se kdysi pokusil originálně rozptýlit a přivést na jiné myšlenky. Za chvilku díky našemu archivu uslyšíte, jak se mu to povedlo.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

piesničku

0: Pátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem lásku, já jedu dál.
1: 8 hodin 39 minut Ondřej Suchý potkal v životě nespočet osobností, které zásadně formovaly českou kulturu. Ostatně jednu takovou má i v rodině ve svém slavném bratrovi. V našem zábavném pořadu ale před časem vzpomínal i na Jana Wericha.
2: S Voskovcem točili nějaký scény do filmu, tuším, Pudra a benzín v Paříži, v ateliérech. Na Voskovce se vykašlalo děvče a on byl prostě strašně z toho zdrchaný. A ten Werich říkal, já jsem se snažil ho dostat z té nálady, tak jsem ho přitahal po hospodách různých a v různých podnicích. A přišli jsme večer do takového podniku. Obsluhoval tam nádherný int, měl tady tečku na čele. A já, protože toho Voskovce jsem furt chtěl rozpělovat, tak říkal, prosím tě, co myslíš, má tu tečku nakreslenou nebo všitou pod kůži, nebo co to, jak to tam? A Voskovec říkal, prosím tě, jak se ho zeptej, a co je to? Říkal, já jsem nestudoval v Dijonu jako někdo, tak francouzsky to víš ty, tak to, a načeš ten in,

0: počasí.
1: Meteorologa Josefa Cinka se ptám na to, co nám dělá počasí v regionu. Dobrý den.
2: Tak dobrý den, na západě kraje nám začíná oblačnosti pozvolna přibývat na většině míst, ale zatím stále převažuje ještě většinou polojasné počasí, zatímco na krajním západě tedy té oblačnosti ještě o něco více. No a teploty ty nám poměrně rychle stoupají, nejčastěji se pohybují v těchto chvílích mezi 13 až 15 stupni, nejtepleji je z celého plzeňského kraje v Domažlicích, kde naměříme momentálně už necelých 18 stupňů Celsia.
1: Předpokládám, že ta oblačnost k nám připluje, když to řeknu takhle poeticky.
2: Bude přibývat, ano, skutečně. Dnes nás čeká přechod frontálního systému. Té oblačnosti tedy během dne bude od západu pozvolna přibývat. Obloha se tedy během dne bude postupně zatahovat a v průběhu odpoledních hodin se postupně začnou objevovat lokální přehánky nebo dokonce i slabý občasný déšť. No a ojedinile, tedy jen s menší pravděpodobností, se může během odpoledne vyskytnout i nějaká slabší bouřka, kterou nemůžeme úplně vyloučit. No a co se týká teplot, tak ty nejvyšší denní hodnoty dnes vystoupí odpoledne na 21 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách tam naměříme hodnoty kolem 17. No a vítr povane zpočátku slabý, ale během dne se pak maličko rozfouká postupně až na mírný západní nebo jeho západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No a co asi jak velkou pravděpodobností nás čeká zítra?
2: Tak zítra tedy ve středu nás čeká počasí s převažující velkou oblačností, bude oblačno až skoro zataženo, zítra tedy už jen s ojedinělými lokálními přehánkami, na Šumavě a v Pošumaví mohou být tedy o něco četnější, no a právě na Šumavě a v jeho východní polovině kraje tam by se opět mohla objevit i případná ojedinělá bouřka. No a k večeru by ty srážky postupně měly ustát a od západu začne v tom samotném zítřejším závěru docházet také k ubývání oblačnosti. Ranní teploty zítra 15 až 12, no a nejvyšší denní ty pak vystoupí na 23 až letních 26. Na Plzeňsku bychom mohli naměřit výjimečně dokonce až 27 stupňů. No a vítr ten povane opět z počátku, tedy ráno a dopoledne slabý, odpoledne pak přechodně mírný západní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Už jenom děkujeme, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle

0: Atila v Plzni zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo přepověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že zámek v Chocenicích na jižním Plzeňsku vznikl v roce 1729 přestavbou renesanční tvrze, kterou vybudoval Kryštof z Kokořova? Zámek prošel mnoha proměnami. Svého času patřil feriálním osadám v Plzni, které organizovaly prázdninové pobyty pro děti. Byl pojmenován Skupova ozdravovna pro plzeňské děti. Do roku 1948 v něm měla sídlo četnická stanice. Budova byla využívána jako škola i jako ubytovna. Od roku 1991 byl zámek pustý, měnil majitele a trpěl. V době, kdy hrozilo zřícení krovů a střechy, zámek koupil nový vlastník a postupně ho opravuje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeň a Plzeňský kraj postaví nový hospic. Většinu investic ponese kraj. V bývalém hornickém areálu v Brazích na Rokycansku otevřeli další kilometry cyklotras. Dopoledne se bude postupně zatahovat, odpoledne čekejte lokální přehánky a teploty do 24 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Zastupitelé Plzeňského kraje jednomyslně podpořili stavbu hospice v plzeňské části Malesice. Na včerejším jednání schválili dohodu mezi krajem a Plzní o společné výstavbě zařízení. Plzeň už na nový hospic vyčlenila téměř hektarový pozemek v Malesicích a prozatím přislíbila 50 milionů korun. Náklady se odhadují na 300 až 350 milionů. Nejprve bude muset kraj vyhlásit architektonickou soutěž, říká náměstek hejtmana pro investice Tomáš Soukup z ANO.
5: Právě to všechno, co bude obsahovat hospic, prozatím ještě precizujeme. Ta kapacita by měla být okolo 32 pokojů, tak abychom nahradili tu kapacitu stávající s drobnou rezervou. Je to stavba na zelené louce a zbytek v podstatě budeme vidět na zadání do té architektonické studie. Vlastníkem hospice bude Plzeňský kraj. Předpokládáme, že provozovatelem hospice bude stávající hospic, to znamená hospicovatel Lazara.
4: Nové cyklotrasy nabízí bývalý hornický areál v Brazích na Rokycansku. V současnosti tu dokončili další úseky pro horská kola, včetně těch nejnáročnějších s velkým převýšením a překážkami. Pokračuje nezávislý starosta Břas a senátor Miroslav Kroc.
6: Letos už máme 60 kilometrů značených tras, protože se tady dolovalo uhlí, tak tady máme úseky pro traily, je tu i trailová trasa MTB, trasa pro závodníky a v polovině letošního července pořádáme mistrovství České republiky v závodě horských kol.
4: Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud. Jak zjistil server i rozhlas, podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Feriho osvobodil. Proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 byl minulý měsíc po odpykání 2 let za jiná znásilnění podmíněně propuštěn na svobodu.
7: Sport.
4: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajáře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
8: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize, jestli pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se fakt soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
4: Národní tým odletí do Atlanty dnes podvečer. Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času.
0: Počasí.
4: Počátku bude přechodně polojasno, dopoledne se bude zatahovat, odpoledne čekejte lokální přehánky nebo slabý déšť, výjimečně i bouřku. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dodávka narazila do svodidel na dálnici D5, je to kilometr 49 ve směru na Rozvadov u Mýta na Rokycansku. Místo je s opatrností průjezdné, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré dopoledne. Cukrovku a rakovinu prsu, dvě různé diagnózy, propojíme v rubrice Zdraví v cajku. Povíme vám o lécích, které léčí jednu nemoc, zároveň ale s velkou pravděpodobností pomáhají předcházet i té druhé. Tak už za chvilku.
3: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Zdraví v cajku.
1: Kdyby vám lékař proti rakovině prsu předepsal lék na cukrovku, možná byste si klepali na čelo. Medicína ale píše různé příběhy. Tento nám přichází vyprávět Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Z mé strany to pochopitelně byla trošku nadsázka. Ta úvodní otázka je ale na snadě. Jak se přes rakovinu prsu dostaneme k lékům na cukrovku?
2: O rakovině prsu jsme vysílali. Tam je problém v tom, že sice medicína umí docela dobře hlavně ta úvodní stádia rakoviny prsu léčit, ale nemáme zatím moc možností, co se týče prevence. A ukázalo se ve velké americké studii, že ženy, které užívají léky ze skupiny takzvaných inkretinových analog, to jsou léky proti cukrovce, tak u nich byl podstatně nižší výskyt rakoviny prsu. Nevíme ještě úplně přesně proč, nicméně ten výskyt byl zhruba o 30% nižší, bez ohledu na to, v jakém věku byly ženy zkoumány, jak byly obézní nebo jaké byly rasy nebo etnické příslušnosti.
1: Jak daleko je zatím tento příběh? Kolik se toho ještě bude muset zjistit, vyzkoumat, otestovat?
2: Sami autoři té studie jsou optimističtí, nicméně i oni přiznávají, že jsou potřeba další výzkumy. Víme poměrně dlouho, že obezita je významným rizikovým faktorem pro vznik rakoviny prsu, čili logiku by to dávalo, ale přesný mechanismus účinku nevíme. Možná, že je zatím opravdu jenom pokles hmotnosti, ale možná, že tyhle léky ovlivňují ještě nějakým způsobem lidské tělo.
1: Myslíte, že je před námi podobný převrat v medicíně jako při objevu antibiotik, nebo půjde o bublinu, která splaskne? Co naznačují ty dosavadní výsledky?
2: Já myslím, že dnes už je jasné, že o bublinu nejde. Ta inkretinová analoga se masově využívají. V tuhle chvíli miliony pacientů po celém světě užívají tyhle léky na léčbu cukrovky nebo obezity. Nicméně další výsledky ukazují, že zlepšují také vyhlídku lidí, kteří mají nemoci srdce a cév, lidí, kteří trpí chronickými nemocemi ledvin, nebo u lidí, kteří jsou postiženi určitými chorobami jater.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jak ta inkretinová analoga, pokud si ten název pamatuji dobře, působí na naše tělo? Můžete to prosím nějak jednoduše popsat?
2: Já bych začal od toho názvu. Inkretiny jsou vlastně hormonálně aktivní látky, které se vyloučí z určitých buněk našeho těla, když sníme potravu. Tyhle inkretiny způsobí to, že slinivka začne vylučovat inzulín a ten potom reguluje hladinu krevního cukru. Nicméně postupně se ukázalo, že inkretiny neovlivňují jenom tu slinivku, ale také mozek, snižuje se chuť k jídlu a ovlivňují také například svaly, srdce nebo cévy. A právě souhrn všech těchto účinků vede k tomu, že tyhle léky pomáhají lidem s cukrovkou a také obézní lidé ztrácejí přebytečná kila. Nevíme úplně přesně u těch dalších nemocí, které mechanismy rozhodují, nicméně přibývá studií, které ukazují, že tyhle léky by opravdu mohly znamenat podobný převrat jako antibiotika, nicméně spíše u těch civilizačních chorob.
1: Je nějaké ale? Už se ví o nějakých nežádoucích účincích?
2: Ví, ale překvapivě těch ale zatím velmi málo. Jsou poměrně časté nežádoucí účinky, které ale nejsou příliš vážné. Tím, že začnete užívat inkretinová analoga, tak častěji můžete pociťovat například nějaké nadýmání, pocit tlaku v břiše, může se vyskytovat zvracení nebo průjem. Nicméně tyhle účinky nejsou příliš vážné. Co se týče těch vážných nežádoucích účinků, těch je poměrně málo. Může dojít k poruše funkce slinivky, k takzvané pankreatitidě, může se u některých lidí zhoršit poškození zraku, které je spojeno s cukrovkou, takzvaná diabetická retinopatie. Při začátku léčby se u některých lidí může ukázat alergie a také se mohou objevit případy hypoglykémie, to znamená, že tyto léky se ukážou jako příliš účinné, příliš vám sníží hladinu krevního cukru a to není pro lidský organismus zdravé.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jiřina Bohdalová vypráví o policistovi sběrateli.
2: Já? No nic, já jsem na to zapomněla. Zase mi přišli nějaký, jako že bych se měla zase dostavit. Zase jsem si vyčlenila 2-3 hodiny. A jdu takhle na Perštejně, už se blížím prakticky k té Bartolomějský a potkala jsem režisera Podskalskýho. A ten pán nazdár, jdu právě z Bartolomějský. Jiřino, držíš fangly? A já jsem říkala, jak to? A on povídá, no zrovna, když jsem tam přišel, tak mi policajti říkali, pane Podskalský, takhle by to nešlo, to už byste byl horší než paní Bohdalová, držíš fangly, no tak už se mi tam moc nechtělo, protože jsem si říkala, to mám zrovna nedobrou popularitu. Ale nicméně přišla jsem tam a zase se to odehrávalo. Ono se jich tam vždycky sešlo víc a víc a tak byla zase legrace, zase jsme smlouvali, zase jsme byli na té 20 koruně, oni byli rádi, já byla ráda, už jsem odcházela a najednou jsem si vzpomněla, že jsme tenhle ten přestupek jak si nevyřídili, tak jsem se otočila na toho náčelníka a říkala jsem, prosím vás, abych se nemusela znovu, my jsme ještě nevyřídili z té Spartakiády ten přestupek, jak jsem stála v té Lazarský. A on tam hledal a povídal, já tady nic nemám. Já mám, ale jo. Jak jsem opisovala tu sračku. A v ten moment on ožil. A pak, kdy to bylo, kdy to bylo? Já vám teď povídám o Spartakiádě. A on povídá, ježišmarja, já to tady nemám. To si nějaký venkovský nechal doma pro sebe a já to sbírám.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Bývalý lihovar nebo přilehlý mlýn, to jsou památkově chráněné objekty v Janovicích nad Úhlavou, které město postupně opravuje. Většinou plánovaně. Někdy ale přijdou nečekané události, jako třeba teď bortící se hřbitovní historická zeď. Víc vám řekneme v reportáži za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni pokračuje třetí ročník divadelního festivalu Pocem na divadlo. Ve velkém sále Měšťanské besedy vystoupí pražský divadelní spolek Pojď na dosah s divadelní adaptací Oscarového filmu a světového bestselleru Pořád jsem to já. Představení začíná v 7:30 a v hlavních rolích vystoupí Jitka Schneiderová a Zuzana Bidžovská. V divadle Kátyla v Plzni začíná muzikálový festival Na scénu, seznámí diváky s mladými talenty muzikálových škol a nabízí kurzy, přednášky a besedy ze světa muzikálu. Součástí je i rapový muzikál studentů JAMU z Brna s názvem Svět se zbláznil, který začíná v 18 hodin na malé scéně. 100 let od vzniku slavné loutkové postavičky Hurvínka připomíná rozsáhlá interaktivní výstava Hurvínek 100 z Plzně do Plzně. Návštěvníci se v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni seznámí s historií Spejbla a Hurvínka i jejich cestou do světa. Otevřeno je od 10 do 18 hodin. V jezuitském kostele v Klatovech proběhne od 18 hodin zádušní mše za popravené ve spáleném lese v roce 1942. Celebrovat bude hlavní kaplan armády České republiky Jaroslav Kníchal. Karlovarská hvězdárna zve od 18 hodin a 18 minut na komentovanou prohlídku. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. A muzeum Františkovy Lázně to zve na výstavu Jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí, nejen v láhvi. Tolik tipy pro volný čas, skončíme s nimi v 9:30 a 1 minutu.

0: V Janovicích nad Úlhavou se začala bortit historická zeď u bývalého hřbitova. Město ji částečně zabezpečilo, s geologem a stavbaři teď rychle hledají další řešení. Hřbitov dnes slouží jako park a navazuje přímo na areál bývalého lihovaru, který město před lety odkoupilo, aby mělo vliv na to, co v centru města vznikne. Jeho upravené nádvoří teď slouží k venkovním akcím a koncertům. Celá oblast je památkově chráněná a její obnova je pomalá a drahá.
1: Tak to není úplně tragický.
2: Není, jako jestli se ptáte na geologii.
3: Tak... My jsme vedle areálu lihovaru, na něj navazuje bývalý hřbitov s velkou hřbitovní zdí.
1: Bývala dřív ta Janovická tvrz.
3: Upřesňuje Jana Dudová z městského úřadu. Takže co tady město vlastně řeší?
4: Opravu hradební zdi od starého hřbitova, kde se do roku 1968 pohřbívalo. A teď je to upravený jako park, tak aby se nám ten bývalý hřbitov nevyvalil do bývalého hradního příkopu.
5: No, zjistili jsme po odkopaných 3 kopaných sondách, že v podloží se jeví jako únosné.
3: Zhodnotil tady přímo na místě geolog Karol Ilfeldy.
5: Samozřejmě nevidíme hloubš. Tam by byla buď potřeba udělat nějaké další sondy, anebo nějakými dalšími průzkumnými metodami zjistit, jestli se tam náhodou nevyskytnou pak nějaký balvany nebo případně skalní podloží.
3: Na základě zprávy geologa určí další postup projektant. Oprava historické zdi navíc v hůře přístupném terénu nad příkopem, ale nebude nijak jednoduchá, jak říká Pavel Barta ze zhotovitelské stavební společnosti.
6: No, je to složitý, protože se musí postupně a musí to prozdívat do té stávající stěny, a takže to bude složitý. No. A hlavně doprava toho materiálu tam nikdo neodnese jen tak. Musí udělat nějaká lávka a složitě to tam dopravovat.
3: Podle starosty Michala Linharta ze Sdružení nezávislých kandidátů přijde oprava hřbitovní zdi na více než 2 miliony korun.
7: To je teda havárie, která se bude muset udělat, ač se s ní nepočítalo. Vzhledem k tomu, že to je památkově chráněná oblast celé, tak musíme spolupracovat s památkáři. A projektant společně s památkovou péčí vymysleli nějaký způsob pilířů, které ochrání potom do budoucna celou tu zeď.
3: Na opravě podle starosty město čerpá dotace z Plzeňského kraje. Z Janovic nad Úhlavou Jitka Inglová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň.

Věděli jste, že ve stejný den, kdy měl premiéru v kinech hudební film Pomáda, se narodil politik Vít Rakušan? Stalo se 16. června 1978. Další podrobnosti k dnešním výročím za chvilku od Petra Jungmana.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Jandasuk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 centimetrů. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety, v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
4: Máme za to.
3: Trojnásobný olympijský vítěz.
5: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
3: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.

Michala Tučného střídá skupina Queen a Radio Gaga. Před námi zprávy v 10 hodin a potom také samozřejmě povídání s dnešním hostem. Dnes o dárcovství krve. Hezké dopoledne.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Silničáři dokončili opravu památkově chráněného silničního mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku. Nový sad vznikne nad obcí Milínov na jižním Plzeňsku. Dopoledne se bude postupně zatahovat, odpoledne čekejte lokální přehánky a teploty do 24 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Oprava silničního mostu přes řeku Berounku v Liblíně na Rokycansku dnes definitivně končí. Silničáři pod dohledem památkářů dokončili poslední úpravy na téměř 100 let staré železobetonové konstrukci. Na místě je i redaktor Pavel Hala.
4: Na samotné mostní konstrukci dnes silničáři dokončili všechny práce a most je plně otevřený veškeré dopravě. Jediné omezení, které tady od dneška zůstává, je trvalé snížení rychlosti na 50 km v hodině. Most je už sice za hranicí obce a mohlo by se tu jezdit rychleji. Snížená rychlost ale určitě přispěje i k bezpečnosti pěších a cyklistů a snížení hlukové zátěže ze silničního provozu. Ze slavnostního otevření opraveného mostu v Liblíně, Pavel Hala, Český rozhlas.
3: V Milínově na jižním Plzeňsku pokračuje výsadba stromů. Během uplynulých let tam obec nechala vysadit několik alejí podél polních cest. Teď chce založit sad nad obytnou zónou při výjezdu z obce. Jak dodává nezávislý starosta Pavel Moulis, na podzim by se tam chtěli vysadit zhruba 80 stromů.
5: V letošním roce zahájíme i realizaci většího sadu nad zástavbovou zónou nad obcí Milínov s takovýma jakoby prohlubněma, aby docházelo k zadržení vody v krajině a k lepšímu scházení těch stromů, takže se snažíme těmi prohlubněmi zadržet tu vodu a na ty kraje vysázet právě ty ovocné stromy.
3: Vedení Plzně zjišťuje prostřednictvím dotazníku návyky lidí při cestování po městě. Cílem je zjistit preference při cestování, ať už veřejnou dopravou, autem, na kole nebo pěšky. Výsledky pomohou zlepšit plánování dopravy a kvalitu služeb městské mobility. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Od září musí mít každá první třída základní školy z více než 15 žáky asistenta pedagoga. Podle ministerstva by to mělo pomoci dětem na začátku školní docházky i jejich učitelům. Kvůli zpřísnění odkladu do škol nastupuje více dětí, které by dříve šly do školy až o rok později kvůli nezralosti. Školy tvrdí, že nemohou kvalifikované asistenty sehnat. Ministerstvo školství ale nedostatek asistentů neeviduje.
6: Sport.
3: Na atletické zlaté tetře dnes bude v Ostravě závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou mítinku bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
6: Počasí.
3: Dopoledne se bude od západu postupně zatahovat, odpoledne čekáme od západu lokální přehánky nebo slabý déšť, výjimečně se objeví bouřka. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách 17 až 20. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 27 na trase Vrhaveč Klatovy se srazilo nákladní auto s bagrem, místo je s opatrností průjezdné a na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Kostelce pozor na porouchané odstavené nákladní auto. I tam jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: V
0: 10 hodin a 4 minuty s naším dnešním dopoledním hostem si popovídáme o dárcovství krve. Doktorka Petra Šlechtová z transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Plzni nám řekne, jaká je aktuální situace se zásobami krve v našem regionu a které krevní skupiny jsou nejvíce potřeba. Jak často může člověk krev darovat? A má paní doktorka v paměti nějaký příběh, kdy darovaná krev zachránila někomu život? Zeptáme se už za pár okamžiků a přejeme vám příjemný poslech.
6: Český rozhlas Plzeň a Star.

0: Téma pro dnešního dopoledního hosta je dárcovství krve, a tak vítáme doktorku Petru Šlechtovou, primářku transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já vám hned přihraju takovou tou úvodní otázkou, proč je vlastně dárcovství krve pro zdravotnictví tak důležité?
1: Aha, to je opravdu nejdůležitější otázka. V současné době opravdu neexistuje jiný způsob, jak získat krev a transfuzní přípravky, než z krve dobrovolných dárců. Je učinil i spousta pokusů, třeba z kmenových buněk, nebo tak, vyrobil se pár kapek krve, ale i kdyby ten vývoj šel opravdu hodně dopředu, jakože jde, tak si myslím, že dárce budou potřeba pořád.
0: Máte informace o tom, jaká je třeba aktuální situace se zásobami krve v regionu?
1: Blíží se nám léto, to znamená prázdniny, to je takové kritické období, takže všichni se potýkáme s takovým nepoměrem mezi potřebou krve a vlastně nižším počtem dárců, protože oni samozřejmě cestují, dovolenkují, je více úrazů, trošičku méně se možná operuje, ale se je víc autonehod, a jelikož všichni rádi asi cestujeme, tak po návštěvě určitých destinací musí být pauza v darování. Takže čekají nás perné, opravdu horké měsíce.
0: Mluvíte o pauze v darování, to znamená, vrátím se od někud, dejme tomu z exotiky v úzovkách.
1: Ano, ano.
0: A jak dlouho nesmím darovat krev?
1: Záleží to, kde byste opravdu pobýval. Ano. Takže po Evropě je to plus minus třeba týden, 14 dní, pokud to není země, kde je třeba výskyt zápronilské horečky. Pokud byste ale navštívil třeba subsaharskou Afriku nebo Asii, jenom malarickou oblast, tak bychom se bavili o měsících, třeba i letech.
0: Máme informace o tom, o které krevní skupiny je největší zájem? Obecně, anebo teď zrovna v tuhle chvíli?
1: Myslím si, že můžu mluvit za sebe, samozřejmě nevím situaci na ostatních transfuzkách, ale trvalý vlastně mírný dostatek negativních krevních skupin, to znamená nulka minus, Ačko minus, ale dostáváme se samozřejmě i do situací, že chybí i ty krevní skupiny pozitivní. My jsme třeba kavkazská populace, že jo, u nás ve střední Evropě většina z nás má Ačko, A1+, plus. To znamená, že zase je víc pacientů, takže nám třeba chybí i Ačko. Nebo to může být jakákoliv skupina a ta situace se mění opravdu každým dnem.
0: Budeme asi trochu osvětoví, zeptám se obecně, kdo může darovat krev, kdo je vhodným dárcem.
1: V České republice může darovat krev každý od 18 do 65 let věku. Pokud by se někdo rozhodl přijít poprvé, tak nesmí být víc jak 60 let starý a měl by být samozřejmě zdravý, anebo dobře léčen, kompenzovaný. Je to široká otázka, když to zjednoduším, ideálně je, pokud nebere žádné léky, anebo se musí individuálně samozřejmě vždycky na transfuzním oddělení stanice domluvit. Pokud má někdo postiženo více orgánů, většinou to nejde. To jsem teda hodně zjednodušila.
0: Dobře. Jaké jsou nejčastější důvody, proč člověk tu krev darovat nemůže? Jsou to právě ta užívání léků častá?
1: Velice často většinou dárce nemůžeme vzít z důvodu toho, že nevychází hodnoty krevního obrazu. Samozřejmě ten dárce musí mít ty hodnoty krevního obrazu ve fyziologických mezích, ale musí mít všech krvinek jakoby dostatek, protože my máme vlastně téměř půl litr krve, takže ještě musí odejít po svých, musí být v pořádku. Takže nejčastěji to je anémie třeba u žen, pak je to užívání léků, operační zákroky, cestování, to jsou asi ty nejčastější.
0: Můžou i tak někteří lidé darovat krev třeba s nějakým chronickým onemocněním, je to možné?
1: Jak jsem říkala, ano, musí být ale dobře léčeno, kompenzováno, ale jsou tam samozřejmě jasně daná kritéria. To je opravdu velice široká otázka. V současné době nelze darovat po prodělání třeba nádorového onemocnění, pokud je postižen kardiovaskulární aparát, to znamená srdíčko, cévy, ledviny, to určitě nelze, nebo nějaké třeba záchvatovité onemocnění centrálního nervového systému a tak dále, revmatické a tak dále, autoimunity třeba těžké. Je to velice široká otázka.
0: Naším hostem zůstává paní doktorka Petra Šlechtová z transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Za chvilku pokračujeme v tématu dárcovství krve. Dostaneme se třeba i k tomu, jak taková návštěva transfuzního oddělení probíhá. Abyste se nebáli.

0: Paní doktorka Petra Šlechtová z transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Plzni je naším hostem. Já jsem slíbil, že o dárcovství krve si budeme povídat také v tom pozitivním slova smyslu, aby se lidé nebáli, aby neměli strach k vám přijít. Tak jak takový odběr probíhá? Když tam přijdu poprvé, co mě čeká?
1: Určitě se nemusíte bát, ten první odběr je trošičku delší, respektive všechno, co se děje okolo toho odběru než jindy. Přijdete na transfuzní oddělení, nejdřív se objednáte, máme báječný objednávkový systém online, takže nebudete dlouho čekat. A vždycky je samozřejmě nutné zkontrolovat identitu a tak dále. Čili takové to papírování, pak se měří krevní tlak, srdeční puls, ptáme se na hmotnost, nejmenší možná hmotnost je 50 kg. Horní hranice není určena legislativou a u nás je to 150 kilo, protože mám několik zlomených odběrových lůžek, takže jsem to určila takto. A potom se odebere vzoreček krve, z kterého uděláme krevní obraz, to je opravdu záležitost několika minut. A pokud je všechno v pořádku, tak dárce postupuje k lékaři a lékař s ním probere dotazník, který on předtím musí vyplnit. Samozřejmě to trvá nějakou dobu, a probere všechno, co se může při odběru stát, nebo co má dělat a tak dále. A pak už jde na ten vlastní odběr. Mm-hmm. Pak si vyřizuje zase, dá se říct, takové ty formality, to znamená třeba propustku do práce a tak dále. No ale pak, co jsem zapomněla říct, a toto ne nejdůležitější, ale co dárci kvitují, máme neskutečný bufet. A opravdu velice bohatou svačinu nemají nikde jinde v České republice. A opravdu nelžu. Máme 7 variant a opravdu na ten tát se to nevejde.
0: To lákáte hezky tedy, to se mi líbí. Vy jste mluvila o tom drobném vzorečku na začátku. To se týká vždycky jen té první návštěvy?
1: Po každé musím udělat ten krevní vzoreček.
0: Ano, to je docela důležité. No a jak dlouho ten samotný odběr trvá? Když odeberete, vy jste říkala necelý půl litr krve?
1: Ano, je to 450 ml plus minus 10%, tak i s tou přípravou, to znamená dezinfekce a tak, jak se to zase sestřička připraví, tak je to 10 minut. Ten vlastní odběr je tak 6 až 7 minut. Mm-hmm. Je to poměrně velice rychle během kraťoučký doby. Mm-hmm. Takže dárce, který přijde, by měl být vyspalý, dostatečně zavodněný a najezený. Ne teda, aby si dal třeba tlačenku, ale něco sladkého s výhodou, aby neměl nízkou hladinu cukru a pak je to opravdu velice, velice rychle.
0: Teď něco pro babička, paní doktorko, promiňte mi tu otázku, bolí to?
1: Bolí to jako jakýkoliv jiný vpich. Mm-hmm. Samozřejmě máme spousta dárců, kteří se na tu odběrovou paži nedívají, to musím teda přiznat. Nicméně pokud někdo má opravdu velký strach z jehel a trpí nežádoucími příhodami i při běžném odběru, tak to asi vhodný dárce není. Toho nechceme trápit.
0: Popište nám, co se obvykle děje s tou krví darovanou, než dojde k tomu pacientovi. Vy to nějak skladujete? Nebo...
1: Odebereme plnou krev a spousta let už se dělá to, že se ta krev potom rozděluje na ty jednotlivé složky, tak aby pacient dostal to, co potřebuje. To znamená, jsou zvlášť červené krvenky, plazma, krvní destičky, to zpracováváme, máme veliké centrifugy, automatické lisy. No a pak podle toho, co to je za složku, tak buď je to dál uchováváno v teple, což jsou krvní destičky, ty milují teplo. Červené krvinky naopak mají rádi chladnější, to znamená, ty jsou v ledničce a plazma je při minus 25 stupních a stupně nižší. Tak to je to skladováno, no a potom samozřejmě, než se to dostane k pacientovi, tak probíhá výrazně delší a náročnější vyšetřování a to je sice vyšetření krevní skupiny, podskupin, různých těch antigenů, což jsou takové struktury vlastně na obalu té červené krvinky, proti kterému by mohl mít ten pacient protilátky. A pak se vyšetřují infekční markery. Všichni už po koronavirové infekci ví, co to je PCR. Takže PCR, NAT a plus se vyšetřují serologické metody na takové ty nejzávažnější choroby. To znamená syfilis, žloutenka typu B, žloutenka typu C a AIDS. No a pak, když je požadavek na tu krev, no má ten transfuzní přípravek, tak se vždycky musí provést zkouška kompatibility, to křížová zkouška se tomu říká, jestli se ta krev od našeho dárce hodí pro toho pacienta. Hodně zjednodušuji.
0: Mm-hmm. Zjednodušila jste to, ale i tak se mi to zdá celkem složité. Při jakých třeba operacích nebo léčbách se ta krev využívá nejčastěji? Mm. Máte nějakou statistiku třeba, nebo víte, kam ta krev jde?
1: To víte, že víme. A statistiku děláme pravidelně a jsme i povinni dělat statistiku každý rok. A docela překvapivě pro většinu, včetně mediku a tak dále, je vlastně největším odběratelem pacienti, kteří mají hematoonkologické onemocnění. Teprve až potom je to třeba emergency, nějaké ty úrazové ambulance, chirurgie, ortopedie. Jo. Takže nejvíc opravdu krve si vezmou pacienti, kteří mají nějaké leukémie nebo i nádorové onemocnění solidních orgánů.
0: Dobře, děkuju.
1: A ty operace, jak jste se ptal, tak samozřejmě pokud je to operace na cévách, čili třeba na aortě nebo velká spotřeba krve, pokud je to operace třeba na játrech, a nebo jsou to velké operace cév, třeba dolních končetin a tak dále.
0: I nadále vás budeme motivovat k dárcovství krve s paní doktorkou Šlechtovou. Je za chvilku po písničce.

0: Povídáme se s paní doktorkou Petrou Šlechtovou z transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Plzni. Budeme i nadále trochu motivovat. Mně tak napadá, jestli třeba máte nějaký příběh takového krevního preparátu nebo odebrané krve, který konkrétně zachránil život někomu. Máte něco takového v paměti, co vám třeba jen tak z hlavy nevyjde?
1: Samozřejmě, stejně tak jako snídření, je to anonymní. Jako. Samozřejmě pacient neví, od koho dostal ty transfuzní přípravky nebo ty krve. A to jsou samozřejmě vždycky příběhy nás nejvíc dojme, když to týká dětí. Bohužel hemato-onkologičtí dětští pacienti, to znamená ty dětičky, které mají leukémie, bohužel berou hodně transfuzní přípravku. Takže to samozřejmě sledujeme v rámci toho, co můžeme. A tak jsme rádi, že to dopadne dobře, ne vždycky to bohužel teda dopadne dobře, ale takový příklad, co si pamatuju za posledních 5 let, je to má příběh kluka, mladého muže, který zachraňoval, mám pocit, ženu na ulici někde a prostě byl vlastně napaden, protože ji otravil, napaden, takže přišel o dolní končetinu. Jestli můžu říct, byl to hokejbalista nebo florbalista, teď abych se nepletla. Mm-hmm. Nemůžu samozřejmě jmenovat. A tam jsme nevěřili, že prostě to přežije. A je to náš rekordman asi za posledních 15 let, kdy obdržel více jak 240 transfuzních přípravků, čili tady, jak spolu sedíme, kdybychom vyložili tady tu podlahu asi a bojoval několik měsíců o život, no a prostě, co mám povědomost, tak prostě žije, samozřejmě naučil se chodit s protézou, takže toho zachránilo možná 60-70 lidí dohromady.
0: Mohli bychom se ještě pobavit chvilku o mýtech nebo takových předsudcích, ano, které kolem darování krve jsou. Jsou nějaké, které máte, jak si na mysli, když se zeptám přímo na konkrétní obavu nebo nějaký mýtus ohledně darování krve?
1: Tak když pominu teda svědky Jehovovi, kteří samozřejmě odmítají krevní transfuze a s tím mají problém samozřejmě mý kolegové, ty, kteří je operují, tak bych řekla, že samozřejmě je určitá taková ta obava těch pacientů, aby třeba teda nebyli nějakým způsobem poškozeni, jak jsem říkala, krev je prostě vyšetřena tak, jak to samozřejmě nařizuje legislativa, děláme všechno pro to, aby dostali co nejbezpečnější krev, takže určitá asi obava. Co se týká dárců, tak to jsem se s ním setkala asi jednou nebo dvakrát, že se třeba bál dárce, aby u nás jako něco nechytili, jak se říká, prostě aby nebyl nějak poškozen, tak to naprosto vylučuji, co mi tak napadá.
0: Je naopak pravda, že třeba pravidelné darování krve může mít i zdravotní přínosy, abychom to otočili do plusu?
1: To jste mi vlastně napověděl to třetí, že občas mám dotazy ve stylu, jestli je pravda, že když někdo daruje krev, tak častěji onemocní nějakou onkologickou chorobou, třeba leukemii, tak můžu říct, že ne. Nemůžu říct, že nikdy nic nezachytíme, ale je to naprosto v průměru tak jako u běžné populace, protože naši dárci to je vzorek populace. A zase na druhou stranu, právě tím, že darujete krev, tak jste nějakým způsobem kontrolováni. Nemůžu říct, že kontrolujeme všechno, ale jste sledováni, kontrolováni a leckdy nám potom dárce teda i přijde poděkovat, že jsme na něco přišli včas.
0: Mm-hmm. Úplně nakonec se zeptám, co byste vzkázala lidem, kteří nás teď poslouchají. Ještě nikdy nedarovali krev a teď o tom začali přemýšlet, když vás poslouchajíte.
1: Tak aby se určitě nebáli. A pokud chtějí přijít darovat přímo k nám, teda do fakultní nemocnice na transfuzní oddělení, tak máme báječné webové stránky, si to můžu tady
0: říct.
1: Facebook a Instagram, takže to si najde každý. A tam máme spousta příběhů, informací a máme tam i virtuální prohlídku oddělení, takže by opravdu věděli, do čeho jdou. Chci říct, že máme velice šikovný personál, šikovné sestřičky, fantastický samozřejmě laboranty, laborantky, lékařky a tak dále. Takže se o ně určitě dobře postaráme a jde o to prostě zkusit. A určitě nikoho nenutíme, pokud sám ten dárce, no potenciální dárce uzná, že to není nic pro něj. Poděkujeme a aspoň to zkusil.
0: Krásná tečka za naším povídáním. Já se ještě zeptám jinak trochu. Já jsem velkým fanouškem seriálu Mesh. Tam se pořád daruje. Jak na to koukáte? Jak často se vlastně krev může darovat? V tom seriálu je to naprosto na běžícím páse.
1: To jsou takové trošičku jiné podmínky. Samozřejmě vojenské a válečné lékařství a transfuzní je trošičku jiné. To není teda běžné, takže samozřejmě musíme dodržovat nějaké standardy. A kdyby přišlo, jak se říká, na lámání chleba, trošičku to jde tohleto stranou. Jinak si myslím, že seriál Mesh patří k těm opravdu jako realistickým a takhle to bylo. A myslím, že ten se velice, velice povedl.
0: Jak často může tedy člověk krev darovat?
1: Pokud se bavíme o darování plné krve, tak žena může přijít za 4 měsíce plus minus nějaký den a pán za 3 měsíce. Pokud hodně, hodně potřebujeme, můžeme odebrat po 8 týdnech. To musíme, přesto vlak nejede.
0: Dobře.
1: To musíme dodržet.
0: Primářka transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Plzni, doktorka Petra Šlechtová, byla naším hostem. Moc děkuji za vaše povídání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky, přeji hezké léto.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Čím se budeme zabývat ještě do 11. hodiny? Karlovarský kraj připravuje převod mezinárodního letiště v Karlových Varech na stát. Se záměrem už souhlasili krajští zastupitelé. Podrobnosti od našeho reportéra už za okamžik.

0: Mezinárodní letiště v Karlových Vanech a Olšových Vratech možná v dohledné době změní majitele. Současný vlastník areálu, Karlovarský kraj, chystá jeho bezúplatný převod na stát. Se záměrem už souhlasili krajští zastupitelé, dnes budou o záměru pravděpodobně diskutovat i zastupitelé lázeňského města. Další podrobnosti teď nabídne redaktor Zdeněk Trnka, kterému přeji pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, je to tak, Karlovarský

0: kraj pokračuje v přípravě převodu letiště na český stát a následně pod českou armádu. Cílem je zajistit pro areál investice na další rozvoj, investice, na které Karlovarský kraj v současné době nemá, a navíc údržba letiště region velmi finančně zatěžuje a vyčerpává. Zároveň chce kraj pro region zachováním letiště pro region pokračovat v zajištění důležitého dopravního spojení, v budoucnu třeba i vznikem pravidelných linek do ciziny. Letiště by mělo být sice vojenské, nicméně samozřejmě s civilním provozem, podobně, jak je to třeba v Pardubicích. Tam se mimochodem podobný model osvědčil a letiště se úspěšně rozvíjí.
1: Kdy budou zástupci kraje jednat s představiteli ministerstva obrany o dalších podmínkách celého toho projektu?
0: Podle vyjádření hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO se zástupci Karlovarského kraje sejdou s představiteli ministerstva obrany pozítří, to znamená ve čtvrtek 18. června, a cílem této schůzky budou především diskuse o přesných podmínkách případného převodu letiště z kraje na český stát. Záměr převodu už sice krajští zastupitelé, jak bylo řečeno, schválili. Mezi hlavní podmínky tohoto kroku nicméně patří to, že na letišti by měla pokračovat třeba výstavba základny letecké záchranné služby. Zastupitelé Karlovarského kraje také chtějí od státu různé záruky, například pro případ, že by se v budoucnu armáda rozhodla letiště opustit. To by se pak areál měl přednostně vrátit zpět do vlastnictví Karlovarského kraje.
1: No a jak na záměr reagují představitelé Karlových Varů? Nebojí se zvýšeného provozu na letišti a rušení klidové lázeňské zóny?
0: Představitelé lázeňského města zatím s chystaným projektem zásadní problém nemají a v podstatě ho schvalují, všichni ale čekají na oficiální rozhodnutí státu. To by mělo padnout do podzimu. Nicméně určitá skupina lidí ze záměru příliš nadšená samozřejmě není, jsou to hlavně někteří majitelé nemovitostí v okolí letiště, kteří o sobě dávají vědět na sociálních sítích. Na opatrnost při sjednávání záměru zase apelují místní ochránci přírody. No a právě teď třeba zasedá řádné zastupitelstvo lázeňského města, kde jeho členové o záměru před malou chvíli hovořili, zatím jen obecně, a byli to hlavně zástupci opozice.
1: Karlovarský kraj připravuje převod mezinárodního letiště v Karlových Varech na stát. Víc o tom ví Zdeněk Trnka a teď nám to pověděl. Děkujeme za to. Naslyšenou.
0: Hezké dopoledne.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být více venku a užívat si letní přírody. Co vy, jak jste na tom s létem? Patříte mezi jeho milovníky? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši v létě jako děti? Na vaše příběhy a názory se těší dnešní noční linka. Moderovat bude Jitka Lukešová a tradičně začínáme po zprávách ve 23:00. Teď nás čekají zprávy v 11:00, tedy za 4,5 minuty a do té doby pěkný nářez od skupiny Blondie a Debbie Harry. Jmenuje se Maria a my vám přejeme hezké dopoledne.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli. Nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Cykloběh za Českou republiku bez drog míří do škol v Plzeňském kraji. Janovice nad Úhlavou čeká složitá oprava zdi bývalého hřbitova. Očekáváme oblačno až zataženo, odpoledne místy občasný déšť a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Do Plzeňského kraje přijíždí cykloběh za Českou republiku bez drog. Peloton se dnes zastaví ve Stříbře a Nýřanech a zítra bude pokračovat do Plzně, Přeštic a Klatov. Na svých zastávkách budou lektoři přednášet dětem o drogové problematice a do diskuze zapojí i zástupce měst. Popisuje mluvčí projektu Pavel Mutra.
2: My vlastně ty děti vzděláváme v tom, jak ta droga funguje. Že na začátku to může mít super pocit, ale potom se to zhoršuje. A my jsme za těch 22 let zjistili, že když se na tom aktivně nepracuje, tak v podstatě ty děti se k těm informacím nedostanou. To znamená, s těmi zástupci mě diskutujeme o tom, jakým způsobem to k těm místním dětem dostat.
1: Historická zeď u bývalého hřbitova v Janovicích nad Úhlavou se začala bortit. Stojí na místě bývalé tvrze a lemuje hluboký příkop. Podloží teď zkoumá geolog. Podle Pavla Barty ze zhotovitelské stavební firmy bude oprava složitá i kvůli špatné přístupnosti.
3: Geolog nám dá nějaký protokol a projektant má určit nějaký postup, jak se bude postupovat dál. A musí to prozdívat do té stávající stěny, takže to bude složitý. A hlavně doprava toho materiálu tam nikdo neodnese jen tak. Musí udělat nějaká lávka a složitě to tam dopravovat.
1: Resort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu resortu obrany, který má k dispozici server i rozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat zhruba 4 miliardy korun. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převod letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Národní tým odletí do Atlanty dnes v podvečer. Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času. Do fotbalového mistrovství světa vstoupí zítra v 6 hodin středoevropského času fotbalisté Rakouska. Ve městě Santa Clara se utkají s Jordánskem a podle bývalého záložníka Viktorie Plzeň a Salzburku Patrika Ješka mohou být překvapením celého šampionátu.
4: Já bych jim přál, aby došli hodně daleko, protože si myslím, že za ta léta, tak oni mají hodně dobrý tým, co jsem jakoby čet i ty rozhovory a mluvil s těma klukama, takže oni si věří a mají tam kluky, co hrajou v Dortmundu, v Bayernu, za Real, takže jako tohle to jsou týmy, které mají svoji kvalitu, takže já bych jim přál a jako s Norskem pasuju na takového černého koně turné. Počasí.
1: Dnes čekejte oblačno až zataženo, odpoledne a večer se místy přidá občasný déšť nebo přehánky. S menší pravděpodobností se může objevit i ojedinělá bouřka. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách bude 17 až 20. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Poděbradova platí úplná uzavírka vozovky v úseku od křižovatky s ulicí Karlova až ke křižovatce s ulicí Kotkova. Stavební práce tam potrvají do konce července. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Do dnešního jazykového koutku se nám vejdou findy, finiáry, flůtky i novák s malým počátečním písmenem a také jedno úsloví, které možná sami používáte. Podrobnosti už za chvilku v dnešní premiéře. No a teď Olympik.
0: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Jazykový koutek.
1: Peníze až na prvním místě. Takový podtitul by mohlo mít dnešní setkání s jazykovědkyní. K mikrofonu ji pozval Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na dotaz posluchače, jak vzniklo úsloví nemít ani vindru, nebo nemít ani floka. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Profrazem je charakteristickým rysem zachovávání starých slov, takzvaných archaismů. Stávají se tak doklady historie nebo dobových tradic. Jedním z druhů slov zachovaných v archaismech jsou právě názvy mincí.
2: Posluchač v tom svém dotazu uvádí, že je mu jasné, pokud se použije název existující mince, například nemám ani groš.
3: No a také běžně užíváme nemám ani korunu. Ale vraťme se k vindře. V roce 1857 byla zavedena v rakouském císařství nová rakouská decimální měna. Základní jednotkou byl zlatý nebo zlatník o 100 krejcarech. A měděné rakouské krejcary, ražené v rámci této měny, byly v českých zemích nazývané nový krejcar, lidově novák nebo novej. A drobné mince nepatrné hodnoty se nazývaly často vindry, podle německého pojmenování Wiener, tedy vídeňský fenik. I vindra je tak názvem existující historické mince. A od vindry můžeme odvodit i dnes již příliš neužívaný název peněz, findy nebo finiáry.
2: A odkud pochází výraz flok, verčení, nemít ani floka?
3: Také u floku. Jde pravděpodobně o lidový název peněz. Floky představují něco malého, co se rychle rozhází. A můžeme zde vidět i souvislost s drobnými mincemi nazývanými flůtky, které razily v 15. století husité.
2: A jak jsem vás tak poslouchal, klidně můžu říct, i nemám ani nováka. Loučíme se s Helenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Další náměty nám můžete stále posílat na e-mailovou adresu info@pl.rozhlas.cz.

Dnešní díl seriálu Tajemství technických památek nás zavede do Karlových Varů. Svést se tam můžete nejstrmější a zároveň nejstarší tunelovou lanovkou u nás. Na trase dlouhé 127 metrů překonává převýšení 54 metrů a to za pouhou minutu. Víc vám řekneme v reportáži už za chvíli, teď tady ale někdo houká a překvapivě je to skupina Jelen.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: technických památek. Technických památek.
1: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedena v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Jana Strejčková.
2: Jak dlouho pojedeme?
3: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
2: Říká mi Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary. My projíždíme tunelem, projíždíme vlastně skálou.
3: Ano, ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
2: Ty koleje, po kterých jedeme?
3: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita a je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
2: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
3: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
2: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
4: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
5: Super zážitek.
2: Řídící stanoviště, vstupujeme.
6: Zde máme řídící stanoviště, lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
2: Vilém číst strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
6: Ne. Většinou se dějou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti. To je, když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, to malinko cukne, takže to je hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
2: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
3: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
2: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: 7 minut po půl 12. Pojďme na fotbal. Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty. Na mistrovství světa je tam čeká asi klíčový zápas ve skupině. Hrát budou ve čtvrtek od 18 hodin s Jihoafrickou republikou. Ve Spojených státech Češi tráví nejvíc času na své základně nedaleko Dallasu ve státě Texas.
1: Welcome to the great state of Texas, where everything is big and the people are friendlier.
2: V dokumentu US Historian se dozvíte, že v Texasu je všechno velké a lidé jsou přátelštější.
1: Fort Worth is a unique place in the country.
2: A Fort Worth nedaleko Dallasu, kde má národní tým základnu pro světový šampionát, je unikátním místem v zemi. Nejen kvůli minulosti spojené s kovboji, která člověka pohltí hlavně ve vyhlášené čtvrti Stockyards. Obránce Jaroslav Zelený tak nějak očekával už dopředu, že prostředí bude přátelské.
3: Mně se to taky častokrát stalo, že mi to lidi říkali, že ta mentalita tady je fakt jako hrozně jiná oproti nám. Zatím se to tady v Texasu, ale musím říct, že i v tom New Jersey, když jsme přiletěli, tak to bylo podobné, ale tady je to ještě takový, bych řekl, umocněný, že opravdu ty lidi tady jsou extrémně takový sympatický, nápomocný, že jsou k vám hrozně milí.
4: I v tomhle můžu Zelýho jako potvrdit, protože všichni jsou úplně neskutečně zdvořilí, milí, ochotní.
2: Přidává svoje postřehy i technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý. Americký styl zažijete často i v obchodech, kde se vás ptají, jestli jste našel vše potřebné.
5: Heck yeah. Heck yeah.
2: A pokud něco hledáte ve městě,
5: that was good, damn good.
2: Dočkáte se na závěr třeba klasické zdvořilostní fráze Have a nice day, tedy přání pohodového dne.
4: Obecně Texasani jsou považovaní i v rámci té severoamerické kultury za strašně pohostinný. Říká se, že když jdete na nějakou akci s Texasanama, tak nesmíte nikdy mít prázdnou sklenici a prázdný žaludek, což teda všichni tady plní úplně do puntíku.
2: Má zatím jen pozitivní zkušenosti technický vedoucí české reprezentace Michal Černý, který musí neustále komunikovat i s místními. Třeba na hotelu, kde mohlo národnímu týmu zkomplikovat situaci, že v březnu vyřadil v baráži Irsko.
4: Ředitel hotelu je Ir, což když jsme se dozvěděli, jsme byli zvědaví na ty jako reakce a spolupráci, ale musím říct, že nejen on, ale všichni jsou úžasní, cokoliv potřebujeme, okamžitě máme.
2: A Černý tohle zažívá taky na tréninkovém stadionu v Mansfieldu, vzdáleném asi půl hodiny od hotelu ve Fort Worth.
4: Trávníkáři, lidi z toho klubu, který na tom stadionu pak bude působit, jsou nám neskutečně jako nastavený cokoliv řešit kdykoliv.
2: Technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý doufá, že budou takových služeb ještě nějakou dobu využívat. Národní tým teď bude na chvíli v Atlantě, kde ve čtvrtek odehraje zápas s Jihoafrickou republikou, který může hodně napovědět o českých nadějích na postup ze základní skupiny světového šampionátu. Z Texasu Mirko Vasič, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Blíží se čas oběda, za chvilku tedy i babské rady v našem předpoledním vysílání. Petrželku často používáme jen na zdobení jídel, no a je to škoda, jak právě dnešní babské rady připomenou už za chvíli.

0: Pražské rady.
1: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel s výrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití za studena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Šalman a spol. Než to bude dnešní poledne, tak stačím ještě říct, kdo bude hostem dnešní humoriády mezi 16. a 17. hodinou. Dnes vám scénky a ukázky z pořadů bude pomáhat vybírat rozhlasová a televizní moderátorka Marie Redková. Tak si humoriádu nenechte ujít. Zprávy to budou za chvíli, do té doby skok do 80. za Rickem Astleym a potom už vybíráte muziku vy a to v písničkách pro vás mezi 12. a 13.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni na náměstí Republiky začala pokládka původní historické dlažby. Hradek na Rokycansku má nově bezbariérový městský úřad. SPD chce podle poslance Nerušila posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. A čekejte oblačno až zataženou, místy občasný déšť, teploty do 24 stupňů. Příjemné úterní poledne přeje Andrea Samešová. Na náměstí Republiky v Plzni se vrací historická dlažba. Původní žulové desky upravilo 6 kamenických společností, aby se splnil plán rekonstrukce a zároveň zůstal stejný vzhled. Jedná se o přibližně 2000 metrů čtverečních dlažby, doplňuje primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO.
3: V minulých dnech bylo vyskládáno několik metrů čtverečních historické dlažby zpět na náměstí. Tento týden už je pokládána dlažba nová, a to nejblíže Rígrově ulici. Mohu také potvrdit, že celá stavba probíhá podle harmonogramu a budou osazeny za několik týdnů stromy na náměstí.
2: Budova městského úřadu v Hrádku na Rokycansku je nově bezbariérová. Kromě výtahu také nechala obec upravit toaletu a vstup do budovy. Náklady přesáhly 4 miliony korun. Část pokryla dotace, říká starostka Marcela Sobotková z ODS.
4: Máme tady v patře matriku a z organizačních důvodů nebylo možné, nebo není možné ji přestěhovat do jiných prostor, a na matriku chodí jak mladí rodiče s dětmi, chodí tam staří, seniori, takže pro ně to má velký význam.
2: Dnes naposledy mohou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je následně zkontaktují a situaci zmapují. Ovocnáři odhadovali, že škody se pohybují v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Nejčastěji mráz zasáhl broskvoně, meruňky a jabloně. V některých lokalitách je hlášený propad úrody až o 80%. Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen škody, při kterých poškození přesahuje 30% odhadované produkce daného ovocného druhu. Dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Českému rozhlasu to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něj je také potřeba diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba.
5: My samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
6: Řekl Nerušil. Předsedu ODS Martina Kupku taková slova nepřekvapila. Podle něj si chce kabinet veřejnoprávní média ochočit.
7: Vládní koalice dává od první chvíle najevo, že prostřednictvím ekonomického tlaku chce prostě dosáhnout toho, aby veřejnoprávní média přestala kritizovat jejich kroky.
6: Vláda včera rozhodla o zrušení poplatku. Od příštího roku chce financovat Český rozhlas a Českou televizi ze státního rozpočtu. Obě média by tak přišla o stovky milionů korun. Rozhlas i televize dlouhodobě kroky vlády kritizují. Eliška Zábrocká, Český rozhlas. Sport.
2: Pro video rozhodčího Shona Evansa nebude mít kontroverzní gesto na fotbalovém mistrovství světa žádné důsledky. Mezinárodní federace FIFA případ uzavřela s tím, že nenašla důkaz, že by Australan porušil disciplinární řád. Sám Evans uvedl, že gesto prsty, které mohlo vyvolat dojem rasismu, nebylo úmyslné, ale šlo o mimovolný pohyb. Antidiskriminační organizace Fotbal proti rasismu v Evropě volala po jeho vyloučení z turnaje.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, postupně místy občasný déšť nebo přehánky, ojediněle během odpoledne bouřka. Teploty 21 až 24, na horách vystoupí na 17 až 20 stupňů. Fouká mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Omezení platí na dálnici D5 na kilometru 136 u Mlýnce na Tachovsku. Ve směru na Plzeň se provádí práce údržby. A vozovka se dnes opravuje v Radnicích na Rokycansku na silnici 2/233 v Pražské ulici před křižovatkou na Skomelno. I tudy projíždějte opatrně.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
9: Všechno bude fajn, se zpívá v písničce, která je jako první v dnešním playlistu písniček pro vás. Já doufám, že bude. Na telefonní lince 221 554 222 čekáme na vaše vzkazy, gratulace, pozdravy a tak dále. Tak jak jste zvyklí, Stanislav Jurík vám přeje příjemný poslech a hezké poledne.

0: První telefonát dneska máme z Hrádku u Rokycan, tam je paní Božena. Vítám vás ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, milé Rádio Plzeň. Chtěla bych vás poprosit o zahrátí písničky pro maminku mého přítele Vlastu Markuziovou z Třemošné, která včera oslavila své 96. narozeniny. Chtěla bych jí popřát s celou mou rodinou hodně moc zdraví, štěstí a spokojenosti. Máme ji moc rádi. Je to naše sluníčko. Těšíme se, že oslavíme její sté narozeniny. K mému přání se připojuje její syn Zdeněk a syn Jenda. Moc vám děkuju za zahrátí.
0: Děkujeme moc krát. 96 je krásný věk, jsme rádi, že jste se ozvala a můžeme pogratulovat společně s vámi. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Ano, ano. Jo, děkuju, naschledanou.

Už je to první písemná gratulace. Dnes 16. června má narozeniny naše spolužačka paní Helenka Kuncová. Milá kamarádko, nějak nám poslední dobou ta léta nechutně přibývají, ale z toho se přeci nebudeme hroutit. Máme před sebou ještě spoustu výletů a jahodových pohárů. Helčo, pevné zdraví a vše nejlepší k dnešním narozeninám ti přejí spolužačky a spolužáci ze základní školy. Maruš, Hanka, Mirka, Zdena, Zdeněk a Míla. A protože je Hela velkou faninkou Andreje Bocelliho, je naše prosba jasná. Srdečně děkujeme. A my gratulujeme a posíláme skladbu Canto della Terra. Si lo so, amor.

0: Další písničku vybírá pan Standa, kterého srdečně vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Stando, já vás taky srdečně vítám. Zdravím Český rozhlas Plzeň. A dneska oslavuje krásné narozeniny moje přítelkyně Mirka. Chtěl bych jí popřát hrozně moc zdraví, štěstí, spokojenosti a aby byla pořád tak dobrá a oblíbená v pracovním kolektivu, kde pracuje. To jí přeje přítel Standa a syn Ondra. No a písničku, kterou jsem dneska vybral, moc krásný duet je to a je to škoda, že se nehraje častěji. Tak, je to moc pěkná písnička.
0: Teď se o to postaráte, což je v pořádku.
1: Teď se o to postaráme a určitě se zalíbí a bude se hrát častěji.
0: Děkuji. Stando,
1: tak já vám moc děkuju a zase
0: není
1: někdy.
0: Rádio se
1: mějte
0: stalo.
1: Se krásně.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Na telefonu už je teď připravena v Blatnici paní Věra. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a i vás v rozhlase a pro potěšení nějakou pěknou písničku mě dejte, buďte tak hodnej.
0: Tak vy jste si přála orchestr Mantovani, je to tak?
1: Mantovani, ano.
0: Tak si je dáme, nějakou skladbu v jejich podání si teď zahrajeme. Ten důvod, proč voláte, já to prozradím bez toho čísla, můžu?
1: No, můžete třeba.
0: Vy si chcete tu písničku nechat zahrát k narozeninám, tak vám moc gratulujeme.
1: Ano, děkuji
0: vám. Krásný den. Paní Věro, nashledanou.
1: A pěkný den vám taky přeju. Nashledanou.

0: Tak to byli Mantovani, paní Věře, k narozeninám. Teď volá paní Petra z Horšovského Týna. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla dneska zahrát pro paní Marii Špacovou z Vranova dnešním narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně hodně zdraví. A přejí to Petra a její sestřenice Hanka z Horšovského Týna.
0: Dobře. Zahrajeme rádi, paní Špacová sem ráda volá i píše, takže gratulujeme i za rozhlas. A díky, že jste zavolala. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji moc, nashledanou.

0: Tady jsou písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Na naší linku 221 554 222 se dovolala paní Jana z Černé Řeky. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, pane Jurik, a zdravím všechny posluchače o písničku. Dneska bych se chtěla poslat mým rodinám a všem známým, co mi včera přáli k narozeninám. A ještě jsme měli v květnu sraz v hoře svatého Václava od školy, tak pořadatelka Mirce a Martičce taky.
0: Mm-hmm. Zahrajeme rádi. Dodatečně gratulujeme k narozeninám. Včera se vám tady přálo ve velkém, to bylo hezké.
1: Jo, děkuju moc, naschle.
0: Ať se vám daří, naschledanou.

Na řadě další přání, které přišlo písemně, prosíme o písničku pro paní Marii Urbánkovou z Velkých Hytčic u Horažďovic. Paní Urbánková se dožívá dnes 16. června 91 let. Nyní žije u dcery Zdeničky ve Smrkovci u Hradešic. Hodně zdraví, štěstí a radosti z každého nového dne přejí Zdeňka Holečková a všichni sousedé se připojují k tomuto přání. Gratulujeme.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Pokračujeme v písničkách pro vás. Slovo teď ve Staňkově dostane paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vám všechny zdravím v našem českým rádiu, jste pěkně skvělý rádio a všichni kamarády a kamarádky a všem spolužákům našim a hlavně naší Marušce Špacovi Dobráňová, ta má dneska narozeniny, tak ji všichni přejeme hodně štěstí, zdraví, hodně božího požehnání, ale hlavně to zdraví, který všichni potřebujeme.
0: Dobře, zahrajeme písničku, gratulujeme.
1: A vám všem do rozhlasu, všem kamarádkám.
0: Děkujeme pěkně. Ještě paní Marie, nashledanou, mějte se hezky.
1: Taky děkuji.

0: Poslední slovo má mít žena a pro dnešní pořad písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň to platí. Paní Jarka z Plzně teď dostane slovo. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila o zahrání písničky pro, jen tak pro radost, pro manžela a pro švagrovou Helenu a taky pro tu paní, co má dneska ty narozeniny.
0: Ano, pro paní Marii.
1: Tak ty přejeme hodně, hodně zdraví a vám taky a děkujeme moc.
0: Děkujeme, přejeme hezký den, je to od vás moc hezké.
1: Děkuju,
0: nashledanou. Jarko. Písničky pro vás tu budou zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. Stanislav Julík vám přeje hezký den.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň

0: Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Liblíně na Rokycansku byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný most přes řeku Berunku. K rozšíření těžby ve Vejprnicích na Plzeňsku se mohou lidé vyjádřit na dnešním veřejném projednávání. Resort zahraničí v letní sezóně zahájil další konzulární služby v Evropě. A bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Silniční most přes řeku Berunku v Liblíně na Rokycansku je po rekonstrukci kompletní. Dnes byl slavnostně otevřen. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Číška z hnutí STAN je most jednou ze tří důležitých spojnic přes řeku na území Plzeňského kraje.
2: Most v Liblíně byl postaven v roce 1929 a už byl ve špatném stavu, a protože je kulturní památkou, tak byl opraven vlastně jako replika původního mostu, samozřejmě s lepší nosností a šířkou. Most má nyní neomezenou tonáž a veškerá doprava už jezdí.
1: Rekonstrukce Liblínského mostu, která začala loni, přišla zhruba na 110 milionů korun. Evropský program IROP uhradil 85% nákladů. Případné rozšíření těžby písku ve Vejprnicích na Plzni severu dnes projedná Plzeňský kraj s veřejností. Jednání začne v sále krajského zastupitelstva v 15:30. Pokračuje mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová.
3: Chceme, aby lidé měli možnost získat všechny potřebné informace a zeptat se na to, co je v souvislosti se záměrem zajímá. I proto se uskuteční veřejné projednání, které je zároveň zákonnou součástí procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Občané budou moci přímo na místě položit své dotazy, vyslechnout si odpovědi odborníků a vyjádřit své připomínky.
1: Ministerstvo zahraničí před létem posílilo konzulární služby v některých evropských zemích. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů se Češi mohou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu, bulharském Burgasu a řeckých Aténách.
4: Teď jsme proškolili delegáty těch nejnavštěvovanějších destinací, tak aby byli lépe připraveni řešit nějaké specifické situace, které se týkají těch míst.
1: Macinka také apeluje na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému Drost a uložili si číslo na non-stop linku ministerstva zahraničí. Sport. Na atletické zlaté tetře se dnes v Ostravě představí 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin. Stovku poběží Karolina Maňasová, představí se výškař Jan Štefela, také koulař Tomáš Staněk nebo oštěpařka Nikola Ogrodníková.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, postupně místy občasný déšť nebo přehánky, ojediněle během odpoledne i bouřka. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia. Fouká mírný západní až jihozápadní vítr, rozptylové podmínky budou dnes dobré a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 přibylo dopravní omezení na 7. kilometru ve směru na Prahu před Rudnou, kde stojí porouchané auto. Neprůjezdný zůstává pravý jízdní pruh. Projíždějte tímto úsekem s maximální opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědi u stánku.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědi u stánku, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědi u stánku a končíme Lucernou 25.11. Kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak. U věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzný. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jinak?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungují. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel a aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě. Nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, dřív se si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal čtyři koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
2: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal jeho nájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale my Rajové a Luci a všichni a hledali jsme další a další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
1: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělali nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady je 75 tisíc lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátový písničky. Jak na kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
1: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
2: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, který si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude, určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
1: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste na kameni kámen, skládanka, tak. Podvod, stánky, růže z papíru a tak dále. Mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
2: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů, růží z papíru a na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, by na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou stánky a valčičky a podvody a takhle kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás Vojtou píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a Chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti. A mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím, šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních 2 letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřeném bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelnému kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělat. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končíte, o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno, podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady a najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kdy jsem pochopil ten její smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jedno dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotový stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on, kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář. Dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tahle ta situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let bez nějakých přestávek prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. A já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky, užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože se nohama na zemi postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrát.

0: sám, když něco složíte, tak můžete si o tom tisíckrát myslet, že něco špatného nebo dobrýho, a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum, protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
1: V noci nebo ve dne?
0: V noci. 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně.
1: Čili něco se tam otevře mezi 11 a 1?
0: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
1: Je vaše manželka první posluchačkou?
0: Je určitě, to je jako první, když se ji snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
1: To se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září, a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmikrásku. Já jsem jí vysvětlil, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauri, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet jak Brontosauri, a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam, budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. A já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal, písnička Krásný tón, písnička o tátovi, která tu dneska zazněla, písnička o Strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mhm. I vaše žena, tedy zpívá. Účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládání těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, to je velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuju, že jste tu byl s námi. Ať se vám vydaří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuju moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: První plzeňský obvod má o 10 volebních okrsků méně. Karlovarské hejtmanství schválilo záměr převodu letiště na stát. Poslanec SPD Nerušil chce otevřít debatu o fungování veřejnoprávních médií a kontrole obsahu. A zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 26 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. První plzeňský obvod snížil počet volebních okrsků. Už jich nebude 56, ale nově 46. Lochotinská radnice upravila počet a velikost kvůli nerovnoměrnému rozdělení. Důvodem je také nedostatek spolehlivých členů v komisi, doplňuje mluvčí Miroslava Vejvodová.
2: Pro většinu voličů se prakticky nic nemění. Volební místnosti zůstávají ve stejných budovách jako doposud, maximálně budou mít jiné číslo volebního okrsku. A díky těmto úpravám by měly být počty voličů v okrscích vyrovnanější a tím organizace voleb plynulejší.
0: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes schválili záměr převodu letiště Karlovy Vary do majetku státu. Letiště, které teď patří kraji, by podle záměru měla využívat armáda České republiky. Podmínkou je ale zachování civilního mezinárodního provozu. Převod by se měl uskutečnit do konce letošního roku. Podle předchozích vyjádření ministerstva obrany by správu letiště měla převzít státní společnost LOM Praha. Po zrušení koncesionářských poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla následovat širší debata o fungování veřejnoprávních médií. Jak řekl Českému rozhlasu, posílit by měla mimo jiné kontrola obsahu vysílání.
3: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesněji definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby takže vysílání nebylo vyosené.
0: Vláda včera schválila převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Česká televize by měla příští rok přijít zhruba o 1 000 000 000 korun, Český rozhlas by se měl pohoršit zhruba o 400 milionů. Obě média zrušení poplatků dlouhodobě odmítají. Europoslanci schválili klíčovou část obchodní dohody se Spojenými státy. Zahrnuje zrušení dovozních cel na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Je to výsledek jednání Bruselu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který Evropské unii opakovaně hrozil zavedením vyšších cel.
4: Podle dohody by neměly úřady ve Spojených státech zavádět vyšší než 15% cla na evropské produkty. Pokud svou část dohody Washington nesplní, bude mít Evropská komise pravomoc reagovat. Návrh ji taky umožní navýšit dovozní cla, pokud americké zboží v určitém odvětví zaplaví evropský trh. Návrh podpořili čeští europoslanci za ODS, Piráty i ANO. Potvrzuje jeho europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.
5: 15% clo v této dohodě já považuji za velmi dobrý kompromis.
4: Smlouvu musí ještě finálně schválit členské státy. Rámcovou obchodní dohodu podepsali loni ve Skotsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka získala se svou sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Organizátoři o tom dnes informovali na svém webu. Vítězka 23 Grand Slamů se tento týden představí na travnatém turnaji v Berlíně po boku Karolíny Muchové.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro zataženo až oblačno, doznívající přehánky, teploty 15 až 12, na horách až 8 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, na Šumavě srážky četnější. K večeru budou ustávat a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty zítra 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů. Var bude slabý, postupně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby o jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na silnici 1/27 u Klatov mezi Štěpánovicemi a Dechtínem. Se srazila dvě osobní auta a na jižním Plzeňsku na hlavním tahu 1/20 u obce Klášter došlo ke střetu auta se zvěří. Na místě zasahují policisté, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné úterní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň a my jsme za to moc rádi. Napadlo vás někdy, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi pátral Martin Písařík a odpověď se dozvíme po písničkách, které nestárnou. Připravený je Petr Novák a tohle je taky Petr Kotwald. Řidičům přejeme šťastnou cestu a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň v úterý 16. června. Zítra dopoledne přivítáme v roli našich hostů dva kluky z plzeňského gymnázia, kteří ohromili porotu Mezinárodní vědecké soutěže pro mladé inovátory. Vymysleli totiž mechanické rameno, které lze řídit pomocí pohybu vlastní paže, podobně jako skelety známé ze sci-fi filmu typu Avatar. Ovládání bagru a nakladačů pomocí senzorické rukavice opravdu funguje. A vysvětlí nám to Jan Toman a Jaroslav Kudrna. Poslouchejte zítra po 10. hodině. No a před námi tipy pro volný čas a tohle je kapela Poetika.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz Malízovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský. Celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Nezmaři byli na Českém rozhlase Plzeň a za 6 minut bude 14:30.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni pokračuje třetí ročník divadelního festivalu Pocem na divadlo. Ve velkém sále Měšťanské besedy vystoupí pražský divadelní spolek Pojď na dosah s divadelní adaptací Oscarového filmu a světového bestselleru Pořád jsem to já. Představení začíná v 19:30 a v hlavních rolích vystoupí Jitka Schneiderová a Zuzana Bidžovská. Mezinárodní festival Tanec Praha uvádí na plzeňské scéně Moving Station taneční představení O čem stromy nemluví. Začíná v 19 hodin a představí se ikona španělské taneční scény duo Kiko López a Hector Plaza. V divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni začíná muzikálový festival Na scénu. Seznámí diváky s mladými talenty muzikálových škol a nabízí kurzy, přednášky a besedy ze světa muzikálu. Součástí je i repový muzikál studentů JAMU z Brna s názvem Svět se zbláznil, který začíná v 18 hodin na malé scéně. Hudební skupina Mutanti hledají východisko vystoupí od 20 hodin v plzeňské Zaxpabu. Alternativní hiphopová kapela patří k výrazným jménům české elektronické a experimentální hudební scény. 100 let od vzniku slavné loutkové postavičky Hurvínka připomíná rozsáhlá interaktivní výstava Hurvínek 100 z Plzně do Plzně. Návštěvníci se v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni seznámí s historií Spejbla a Hurvínka i jejich cestou do světa. Otevřeno je od 10 do 18 hodin. A skončíme v Klatovech. V jezuitském kostele začíná od 18 hodin zádumší mše za popravené ve spáleném lese v roce 1942. Celebrovat bude hlavní kaplan armády České republiky Jaroslav Kníchal. To byla Tečka za dnešní kulturou a my vám přejeme pěkné úterý.

je Český rozhlas Plzeň a my se společně zastavíme také v Janovicích nad Úhlavou. Mají tam totiž památkově chráněné objekty, a to bývalý lihovar a taky přilehlý mlýn. A město je postupně opravuje, většinou plánovaně. Někdy ale přijdou nečekané události, jako třeba teď bortící se hřbitovní historická zeď. Reportáž z Janovic uslyšíte po písničce. Sní.

0: Až budou 2 minuty po 3:15, tak se vám na Českém rozhlase Plzeň otevře rozhlasové tržiště, tak si připravte vaše inzeráty. V Janovicích nad Úhlavou se začala bortit historická zeď u bývalého hřbitova. Město ji částečně zabezpečilo. S geologem a stavbaři teď rychle hledají další řešení. Hřbitov dnes slouží jako park a navazuje přímo na areál bývalého lihovaru, který město před lety odkoupilo, aby mělo vliv na to, co v centru města vznikne. Jeho upravené nádvoří teď slouží k venkovním akcím a koncertům. Spolu s přilehlým mlýnem je celá oblast památkově chráněná a město ji postupně upravuje. Jde to ale pomalu a je to drahé.
1: Tak to není úplně tragický.
2: Není, jako jestli se ptáte na geologii.
3: Tak... My jsme vedle areálu lihovaru, který už město postupně opravuje. Na něj navazuje bývalý hřbitov s velkou hřbitovní zdí.
4: Tady bývala dřív ta Janovická tvrz.
3: Upřesňuje Jana Dudová z městského úřadu. Takže co tady město vlastně řeší?
5: Opravu hradební zdi od starého hřbitova, kde se do roku 1968 pohřbívalo. A teď je to upravený jako park, tak aby se nám ten bývalý hřbitov nevyvalil do bývalého hradního příkopu.
3: Je to vlastně nečekaná akce, kterou tady budete letos dělat, tak už víte třeba, co bude dál?
5: Záleží na tom, co teď řekne ten pan geolog a od toho se budou další práce odvíjet, včetně teda peněz podle toho, jak to bude drahé na etapy a podle toho, na jakou dosáhneme dotaci.
2: No, zjistili jsme po odkopaných 3 kopaných sondách, že v podloží se jeví jako únosné.
3: Zhodnotil tady přímo na místě geolog Karoli Ilfeldy.
2: Samozřejmě nevidíme hloubš. Tam by byla buď potřeba udělat nějaké další sondy, anebo nějakými dalšími průzkumnými metodami zjistit, jestli se tam náhodou nevyskytnou pak nějaký balvany nebo případně skalní podloží.
3: Na základě zprávy geologa určí další postup projektant. Oprava historické zdi navíc v hůře přístupném terénu nad příkopem, ale nebude nijak jednoduchá, jak říká Pavel Barta ze zhotovitelské stavební společnosti.
6: No, je to složitý, protože se musí postupně a musí to prozdívat do té stávající stěny. Takže to bude složitý, ne? A hlavně doprava toho materiálu tam nikdo neodnese jen tak. Musí udělat nějaká lávka a složitě to tam dopravovat.
3: Podle starosty Michala Linharta ze Sdružení nezávislých kandidátů přijde oprava hřbitovní zdi na více než 2 miliony korun.
7: To je teda havárie, která se bude muset udělat, ač se s ní nepočítalo. Vzhledem k tomu, že to je památkově chráněná oblast celé, tak musíme spolupracovat s památkáři. A projektant společně s památkovou péčí vymysleli nějaký způsob pilířů, které ochrání potom do budoucna celou tu zeď.
3: Naopak, co město pro letošní rok v památkově chráněné lokalitě plánovalo, je oprava další části střechy sousedního mlýna za zhruba 1 milion korun. Město ho před lety koupilo hlavně kvůli přístupové cestě do lihovaru, která k mlýnu náležela.
7: Máme za sebou první část toho ochránění, je to vlastně statické zajištění toho objektu. To znamená, zdi vybouraly se věci, které tam byly špatné, dělaly se trámy stropní, teď se bude dělat druhá část střechy a tam skutečně budeme postupovat podle toho, jak budou peníze. Oni ty dotace jsou vyhlašovány každoročně, takže každý rok se dá udělat vždycky část, ale bude to pomalu samozřejmě.
3: Na opravě podle starosty město čerpá dotace hlavně z Ministerstva kultury a Plzeňského kraje. Z Janovic nad Úhlavou Jitka Englová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Je tady úterní rozhlasové tržiště, tak si určitě vezměte do ruky vaše telefony, inzeráty a volejte číslo 221 554 222. No a my se můžeme podívat hned na to, kdo se mi dovolal. Pěkné odpoledne, můžete začít.
4: Dobrý den přeju. Já bych prodal 3 křídla plastový rozměru 57 x 47 a jsou to 3 kusy. A za další bych prodal dveře, 2 60ky, bílý, 2/3 skla a 1 70ky plný, taky bílý. A bylo by to na číslo 737, 510, 773 a bylo by to lacino, za 200ky to dám všechno.
3: Výborně, akorát nám ještě řekněte lokalitu.
4: Královicko.
3: Královicko, já zopakuji číslo 737 510 773. Tolik tedy váš inzerát, my moc děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Pokračovat budeme s vaším inzerátem, je to vaše, máte slovo.
5: Dobrý den, já bych koupil rád cirkulární pilu pouze tovární výroby, nejlépe s krytama do 3000 a ještě bych koupil nějaký menší bagřík a bubnovou sekačku na sena. Telefonní číslo 737 136 425.
3: A lokalita?
5: 730. Nerozhoduje.
3: Nerozhoduje.
5: 737 163 425. Může to být kdekoliv. Děkuju.
3: Dobře. Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. A teď si poslechneme váš inzerát. Dobrý den.
6: Dobrý den, já neprodávám ani nekupuju, ale nutně hledám z důvodu hospitalizace 2 náhradníky na pobyt, který začíná už tuto sobotu 26. v termálních lázních ve Velkém Mederu. Veškeré informace k tomuto pobytu bych podala na telefonním čísle 723 964 236. Opakuju ještě jednou číslo 723 964 236. Moc děkuji.
3: Nyní zač naslyšenou. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď budeme poslouchat vás. Pěkné odpoledne.
7: Dobrý den. Prodám domácí pekárnu značky Domo, dále kávovar Dolce Gusto vínové barvy a za třetí varný robot kuchyňský značky Cutler. Všechno by to bylo velmi levně, je to málo používané z dědictví a bylo by to na telefonu 723 405 762 a je to Domažlicko.

0: 723 405 762, vaše telefonní číslo. My děkujeme za zavolání, mějte se hezky, pěkné odpoledne. A podíváme se na další inzerát, můžete povídat.
1: Dobrý den, posluchač Sklatovská. Měl bych zájem o koupě staré žulové kamenné dlažby, jak bývaly takový ty desky na chodníkách nebo na všelijaký rozměry to mělo. A posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546. Zopakuji kontakt 728 998 546. Děkuji, naslyšenou.
0: Výborně, my taky děkujeme, naslyšenou. Tolik tedy dnešní rozhlasové tržiště. To další tady bude opět zítra kolem 3:15.
2: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel. Český rozhlas Plzeň, Rádio

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Oukropeček. Sedíš tady jako oukropeček, říkávala mi babička, to když jsem byl nemluvný, zamlklý a vystihla tak podstatu onoho přirovnání, které slovník vysvětluje jako nesmělého zakřiknutého člověka, který se všeho bojí. Asi vás hned napadne, že tady musí být nějaká souvislost s oukropem, jak je ještě dnes mnohde označována česneková polévka. Oukropeček by tedy mohl být malý zbytek tohoto pokrmu. Ale má to nějakou logiku? Seděl tam zakřiknutý a nesmělý jako zbytek polévky? Ne, tahle slova totiž spolu vůbec nesouvisí. Oukrop vychází ze slova kropiti, tedy v tomhle případě zalévati horkou vodou dle způsobu přípravy polévky, kdežto oukropeček má základ v polštině ve slově okrop, tedy hrůza. V litevštině tento výraz přímo znamená ustrašený. Tak vznikl český oukropeček.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V centru Plzně začne už za 2 týdny platit zákaz umisťování reklamy ve veřejném prostoru. V bývalém hornickém areálu v Břasích na Rokycansku otevřeli další kilometry cyklotras. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. A zítra bude oblačno až zataženo s teplotami do 26 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Centra Plzně musí do konce června zmizet reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Ukládá to nařízení schválené už v loňském roce. Jedná se například o plachty na fasádách nebo instalace narušující architektonický ráz budov. Cílem je kultivovat veřejný prostor, říká primátor Plzně Roman Zarzický z Hnutí ANO.
3: Mohu potvrdit, že jsem vyzval prostřednictvím sociálních médií všechny takzvané šiřitele reklamy k tomu, aby začali naplňovat celoměstskou vyhlášku proti vizuálnímu smogu. Ta je platná od 1. července tohoto roku, měla odloženou účinnost a nyní už platí, že po této lhůtě nesmí na domech být žádné velkoformátové plachty, a to v historickém jádru města přesně podle rozhodnutí zastupitelů.
2: Cenový strop na pohonné hmoty zítra klesne o téměř 60 haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 57 haléřů na 38 korun a 35 haléřů a benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 26 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Regulace cen bude podle rozhodnutí vlády pokračovat do konce června. Nové cyklotrasy nabízí bývalý hornický areál v Břasích na Rokycansku. V současné době byly dokončeny další úseky pro horská kola, včetně těch nejnáročnějších s velkým převýšením a překážkami. Pokračuje nezávislý starosta Břas a senátor Miroslav Kroc.
4: Letos už máme 60 kilometrů značených tras, protože se tady dolovalo uhlí, tak tady máme úseky pro traily. Je tu i trailová trasa MTB, trasa pro závodníky. A v polovině letošního července pořádáme mistrovství České republiky v závodě horských kol.
2: Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu 650 milionů korun. Z toho více než miliarda šla na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol stále mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo i zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet téměř zdvojnásobil. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívají nějakou z návykových látek skoro 3/4 Čechů. Nejčastěji se jedná o kouření cigaret, pití alkoholu a zneužívání léků.
0: Sport.
2: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Klub to oznámil na svých webových stránkách. Pokud odvolací komise Fotbalové asociace České republiky nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun.
0: Počasí.
2: V noci bude skoro zataženo až oblačno, doznívající přehánky, teploty 15 až 12, na horách až 8 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, na Šumavě srážky četnější. K večeru budou ustávat a také oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty zítra 23 až 26, na horách do 22 stupňů. Povane slabý, postupně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky přes den dobré, aby jo jednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 pozor na kilometru 108 u Ostrova na Tachovsku, kde stojí ve směru na Plzeň porouchané nákladní auto. A na Klatovsku na hlavním tahu 1/22 u Nalžovských hor poblíž fotbalového hřiště se provádí práce údržby zeleně. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Pěkné odpoledne. Nejen státním zámkem se pyšní obec Nebílovy. K potěše očí totiž je nabízí i další krásné pamětihodnosti. Jaký je tam spolkový život a jaké kulturní vyžití v Nebílovech najdete, tak to si poslechněte po písničkách, které nestárnou. A 5 minut po 15. hodině jsou tady Činasky. Ať se vám dobře poslouchá.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň a jestli jedete z práce nebo nákupu domů, tak přejeme šťastnou cestu a po písničce nás čeká soutěž.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
0: Obec, do které dnes zamíříme, leží na jižním Plzeňsku. Najdeme tam barokní zámek, který je přirovnáván k vídeňským palácům. Každoročně se tam také na konci srpna koná divadelní festival. Možná už správně hádáte, že dnešní díl našeho seriálu je věnovaný obci Nebílovi. Proč má obec zrovna takovéto pojmenování? Teorie o původu názvu obce napopíše její kronikářka Kateřina Komorousova.
2: Nejznámější výklad o původu názvu obce je spojen se starší variantou názvu obce Nebilov, tedy s tvrdým i, který odkazuje na složeninu slov nebyl lov. A mělo to tedy znamenat, že v okolních lesích nebyla lovná zvěř a lov tedy nebyl úspěšný. Jedná se spíš ale o takové lidové vysvětlení a odborné publikace potom odvozují název obce od osobního jména Běl nebo Nebiel. Zajímavé je ale potom střídání měkkého a tvrdého i v názvu obce Nebílovi. A ta dnešní varianta s měkkým i se používá až od roku 1924, kdy tady byla oficiálně zavedena.
3: První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1327, tedy do doby, kdy zdejší ves a tvrz patřila Rackovi z Nebílova. Dominantou obce je barokní zámek, kde mimo jiné můžete na nádvoří narazit na procházející se pávy. Kromě zámku stojí ale i další pamětihodnosti za pozornost.
2: Když se pak rozhlédneme tady dál kolem sebe, tak hned tamhle nad parkovištěm se nachází pomník padlým z první světové války a nad ním kaplička. Ještě kousek nad kapličkou je potom umístěn historický hraniční kámen tehdejšího Nebílovského panství z roku 1707. A dalším významným místem je bez pochyby nedaleký kostel svatého Jakuba Většího na Prusínech. Na rozcestí u lesa nad obcí Nebílovy směrem na Předenice se potom nachází sousoší Nejsvětější Trojice. Ještě dalším zajímavým, trochu zázračným místem, které je schované v lese mezi Nebílovy a Štěnovickým Borkem, je kaplička svaté Barborky, pod kterou vyvěrá pramen, který má léčit oční neduhy. Kapličku nechala vystavět místní žena, která získala zrak poté, co se pravidelně vymývala oči vodou z místní studánky.
3: Vedle turistického cíle, kterým je zdejší zámek, nabízí Nebílovi také naučnou stezku. Ta má kolem 5 kilometrů.
2: Se 6 zastávkami, kde se zájemci dozví něco o místní flóře a fauně. A navíc se podívají i na místa spojená s místní historií. Naučná stezka spojuje většinu těch zmíněných pamětihodností.
3: Jaký je u vás spolkový život?
2: V Nebílovech působí dva spolky, SDH Nebílovy a NK Nebílovy. Jednoduše hasiči a nohajbalisté. Oba spolky mají soutěžní družstva, která tedy reprezentují pravidelně obec v různých soutěžích. Při SDH Nebílovy navíc funguje kolektiv mladých hasičů. Hasiči i nohajbalisté rovněž pořádají sportovní a kulturní akce v obci, ať už se jedná o nohajbalové turnaje, hasičské soutěže, nebo se například podílejí na realizaci pouťové zábavy a následném zajištění občerstvení při poutě na Prusinech.
3: Co se týče velkých kulturních akcí, které tady probíhají, tak je to hlavně festival Nebílovské divadelní léto. Ten se uskuteční na konci srpna na státním zámku Nebílovy. Konají se tady ale také jiné kulturní akce.
2: Další akcí, která se pravidelně těší velké návštěvnosti, jsou slavnosti jablek, pořádané koncem září v Nebílovských sadech. Součástí slavností jablek je soutěž o nejlepší jablečný moučník. Zároveň zde v loňském roce vznikla nová oblíbená akce, hudební večer v Nebílovských sadech. První dva ročníky byly věnované muzikálům a muzikálovým melodiím, ale do budoucna jsou plánované i další hudební žánry.
3: Popisuje kronikářka obce Kateřina Komorousová kulturní vyžití v Nebílovech. Anděla Blašková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, který vám nabídl i kapelu Pretenders. No a teď už jdeme soutěžit, tak volejte do studia na číslo 221 554 222. Mám tu pro vás lístky do Klatovského divadla a pokud se dovoláte a zodpovíte správně otázku, tak mám pro vás lístky na představení Screamers 30 let na scéně. Čeká vás pořádná dávka humoru, třpitivých kostýmů, tance a známých písniček, které vám zaručeně zvednou náladu. Travesty show bude na stále divadelní scéně v Klatovech 25. června od 7:30 večer.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Určitě volejte na tohle naše známé číslo 221 554 222 a my se podíváme na to, kdo se mi právě teď dovolal. Pěkné odpoledne, Český rozhlas Plzeň.
2: Dobrý den, tady je Jan.
0: Honzo, odkud voláte?
2: Z Klatov.
0: Výborně, z Klatov. Tak šel byste na tohle travesty show představení?
2: Poštu manželku asi, protože není zrovna pro mě. No.
0: Ale mohla by to být pěkná sranda zase jako na druhou stranu. Co by na to? No ale samozřejmě v první řadě musíte zodpovědět otázku.
2: Tak a tu jsem neslyšel.
0: No tu jste ještě nemohl slyšet, protože jsem ještě neříkal. Tak pořádně poslouchejte. Před chvilkou jsem se místopis západních Čech zastavil v Nebílovech, kde mají pěkný zámek. No a mě by zajímalo, v jakém stylu je tenhle zámek v Nebílovech postavený. Buď je to baroko, gotika nebo brutalismus?
2: No, byl jsem tam tak před 50 lety, jsem tam hrál hokej, ale nepamatuju si to, takže dáme baroko.
0: No a řekněte to naprosto správně. Je to tam. Takže manželku můžete 25. klidně vyslat do divadla, ať si veme nějakou kamarádku.
2: No, veme si kamarádku, sice už se drží za hlavu, ale bude muset.
0: Takže ona to poslouchá teďko celé.
2: Ano, ano.
0: Výborně. No vidíte to, tak vy zase můžete mít pěkný volný večer pro sebe, s knížkou, že jo, samozřejmě, jak jinak. Takže...
2: Ano.
0: Určitě, my ještě zůstaňte prosím na telefonu, mějte se hezky, pozdravujte doma a šťastnou cestu, asi jedete autem, že jo?
2: Jo, díky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. A my posíláme všem řidičům, kterým právě teď řídíte a jedete domů, tak posíláme ještě Tomáše Kluse. Pěkné odpoledne, je úterý 16. června.
3: Když si tě, dívko, představím,

0: zasažen.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdysi lidé používali telegram. Co to bylo?
1: Načmaraný papír.
2: Dopis. Telefon.
3: Takové, jak ťukáš a namluvíš tam něco.
4: Že se tam ťuká a dělají se tam písmenka.
5: Že to vytahuje papírky.
6: Že někdo něco napíše a ten papírek vyjede.
7: Papír, na kterém je něco napsat.
8: Starý dopis.
9: Pokreslený dopis. Telefon.
10: Televize.
11: Věc, kde je dlouhá šňůra a na jedném konci je takový bluvítko a na druhém taky.
12: Ahoj, rádio!
13: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Tohle byl Phil Collins na Českém rozhlase Plzeň. Letos je to 100 let, co projektant Zdeněk Prošek navrhl postavit v Libíně na Rokycansku přes řeku Berounku silniční most. V roce 1929 už železobetonová konstrukce spojovala oba břehy řeky. V roce 2019 se most stal technickou kulturní památkou, ale byl v dezolátním stavu. Po více než rok trvající kompletní rekonstrukci se právě dnes naplno otevřel silničnímu provozu. Byli jsme u toho a nabídneme reportáž.

0: Silničáři dnes dokončili kompletní rekonstrukci silničního mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku. Ode dneška opět plně slouží nejen osobní a nákladní automobilové dopravě, ale i pěším a cyklistům a také vodákům.
1: I vodáci, kteří plují po řece Berounce, si vychutnají pohled na téměř 100 let starý most.
2: Z původního mostu zůstalo založení spodní stavby, základy opěr, základy pilířů.
1: Říká stavby vedoucí kompletní rekonstrukce mostu v Liblíně přes Berounku Tomáš Vodička.
2: Ve výsledku z původního mostu zůstaly pouze ty oblouky a základy těch pilířů.
1: Teď vydrží dalších 100 let.
2: Doufáme v to.
1: Z původní konstrukce se zachovaly jen pilíře a oblouky. Zbytek mostu byl postavený jako replika původního mostu.
3: Jedním z největších špeků byl čas a komplikovanost samotné realizace.
1: Specialista na mostní konstrukce ze zhotovitelské firmy Jakub Vodňanský.
3: Ta práce byla odvedena dobře, všechno v termínu a dílo se povedlo.
4: Ten most byl postaven v roce 1929 a už byl ve špatném stavu.
1: Vysvětluje náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek z hnutí STAN.
4: Protože je kulturní památkou, tak byl opraven vlastně jako replika původního mostu, samozřejmě s lepší nosností a šířkou.
1: Dodává Pavel Čížek, podle kterého je most důležitý i po 100 letech.
4: Kdysi zde byla spousta přívozů a ten most to tehdy v roce 1929 bylo vlastně revoluční řešení spojení dvou částí Plzeňského kraje.
1: Most v Liblíně je jedním ze tří silničních mostů v Plzeňském kraji spolu s mosty v Dolanech a Zvíkovci. Kompletní rekonstrukce Liblínského mostu vyšla na 110 milionů korun. Most v Liblíně je součástí silnice druhé třídy 232 spojující obce Liblín a Kozojedy.
5: Pro Kozojedy je to významná spojnice na okres Rokycany.
1: Říká nezávislá starostka Kozojed na levém břehu Berounky Dagmar Přibylová.
5: Je to důležité, protože z Liblína hlavně dojíždí do obce Kozojedy děti do místní základní školy a zase naopak občané z Kozojed dojíždějí za prací do Liblína a dále do vzdáleného okresu Rokycany.
1: Doplňuje ji nezávislá starostka Liblína, tedy z pravého břehu Berounky, Ester Lipertová.
6: Pro Liblín to určitě znamená úlevu, že naši občané budou moct používat ten most, že se podařili najít finance a nezůstaneme odstřižení. Na druhou stranu nám vyhovoval provizor. Most, kdy tady nebyla taková doprava, ale pořád má přednost to, že bude ten most hotový a bude se přes něj moc jezdit.
1: A ta 50-kilometrová rychlost trvalá, tak ta taky zaručí, že ten most třeba nebude tak hlučný.
6: Ano, my jsme i měli jakoby požadavek, aby byl bezhlučný, že nebude hlučný.
1: Kompletně zrekonstruovaný železobetonový most v Liblíně je tak opět otevřený pro veškerou dopravu, včetně té nejtěžší nákladní. Jediným omezením, které tady trvale zůstane, je 50-kilometrová rychlost. Z Liblína Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a do celé si ještě uděláme výtečnou nadívanou kachnu a k ní si připravíme karamelizované zelí, které milovali Lichtenštejnové. Tohle jídlo vylepšil po svém šéfkuchař Jaroslav Sapík. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
1: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk. A já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor Jablonský, nebo co jak se jmenuje. A bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
2: Aby řeč nestála, poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Aleš Brichta a dívka s perlami ve vlasech na Českém rozhlase Plzeň, kde za 11 minut uslyšíte další zprávy. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Speciální dušené zelí milovali Lichtenštejnové a vy se to všechno naučíte dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěžní recepty úspěšně recepty z předchozích 9 let. No a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Jaroslav Sapík, který začal s přípravou nádivky do kachny.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šlačky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, sůl, trošku bílého pepře, dochutním to koňáčkem.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu. Můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, že máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam.

0: znám, že to maso se jakoby uvolnilo. Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
0: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
0: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? A teď sejmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
0: Takhle, hezky.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
0: Sádlo, takže já to tím vytřu.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
0: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
0: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
0: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem. Teda 1,5 lžice medu, 2 lžice sojové omáčky, ale kvalitní. A plus 2 lžice oleje. A budeme ji dělat 6.
1: Třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
0: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů a na zelí potřebujeme.
0: 3/4 kila cibule, hlavku větší červeného zelí, lžíce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr.
1: 300 gramů aspoň.
0: 300 gramů. Vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
0: A počítáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
0: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
0: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
0: Na nudličky a hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
0: Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
0: Deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice a teď krásný vínej ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
0: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak. Všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Víte, to je úplně láska na talíři.
0: Bomba.
1: Super.
0: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí. Ideál. Děkuji a vařte. Naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
2: Vy to zvládnete i bez potu. Kachna je opravdu skvělá, plněná paštikou a to zelí je luxusní. Vylepšený recept na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle Jaroslava Sapíka najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Tibora Novotného z Jarošova. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 vyhrál u vás posluchačů Pochoutkový rok na sladko. Půjde o miletinské modlitbičky, které po svém upeče šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

Věděli jste, že zámek v Chocenicích na jižním Plzeňsku vznikl v roce 1729 přestavbou renesanční tvrze, kterou vybudoval Krištof z Kokořova? Zámek prošel mnoha proměnami. Svého času patřil feriálním osadám v Plzni, které organizovaly prázdninové pobyty pro děti. Byl pojmenován Skupova ozdravovna pro plzeňské děti. Do roku 1948 v něm měla sídlo četnická stanice. Budova byla využívána jako škola i jako ubytovna. Od roku 1991 byl zámek pustý, měnil majitele a trpěl. V době, kdy hrozilo zřícení krovů a střechy, zámek koupil nový vlastník a postupně ho opravoval.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj dokončil rekonstrukci historického mostu v Liblíně. Policie stíhá 10 lidí kvůli rozsáhlému krácení daní při provozování taxislužeb. A zítra bude oblačno až zataženo, s teplotami do 26 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plzeňský kraj dokončil rekonstrukci památkově chráněného mostu přes řeku Berunku v Liblíně na Rokycansku. Podařilo se vytvořit repliku téměř 100 let staré historické konstrukce s parametry 21. století. Rekonstrukce přišla zhruba na 110 milionů korun, z toho 85% bylo hrazeno z programu IROP. Dnes to při oficiálním zakončení oprav uvedl náměstek hejtmana Pavel Čížek z hnutí STAN. Most spojuje obce Liblín a Kozojedy a je klíčový pro dopravní obslužnost části severního Plzeňska a Rokycanska. Do Plzeňského kraje dorazila akce Cykloběh za Českou republiku bez drog. Dnes byl peloton ve Stříbře a Nířanech a zítra bude pokračovat do Plzně, Přeštic a Klatov. Na svých zastávkách budou lektoři přednášet o drogové problematice a zapojí se i zástupci měst, popisuje mluvčí projektu Pavel Mudra.
2: My vlastně ty děti vzděláváme v tom, jak ta droga funguje. Na začátku to může mít super pocit, ale potom se to zhoršuje. A my jsme za těch 22 let zjistili, že když se na tom aktivně nepracuje, tak v podstatě ty děti se k těm informacím nedostanou. To znamená, s těmi zástupci měst diskutujeme o tom, jakým způsobem to k těm místním dětem dostat.
0: Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy kvůli rozsáhlému krácení DPH při provozování taxislužeb. Podle kriminalistů způsobili škodu zhruba 300 milionů korun a jsou obviněni z účasti na organizované zločinecké skupině a zkrácení daně. Podle Jiřího Žežulky z Generálního finančního ředitelství jde o jeden z největších daňových případů v této oblasti.
3: Průměrná výška tržeb dosahuje zhruba 48 milionů českých korun s tím, že z hlediska objemu provozovaných vozidel průměrná hodnota byla 94 vozidel a maximální velikost flotily byla až 400 motorových vozidel.
0: 7 obviněných poslal soud do vazby, všem hrozí v případě prokázání viny až 13 let vězení. Sport. Tenista Jakub Menčík vypadl na turnaj v Londýně v prvním kole. S Francouzem Maňarinem prohrál ve 3 setech. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková vstoupily do travnaté části sezóny vítězstvím. Muchová porazila v Berlíně Číňanku Chang Shuai 2-0 a stejným výsledkem zdolala Nosková Mexičanku Zarazuovou. Počasí. V noci bude skoro zataženo až oblačno, doznívající přeháňky, teploty 15 až 12, na horách až 8 stupňů. Zítra čekejte oblačno až zataženo, ojedinělé přeháňky, na Šumavě srážky četnější, k večeru budou ustávat a také oblačnost se protrhá. Teploty 23 až 26, na horách do 22 stupňů. Povane slabý, postupně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby o jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 stále platí omezení u Kladrub na Tachovsku mezi kilometry 114 až 119 ve směru do Německa. Pohybují se tam pracovníci údržby. Projíždějte úsekem s velkou opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
5: Pěkný den všem.
4: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
5: Děkuji.
4: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
1: Humoriáda.

0: Vždycky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovou sem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy jsi, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční a Amálku. Tak si chvilku počkám, ano, a těm budu číst určitě. Nebo vyprávět.
0: Myslíš si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a no vyprávět, tak, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco
1: animovaného?
0: Musím
1: říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
0: elektronických,
1: správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte,
1: no,
0: se, ty se ho uváděla.
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterými jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho!

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Brano z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensku.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I vám. I vám.
3: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Aha.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Přeji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byli, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i
5: díky.
3: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Haló,
3: možná překvapen, že se dovolal, ještě mu dáme šanci.
8: Ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A
8: přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnuto, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál Lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní bájeslovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců, v této atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někde, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Ne. Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: Tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo. Jo. Ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, by možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět. Jo.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduj si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dát třeba, nebo spoléháš
5: používám
3: na ten svůj nos.
5: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže on to, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme pět v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišly na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy.
5: Dobrý den, Vladimíre.
3: Tak, Vladimíre.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: Když pekařem mohl by být?
5: Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle bude první určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Mějte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to nebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 z Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
0: Humoria. Parádia. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A velký kulový zmizel před očima diváku.
2: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
1: Ano.
2: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
1: No jo, tak pracuje.
2: Pár desítek let mladší.
1: Ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
2: Jo, vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
1: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako vizáž.
2: Ano,
1: třeba.
2: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
1: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
2: Ano, samozřejmě obecně.
1: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
2: To říkal Miroslav Moravec. Ano, mnoho galonů whisky.
1: Ano, Jirka Bartoška taky.
2: Taky.
1: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zas takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec? A máš nějakou audiotéku nebo videotéku?
2: Nemám.
1: Nemám. Mám
2: obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
1: chtěl jí bylo,
2: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhletu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubeň. Jako ty.
1: A teď ty jsi pořád hubená.
2: No, ale byla jsem daleko hubenější.
1: Daleko ne.
2: Jo.
1: Maruška Redková je náš host.
2: Už to nevyželíš.
1: Že jo.
2: Ne.
1: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
2: No, skvěle.
1: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, anebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
2: Marie Redková, dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase... Po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No, ale...
3: Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak kdo další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeji Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou,
2: která
4: vás strašně ráda.
2: Děkuji, a dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchám v nočním mikroforu.
2: Děkuji.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře,
2: děkujeme.
1: Naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
4: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
6: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
7: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
6: No to by bylo dobře.
7: Já myslela, že jste z rozhlasu.
6: Ne, ne, my jsme právě z televize.
7: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
6: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
7: Tak co? jak se ti líbím, živáčku.
6: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
7: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
6: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Ano. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická.
7: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
6: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
2: Nebo něco? No, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
1: Na konstrukci.
2: Na konstrukci.

0: světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
0: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
0: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04, a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte, co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího. Stále v Humoriádě vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: den. Takže tady pejskař a

0: hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
0: zdravím
1: jste?
0: Paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
0: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
2: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny. A prosila bych pana Izera, děkuju.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu, kdo volá, hlasuje.
3: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
4: Dobrý den.
3: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Redková?
4: Ano, ano, je to
3: malinko
4: tak.
3: Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře, a co vybíráte?
3: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Je to tak, bude, je tady.
5: Slečna.
6: A, bílá slečna, malostranská.
5: Já jsem se ještě nevdala.
6: Nevdala, ano. No tak za 611 jste taky nemala.
5: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
6: Ano.
5: Ano, nějakýho Krištofa ze Špíny. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy.
6: Ale, ano.
5: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. A taky nám to neklapalo.
6: Ne.
5: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
6: No jo, no tak jistě.
5: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
6: No, tak. Co?
5: Ten mi ale chudák utonul.
6: Ale vodník, to je divný.
5: No, on neutonul ve vodě.
6: Jo, tak.
5: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
6: Sexy.
5: No, no, no. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
6: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
5: Prosím.
6: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
5: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
6: Ale?
5: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
6: Ale co pak to?
5: No, no tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
6: Jo.
5: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
6: Ano, já bych se zeptal...
5: Telefonní budky ano, bez
6: já,
5: oken,
6: to stačí, já bych se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
5: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
6: Jak jste to poznala?
5: Byla z ní cítit minerál. A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
6: Jo. No. A co on na to?
5: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
6: Jo.
5: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
6: No jistě.
5: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
7: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
5: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
6: No, jo,
5: no, no. Ale hochu, no. To lešení je tam furt.
6: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ano. Ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko líp.
5: No a co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
6: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
5: Aha.
6: Televizní diváci jsou na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
5: Vlastní?
6: Říkáme mu Silvestr.
5: Neznám.
6: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
5: Není za nic.
6: Ale je za nic, je za nic.
5: Přijď zase, ale no, ne sem.
6: Ne?
5: Ne. Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
6: Ale...
5: Na tý strojírenský výstavě, víš?
6: Ano.
5: Tak čau.
6: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Maruška Radková. Děkuju.
4: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
5: Jsi

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Plzni na náměstí Republiky začala pokládka původně historické dlažby. U Nýřan na Plzeňsku vznikne domov naděje pro lidi trvale připojené na plicní ventilaci. A zítra bude oblačno až zataženo s teplotami do 26 stupňů. Příjemné úterní odpoledne přeje Andrea Samešová. Na náměstí Republiky v Plzni se vrací historická dlažba. Původní žulové desky upravovalo 6 kamenických společností, aby vyhovovaly plánu rekonstrukce a zároveň tak, aby jejich vzhled zůstal stejný. Jedná se o přibližně 2000 metrů čtverečních dlažby, doplňuje primátor Plzně Roman Zarzický z Hnutí ANO.
4: V minulých dnech bylo vyskládáno několik metrů čtverečních historické dlažby zpět na náměstí. Tento týden už je pokládána dlažba nová, a to nejblíže Rígrově ulici. Mohu také potvrdit, že celá stavba probíhá podle harmonogramu a budou osazeny za několik týdnů stromy na náměstí.
3: Lidé trvale připojení na plicní ventilaci budou moci do několika let využít nové zdravotně pobytové zařízení v Kamenném újezdě u Nýřan. Vznikne přestavbou bývalé školy. Po dokončení v roce 2031 nabídne klientům klidné zázemí, profesionální péči a rehabilitaci, říká spoluzakladatelka a ředitelka neziskové organizace Domov naděje Miroslava Šimková.
5: To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnozou ALS, ty pokoje budou mít terasy, to je strašně důležitý. A na ty terasy budou moct vyjet i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr. Chceme, aby se tam klienti i jejich rodiny cítili skvěle. Bude tam i park přilehlý a chtěli bychom tam pořádat i komunitní slavnosti a prostě žít i s tím okolím.
3: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Českému rozhlasu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má také odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Lucie Fuková byla ve funkci necelé 4 roky. Tři Češi zachráněni z moře u chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici, ale měla by se také brzy vrátit domů. Nehodu, která se stala na trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život přišli 4 Češi.
6: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
7: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh, leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a naplánování a realizace celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
3: Na Zlatou tretru v Ostravě dorazil poprvé v kariéře jeden z nejrychlejších sprinterů světa, Američan Lyles. Na závěr programu poběží dnes před 20. hodinou na Vítkovickém stadionu závod na 150 metrů a věří, že by mohl překonat nejrychlejší historický čas na této trati. V Ostravě se představí i domácí elita, Lourdes Gloria Manuel na 400, výškař Jan Štefela nebo koulař Tomáš Staněk. Hlavní program začne v 18 hodin.
2: Počasí.
3: V noci bude skoro zataženo až oblačno, doznívající přeháňky, teploty 15 až 12, na horách až 8 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky, na Šumavě srážky četnější. K večeru budou ustávat a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty zítra 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů. Povane slabý nebo mírný západní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 na kilometru 45 u Cekova na Rokycansku ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Na hlavním tahu 1/22 u Mochtína v Kocourově se pracuje na údržbě mostu, střídavý provoz je upraven značkami. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, 5 minut po 17. hodině vám dobrý den přeje Ondřej Kapic. Máme úterý 16. června, v následující hodině vás provedeme klíčovými událostmi našeho regionu. Nabídneme reportáže, aktuální předpověď od meteorologa a po první písničce vám přineseme kompletní přehled dnešních regionálních novinek. V reportáži se podíváme do Janovic nad Úhlavou, kde město po nákupu historického lihovaru čelí nečekané krizové situaci, a to v podobě bortící se historické hřbitovní zdi. Jak to budou v Janovicích řešit, dozvíte se. Zaměříme se ale také na téma, které zachraňuje životy, s primářkou transfuzního oddělení Plzeňské fakultní nemocnice Petrou Šlechtovou. Rozebereme aktuální zásoby krve v našem kraji. Navíc se dozvíte, kdo a za jakých podmínek může jít krev darovat. Třeba přesvědčíme i vás.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Andrea Samešová.
2: Pěkné odpoledne. Dnes byl po kompletní rekonstrukci slavnostně otevřen most přes řeku Berounku v Liblíně na Rokycansku. Ode dneška opět plně slouží nejen osobní a nákladní dopravě, ale i pěším a cyklistům. Na místě nechyběl reportér Pavel Hala.
3: Kompletně zrekonstruovaný železobetonový most v Liblíně je tak opět otevřený pro veškerou dopravu, včetně té nejtěžší nákladní. Jediným omezením, které tady trvale zůstane, je 50-kilometrová rychlost.
2: Podrobnosti se dozvíte z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. První plzeňský obvod snížil počet volebních okrsků. Už jich nebude 56, ale 46. Plochotinská radnice upravila počet a velikost kvůli předchozímu nerovnoměrnému rozdělení. Dalším důvodem je i nedostatek spolehlivých členů v komisi. Uvedla to mluvčí obvodu Miroslava Vejvodová. V Janovicích nad Úhlavou se rozpadá historická zeď u bývalého hřbitova. Město ji částečně zabezpečilo a spolu s geologem a stavbaři hledá další řešení. Hřbitov, který teď slouží jako park, navazuje na další městský pozemek, na areál bývalého lihovaru. Spolupráce je nutná také s památkáři, jak uvedl starosta Michal Linhardt.
4: Vzhledem k tomu, že to je památkově chráněná oblast, tak musíme spolupracovat s památkáři a projektant společně s památkovou péčí vymysleli nějaký způsob pilířů, které ochrání potom do budoucna celou tu zeď.
2: Další podrobnosti si můžete poslechnout z našeho vysílání už za několik minut. Ve vznikajícím muzeu na Klatovské třídě v Plzni bude socha generála Petna. Město na její stvárnění vyhlásí výtvarně sochařskou soutěž. Záměr už schválili zastupitelé. Jak dnes informuje Plzeň na svém webu, náklady na soutěž a vytvoření díla se odhadují na 3 miliony korun. Vítěze vybere odborná porota. O přesných podmínkách budou zastupitelé jednat v září.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně. We'll be right back.

0: Český rozhlas Plzeň, 17 hodin 13,5 minuty a úterní den v kraji. V Janovicích nad Úhlavou se začala bortit historická zeď u bývalého hřbitova. Město ji částečně zabezpečilo, s geologem a stavbaři teď rychle hledají další řešení. Hřbitov dnes slouží jako park a navazuje přímo na areál bývalého lihovaru, který město před pár lety odkoupilo, aby mělo vliv na to, co v centru města vznikne. Jeho upravené nádvoří teď slouží k venkovním akcím a koncertům. Celá oblast je památkově chráněná a její obnova je pomalá a navíc drahá.
1: Tak to není úplně tragické.
2: Není, jako se zeptáte na geologii.
3: Tak... My jsme vedle areálu lihovaru, na něj navazuje bývalý hřbitov s velkou hřbitovní zdí.
1: Bývala dřív ta Janovická tvrz.
3: Upřesňuje Jana Dudová z městského úřadu. Takže co tady město vlastně řeší?
4: Opravu hradební zdi od starého hřbitova, kde se do roku 1968 pohřbívalo. A teď je to upravený jako park, tak aby se nám ten bývalý hřbitov nevyvalil do bývalého hradního příkopu.
5: No, zjistili jsme po odkopaných 3 kopaných sondách, že v podloží se jeví jako únosné.
3: Zhodnotil tady přímo na místě geolog Karol Ilfeldy.
5: Samozřejmě nevidíme hloubš. Tam by byla buď potřeba udělat nějaké další sondy, anebo nějakými dalšími průzkumnými metodami zjistit, jestli se tam náhodou nevyskytnou pak nějaký balvany nebo případně skalní podloží.
3: Na základě zprávy geologa určí další postup projektant. Oprava historické zdi navíc v hůře přístupném terénu nad příkopem, ale nebude nijak jednoduchá, jak říká Pavel Barta ze zhotovitelské stavební společnosti.
6: No, je to složitý, protože se musí postupně a musí to prozdívat do té stávající stěny, a takže to bude složitý. No. A hlavně doprava toho materiálu tam nikdo neodnese jen tak. Musí udělat nějaká lávka a složitě to tam dopravovat.
3: Podle starosty Michala Linharta ze Sdružení nezávislých kandidátů přijde oprava hřbitovní zdi na více než 2 miliony korun.
7: To je teda havárie, která se bude muset udělat, ač se s ní nepočítalo. Vzhledem k tomu, že to je památkově chráněná oblast celé, tak musíme spolupracovat s památkáři. A projektant společně s památkovou péčí vymysleli nějaký způsob pilířů, které ochrání potom do budoucna celou tu zeď.
3: Na opravě podle starosty město čerpá dotace z Plzeňského kraje. Z Janovic nad Úhlavou Jitka Englová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 17:20 Česko zasáhne první vlna letošních veder. Podle meteorologů mohou teploty o víkendu vyšplhat až k 35 stupňům Celsia. Odborníci varují před takzvaným tepelným stresem, který představuje zátěž nejen pro lidský organismus, ale také pro hospodářská zvířata anebo ryby. Jaké počasí bude zítra panovat v našem kraji, to zjistíme po písničce.
1: Den

0: Natalie Imrulia, 6,5 minuty před půl šestou ve vysílání úterního dne v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Počasí.
0: O tom, jaké počasí je před námi, teď bude řeč s meteorologem Josefem Cinkem. Dobrý den, vítejte.
2: Pěkný podvečer.
0: Pojďme se podívat na to, jaké počasí můžeme očekávat večer v noci. Máme se obávat nějaké třeba bouřky?
2: Tak případnou ojedinělou bouřku ještě zcela úplně vyloučit nemůžeme. Mohla by se tady výjimečně objevit. V noci nás čeká počasí s převažující velkou oblačností. Ve večerních hodinách se tedy budou vyskytovat přehánky nebo občasní déšť, pásmo srážek, takové souvislejší i momentálně na krajním západě. To se začne tedy během večerních hodin rozšiřovat na většinu našeho území. No a ojedinělou teda bouřkou můžeme počítat. Srážky by pak během první poloviny noci měly začít postupně doznívat, no a v té druhé by se měly pak vyskytovat už jenom ojediněle. No a ranní minimální teploty 15-12, na horách pak 11-8, no a vítr v noci bude jen slabý, většinou západní nebo jeho západní do 4 metrů za sekundu.
0: Takže když se ty mraky v noci vyprší, znamená to, že ráno a dopoledne už bude slunečné?
2: Tak nabízí se to, ale nebude tomu tak. Nebude, bohužel. Zítra bude převažující opět především zvětšená oblačnost. Sluníčko, pokud se objeví, tak spíše jen v takových menších pauzách a více ho bude až v podvečer. V průběhu dne se pak ještě objeví ojedinělé přehánky. Oproti dnešku tedy jich bude výrazně méně. Na některých místech je již nezaznamenáme prakticky vůbec. Četněji by se mohly vyskytovat na Šumavě a na jeho východě, kde by se pak zítra mohla objevit opět i případná ojedinělá bouřka. K večeru by ty srážky pak měly ustávat a od západu bude docházet také k ubývání oblačnosti. No a zítra už se dostaneme i do letních teplot. Ty nejvyšší denní teploty zítra vystoupí tedy odpoledne na 23 až těch letních 26. V 1000 metrech na horách tam nás čekají pak maxima kolem 19. No a vítr zpočátku bude slabý, během dne pak přechodně zesílí až na mírný západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, ale na večer pak ten vítr opět zeslábne.
0: Je nám to úplně jasné, taková bude zítřejší středa. O tom, jaká bude, jsme si popovídali s meteorologem Josefem Cinkem. Děkuji a přeji hezký večer. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den. Naslyšenou.
1: Den v kraji.

0: Pomalu se blížíme k půl šesté, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Které krevní skupiny jsou nejvíce potřeba, kdo může a kdo naopak rozhodně už nemůže darovat krev? S naším dnešním dopoledním hostem si moderátor Stanislav Jurík povídal o dárcovství krve. Ve studiu jsme přivítali primářku z transfúzního oddělení fakultní nemocnice Plzeň Petru Šlechtovou. Řeč byla o aktuální situaci se zásobami krve v našem regionu, o krevních skupinách a na úvod padla otázka, proč je dárcovství krve pro zdravotnictví tak důležité.
1: V současné době opravdu neexistuje jiný způsob, jak získat krev a transfuzní přípravky, než z krve dobrovolných dárců. Učinil i spousta pokusů, třeba z kmenových buněk, nebo tak vyrobil se pár kapek krve, ale i kdyby ten vývoj šel opravdu hodně dopředu, jakože jde, tak si myslím, že dárci budou potřeba pořád.
2: Máte informace o tom, jaká je třeba aktuální situace se zásobami krve v regionu?
1: Blíží se nám léto. To znamená prázdniny, to je takové kritické období, takže všichni se potýkáme s takovým nepoměrem mezi potřebou krve a vlastně nižším počtem dárců, protože oni samozřejmě cestují, dovolenkují, je více úrazů, trošičku méně se možná operuje, ale se je víc autonehod a jelikož všichni rádi asi cestujeme, tak po návštěvě určitých destinací musí být pauza v darování. Takže čekají nás perné opravdu horké měsíce.
2: Mluvíte o pauze v darování, to znamená, vrátím se od někud, dejme tomu z exotiky v
1: úvozovkách. Ano.
2: A jak dlouho nesmím darovat krev?
1: Záleží to, kde byste opravdu pobýval. Ano. Takže po Evropě je to plus minus třeba týden, 14 dní, pokud to není země, kde je třeba výskyt zápalenské horečky. Pokud byste ale navštívil třeba subsaharskou Afriku nebo Asii, jenom malarickou oblast, tak bychom se bavili o měsících, třeba i letech.
2: Máme informace o tom, o které krevní skupiny je největší zájem obecně, anebo teď zrovna v tuhle chvíli?
1: Myslím si, že můžu mluvit za sebe, samozřejmě nevím situaci na ostatních transfuzkách, ale trvalý vlastně mírně dostatek negativních krevních skupin, to znamená nulka minus, Ačko minus, ale dostáváme se samozřejmě i do situací, že chybí i ty krevní skupiny pozitivní. My jsme třeba kavkazská populace, že jo, u nás ve střední Evropě většina z nás má Ačko, A1+, plus. To znamená, že zase je víc pacientů, takže nám třeba chybí i Ačko, nebo to může být jakákoliv skupina a ta situace se mění opravdu každým dnem.
2: Budeme asi trochu osvětoví, zeptám se obecně, kdo může darovat krev, kdo je vhodným dárcem.
1: V České republice může darovat krev každý od 18 do 65 let věku. Pokud by se někdo rozhodl přijít poprvé, tak nesmí být víc jak 60 let starý a měl by být samozřejmě zdravý, anebo dobře léčen, kompenzovaný. Je to široká otázka, když to zjednoduším, ideálně, pokud nebere žádné léky, anebo se musí individuálně samozřejmě vždycky na transfuzním oddělení stanice domluvit, pokud má někdo postiženo více orgánů, většinou to nejde. To jsem teda hodně zjednodušila.
2: Jaké jsou nejčastější důvody, proč člověk tu krev darovat nemůže? Jsou to právě ta užívání léků častá?
1: Velice často většinou dárce nemůžeme vzít z důvodu toho, že nevychází hodnoty krevního obrazu. Samozřejmě ten dárce musí mít ty hodnoty krevního obrazu ve fyziologických mezích, ale musí mít všech krvinek jakoby dostatek, protože my máme vlastně téměř půl litr krve, takže ještě musí odejít po svých, musí být v pořádku. Takže nejčastěji to je anémie třeba u žen, pak je to užívání léků, operační zákroky, cestování, to jsou asi ty nejčastější.
0: Celý rozhovor s primářkou transfuzního oddělení fakultní nemocnice Plzeň Petrou Šlechtovou si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz. Den v kraji.

Český rozhlas Plzeň, úterní Den v kraji pokračuje dál. Letos je to 100 let, co projektant Zdeněk Prošek navrhl postavit v Liblíně na Rokycansku přes řeku Berounku silniční most. V roce 1929 už železobetonová konstrukce spojovala oba břehy řeky. V roce 2019 se stal most technickou kulturní památkou, ale byl v dezolátním stavu. Po více než rok trvající kompletní rekonstrukci se právě dnes naplno otevřel silničnímu provozu. Reportáž vám nabídneme už po písničce. Yes.

0: Téměř 9 minut po půl šesté přeji příjemné úterý. Silničáři dokončili kompletní rekonstrukci silničního mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku. Opět plně slouží osobní i nákladní automobilové dopravě, ale také pěším a cyklistům a i vodákům.
1: I vodáci, kteří plují po řece Berounce, si vychutnají pohled na téměř 100 let starý most.
2: Z původního mostu zůstalo založení spodní stavby, základy opěr, základy pilířů.
1: Říká stavby vedoucí kompletní rekonstrukce mostu v Liblíně přes Berounku Tomáš Vodička.
2: Ve výsledku z původního mostu zůstaly pouze ty oblouky a základy těch pilířů.
3: Ten most byl postaven v roce 1929 a už byl ve špatném stavu.
1: Vysvětluje náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek z hnutí STAN.
3: Protože je kulturní památkou, tak byl opraven vlastně jako replika původního mostu, samozřejmě s lepší nosností a šířkou.
1: Most v Liblíně je jedním ze tří silničních mostů v Plzeňském kraji spolu s mosty v Dolanech a Zvíkovci. Kompletní rekonstrukce Liblínského mostu vyšla na 110 milionů korun. Most v Liblíně je součástí silnice druhé třídy 232 spojující obce Liblín a Kozojedy.
4: Pro Kozojedy je to významná spojnice na okres Rokycany.
1: Říká nezávislá starostka Kozojed na levém břehu Berounky Dagmar Přibylová.
4: Je to důležité, protože z Liblína hlavně dojíždí do obce Kozojedy děti do místní základní školy a zase naopak občané z Kozojed dojíždějí za prací do Liblína a dále do vzdáleného okresu Rokycany.
1: Doplňuje ji nezávislá starostka Liblína, tedy z pravého břehu Berounky, Ester Lipertová.
5: Pro Liblín to určitě znamená úlevu, že naši občané budou moct používat ten most, že se podařili najít finance a nezůstaneme odstřižení. Na druhou stranu nám vyhovoval provizorní most, kdy tady nebyla taková doprava, ale pořád má přednost to, že bude ten most hotový a bude se přes něj moct jezdit.
1: A ta 50-kilometrová rychlost trvalá, tak ta taky zaručí, že ten most třeba nebude tak hlučný.
5: Ano, my jsme i měli jakoby požadavek, aby byl bezhlučný, že nebude hlučný.
1: Kompletně zrekonstruovaný železobetonový most v Liblíně je tak opět otevřený pro veškerou dopravu, včetně té nejtěžší nákladní. Jediným omezením, které tady trvale zůstane, je 50-kilometrová rychlost. Z Liblína Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Posloucháte úterní den v kraji, 6:45 by rozhodně měli zpozornit rybáři. Pro spoustu z nich je právě dnešní den velkým svátkem. Břehy našich revírů začnou být v obležení vyznavačů lovu ryb, přívlačí na mrtvou i živou rybku. Je povolen lov čeřínkováním a najdou se i vyznavači hlubinné přívlače. Začíná lov dravců, to jest štiky, sumce, bolena, candáta a okouna, kteří jsou jinak hájeni od 1. ledna do 15. června. S datem 16. června také začíná platit na vybraných revírech Západočeského územního svazu takzvaný 24-hodinový rybolov. Na základě udělení výjimky od ministerstva zemědělství na revírech Mže Hracholusky a Radbůza Velká Pinka. Ať už budete lovit na revírech Západočeského územního svazu nebo v rámci celosvazového rybolovu, vždy se nejprve seznamte s bližšími podmínkami rybolovu, protože na každém revíru mohou být jednotlivá pravidla lovu dravých ryb upravena.
1: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
2: Aby řeč nestála. Poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Z úterního vydání Dne v kraji je to vše. 17 hodin 52 minut. Zítra vám v našem vysílání představíme projekt Domov naděje, který má být prvním místem v Česku pro dospělé i děti trvalé.

0: ale napojené na umělou plicní ventilaci mimo nemocniční prostředí. Řekneme také podrobnosti o nové atletické tribuně s unikátní střechou, zaoblenou dráhou pro tréninkový výběh. No a protože meteorologové předpovídají pro další dny slunečné počasí, poradíme, podle kterých kritérií vybírat sluneční brýle. Tak se máte na co těšit. Naslyšenou se s vámi se všemi zítra těší po 17. hodině Ondřej Kapic.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň vyhlásí soutěž na podobu sochy generála Petna pro nové muzeum. Státní podnik LOM Praha je připravený převzít karlovarské letiště. Zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 26 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. Ve vznikající muzeu na Klatovské třídě v Plzni bude i nová socha generála Petna. Město Plzeň na její stvárnění vyhlásí otevřenou výtvarně sochařskou soutěž. Záměr už schválili zastupitelé. Podle webových stránek města se náklady na soutěž a vytvoření uměleckého díla odhadují na 3 miliony korun. Vítěze vybere odborná porota. O přesných podmínkách budou jednat zastupitelé v září a hned poté dojde k vyhlášení soutěže. Státní společnost LOM Praha je připravená převzít letiště v Karlových Varech. Krajští zastupitelé záměr schválili a letiště by nově měla využívat armáda. Převod by se měl uskutečnit do konce roku. Podle předchozích vyjádření ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD by jeho zprávu zajišťovala právě státní společnost LOM Praha. Ředitel Jiří Protiva k tomu dnes řekl.
2: V návaznosti na požadavek rezortu obrany, respektive armády České republiky, je státní podnik LOM Praha připraven k provozování letiště Karlovy Vary. Tento požadavek vychází ze skutečnosti, že státní podnik je již provozovatelem dvou letišť, a to v Přerově a v Plzni-Líních.
0: Po zrušení koncesionářských poplatků je podle poslance SPD Josefa Nerušila potřeba posílit i kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Řekl to v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu. Chce také diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba. Poslanec TOP 09 a člen mediálního výboru sněmovny Jan Jakob odmítá, že vládní kroky nezávislost České televize a Českého rozhlasu neohrožují.
3: Koalici jde o to, aby oslabila nezávislost České televize a Českého rozhlasu, aby postupnými kroky tato média začala ovládat. Teď je ten tlak finanční, opravdu je to návrat k roku 2008.
0: Vládní návrh zákona počítá s převedením financování pod státní rozpočet od příštího roku. Zároveň by měl jejich rozpočet klesnout o zhruba 1 400 000 000 korun. Kriminalisté, celníci a finanční správa odhalili rozsáhlý daňový podvod. Ve dvou skupinách se do něj zapojilo 10 lidí. Ti vydělávali provozováním flotil aut v taxislužbách Uber a Bolt. Za 5 let nesplatnili daně ve výši 300 milionů korun.
4: Skupiny založily desítky různě propojených firem, které střídaly velké množství bankovních účtů, říká Jiří Žežulka z finanční správy.
5: Naši pachatelé se tomu přizpůsobili a co 14 dnů měnili bankovní účty, aby nám tu práci znesnadili.
4: Aut i řidičů měli skupiny stovky, peníze vybírali v hotovosti a rychle posílali do zahraničí. Pokračuje ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
6: Pro nás je to další příklad, jak vlastně ten organizovaný zločin vymýšlí nové oblasti, kde by mohl zkrátit daně a poškodit stát. A druhá, jak vlastně zneužít podnikatelské prostředí a de facto tak vyřazovat a poškozovat i svou konkurenci.
4: Obvinění čelí 8 cizinců a 2 Češi. Hrozí jim až 13 let vězení. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil na webu. Pokud odvolací komise fotbalové asociace České republiky nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun.
1: Počasí.
0: V noci skoro zataženo až oblačno, doznívající přehánky, teploty 15 až 12, na horách až 8 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, na Šumavě srážky četnější. K večeru budou ustávat a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty zítra 23 až 26, na horách do 22 stupňů. Povane slabý nebo mírný západní vítr, aby jo na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda blokuje provoz na silnici 605 v Rozvadově na Tachovsku poblíž benzínky EMV. Srazila se 2 osobní auta. Na místě už zasahují policisté, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky.

Vážení posluchači, letní počasí láká k výletům a stejně tak to bude s naším dnešním dílem pořadu Muziky muziky, u kterého vás vítá Věra Kestřánková. Naše země je krásná a nabízí spoustu zajímavých míst ke zhlédnutí, ať už jsou to hrady, zámky, hory, technické i kulturní památky nebo malebná příroda. Mezi nejkrásnější místa u nás patří jistě Šumava a o ní si zahrajeme píseň od Josefa Tumse Večerní Šumavou.

Další píseň, kterou si zahrajeme, je slavná Přerovanka od Ladislava Kubeše staršího s textem sester z Kovajsových. Zpívá se v ní: Ten hanácký kraj, úrodný je ráj. Haná je etnografická oblast na střední Moravě mezi městy Vyškov, Holešov a Litovel. Jde o významnou zemědělskou oblast známou vysokou úrodností, kroji a lidovými zvyky. Za zmínku také stojí jistě specifická hanáčtina. Například žoužel je souborný název pro plazy, obojživelníky a všelijakou havěť, čaramura je strašidlo, crkánek je ryštíček, darmovy pivo je pivo zdarma a harafica je opilost.

Další píseň nás zavede na Slovácko, které se nachází na jihovýchodě Moravy. Tradičním centrem Slovácka je Uherské Hradiště. Významnými městy jsou Hodonín, Břeclav, Kyjov, Uherský Brod, Strážnice a Bzenec. Mezi kulturní poklady této oblasti patří jízda králů, lidové písně takzvaných hudců, z nichž se postupem času vyvinuly dechovky, no a samozřejmě výroba vína a pálenky, která je zde doložena po staletí. Píseň Slovácký kraj od Antonína Perničky nám zahraje Stříbrňanka.

Slyšeli jsme polku O moravské zemi od Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka. Písní opěvujících krásu Moravy je nepočítaně a jistě si je Morava zaslouží. My se ale zase přiblížíme do Čech a budeme tentokrát chválit Vysočinu, která leží na pomezí Čech a Moravy. Významnými městy jsou Jihlava, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a také krásná historická města Telč a Třebíč, která jsou zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Píseň Krajem Vysočiny napsal Ada Doško a rodák z Vysočiny textař Jaroslav Hájek. Zahraje nám ji telčská.

Krásných míst je v České republice nepočítaně a my jsme dnes navštívili pouze jejich zlomek. Jeden kraj bychom ale vynechat rozhodně neměli, a to jsou jižní Čechy. Je to region proslulý svou přírodou, stovkami rybníků a bohatou historií a kulturou. Mezi perly tohoto kraje patří samozřejmě České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň, Jindřichův Hradec, Tábor, Písek, Hluboká nad Vltavou a další. Ráda bych také zmínila vesnici Holašovice, která je unikátní se svým souborem budov ve stylu selského baroka ze 70. let 19. století a je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tradičně se zde konají v červenci selské slavnosti, mimo jiné se spoustou dechové hudby. Taktéž zajímavou akcí je pravidelné provedení opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany v podání souboru opery Jihočeského divadla v těchto krásných historických kulisách. Naše toulky Českou republikou dnes zakončíme skladbou Jihočeské vesnice a zahraje nám ji Veselka. Pro dnešek se s vámi loučí Věra Kestřánková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, Špalíček lidových písní.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Staré české pranostiky praví, že na svatého Víta celou noc svítá, nebo na svatého Víta hlava líhá a u zadnice svítá. Předznamenávají tak blížící se nejdelší den a nejkratší noc, tedy letní slunovrat. Je však třeba připomenout, že jde o rčení vzniklá dávno před zavedením gregoriánského kalendáře a výroční den mučednické smrti svatého Víta od slunovratu v současné době dělí celý týden. Začíná Špalíček lidových písní dnes se Zdeňkem Vejvodou. Přeji vám příjemný poslech.

Zazněly svatojánské popěvky v podání Hradišťanu a sboru Bambíny di Praga, dnešní špalíček ale věnujeme svatému Vítu. Světec a mučedník svatý Vít je uctíván od raných dob křesťanství, ale jeho životní příběh známe jen z legend. V nich je popisován jako zázračný chlapec, kterého nedokázali od křesťanské víry nikdo a nic odvrátit. V jinožském věku podstoupil mučednickou smrt, údajně roku 304, možná v Římě, možná na Sicílii. Kult svatého Víta se začal šířit na základě legendy o jeho životě kolem roku 600. Výčet patronátů a škála ochranných funkcí světce Víta jsou široké. Byl vzýván o pomoc proti některým nemocem, například padoucnici a poruše hybnosti, zvané tanec svatého Víta, dále proti psotníku, ušním a očním chorobám. Platil za ochránce mládeže, mnohých řemesel a zaměstnání, například hostinských, lékárníků, herců, sládků a kovářů a také vodních pramenů. Je přímluvcem za dobrou sedbu, sklizeň a dokonce za časné vstávání.

S malou muzikou plzeňského lidového souboru zpívali Věra Rosypalová a mužská část sboru Česká píseň. Podle legend to byl kníže Václav, kdo na zasedání Říšského sněmu obdržel od římského císaře darem ramenní kost svatého Víta. To byl před rokem 929 impuls k výstavbě rotundy, později zasvěcené svatým Vítu, Vojtěchu a Václavovi, předchůdce dnešní svatovítské katedrály. Vít se stal českým zemským patronem a patronem Prahy. Nejčastěji je zobrazován jako dítě nebo mladík s palmovou ratolestí, knihou, kotlem, chlebem či orlem. Od 15. století přistupuje k jeho atributům kohout, interpretovaný jako symbol bdělosti.

S Konrádyho dudáckou muzikou zpíval Jiří Kapic. Svatovícké kaple poblíž vodních pramenů s léčivými účinky byly v minulosti oblíbenými poutními místy, u nás například v Habří na Českobudějovicku či v Sinutci na Žatecku. Nejvýznamnější pouť o svátku svatého Víta je u nás v

slavnosti připojil kostýmovaný průvod královského páru Elišky a Jana Lucemburského. Pověst totiž praví, že královna odměnila prvního posla od krále štůčkem drahé látky, druhému dala šátek, třetímu punčochy a pro čtvrtého měla věnec.

S plzeňským lidovým souborem zpíval Václav Švík a před ním s muzikou bohemikou Lubomír Vraspír. Běžecký závod v Jemnici o svátku svatého Víta, o kterém už byla řeč, je jedinečným dokladem historických městských zábav. Známe je z 15. až 18. století i z dalších míst. Podle raně novověkých dokladů v Tovačově na Hané obstarávali měšťané jako ceny pro běžce vykrmeného vola 6 loktů tkaniny barchanu a 6 loktů plátna. Samozřejmostí byl již tehdy účastnický poplatek. Závody byly jednou z atrakcí Tovačovského jarmarku a lákaly davy návštěvníků. Ve Vratislavi ve Slezsku běhaly o závod dokonce svobodné ženy, a to u příležitosti střelecké slavnosti. Vítězka získala kožich, druhá v pořadí čepici, třetí rukávník, čtvrtá střevíce a pátá punčochy.

kapelou Úsměv zpívali Věra Rosypalová a Vladimír Šik. V historických soutěživých zábavách k poctě svatého Víta, o kterých byla v dnešním špalíčku řeč, lze sledovat podobu původně středověké městské a řemeslnické kultury u příležitosti posvícení a výročních trhů. Se svatovítskou ochranou proti duševním chorobám, zvláště psotníku u dětí, souvisely také obětní dary v podobě černých kuřat, které lidé nosili do kostelů svatého Víta, zejména v Rakousku a Bavorsku. Oběť kuřete měla posedlost démonem, jak si lidé nemoc vykládali, vztáhnout na sebe. Milí přátelé, ve jménu svatého Víta se střeste démonů. Dnešní špalíček končí, děkuji za vaši pozornost a přeji vám pěkný večer. Brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Janovice nad Úhlavou nečekaně řeší havarijní stav historické zdi bývalého hřbitova. Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta šťastný. A zítra čekejte oblačno až zataženo, přeháňky, teploty do 26 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku se začala bortit historická zeď bývalého hřbitova. Lokalita dnes slouží jako park a je památkově chráněná. Oprava zdi podle starosty Michala Linharta ze Sdružení nezávislých kandidátů přijde na více než 2 miliony korun.
2: To je teda havárie, která se bude muset udělat, ač se s ní nepočítalo. Tam se bortí jedna část zdi, která se vyboulila a hrozí její spadnutí. Vzhledem k tomu, že to je památkově chráněná oblast celé, tak musíme spolupracovat s památkáři. A projektant společně s památkovou péčí vymysleli nějaký způsob pilířů, které ochrání potom do budoucna celou tu zeď.
1: První plzeňský obvod připravuje stavbu nového pavilonu mateřské školy na Vinicích. Budova naváže na stávající areál školy v Břeclavské ulici a budou v ní dvě třídy. Součástí má být také pobytová střecha, pokračuje mluvčí obvodu Miroslava Vejvodová.
3: Aktuálně připravujeme zadávací podmínky pro výběr dodavatele stavby a předpokládáme, že stavbu samotnou zahájíme příští rok na jaře. Třídy budou orientované do klidové jižní části s návazností na venkovní hřiště. Zajímavostí bude zelená fasáda, která přispěje ke stínění i příjemnému vzhledu objektu.
1: Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to při návštěvě Vysočiny. Dosavadní systém poplatků podle něj funguje. Prezident dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by mělo být financování převedeno pod stát.
4: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to když to půjde ze státního rozpočtu, tak se to týká všech, těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
1: Pavel zkritizoval i přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Jde podle něj o meziresortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Sport. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů a to v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. Svůj čas z diamantové ligy v Římě vylepšila o 3 setiny. Stříbrnou medaili přidal výškař Jan Štefela. Počasí. V noci bude skoro zataženo až oblačno, doznívající přeháňky, teploty 15 až 12, na horách až 8 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky, na Šumově srážky četnější, k večeru budou ustávat a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý nebo mírný západní vítr, aby o jednička mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Aktuálně už nemáme ze silnic v regionu hlášené žádné mimořádné události, a to včetně dopravních nehod. I přesto ale buďte za volantem opatrně. Vozovky jsou po dešti mokré a kluzké. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým? V na začátku toho vám.
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V.
1: Dobře, takže teď jsme vyvrátili takové pravidlo, které koluje a někdo ho považuje za správné, že když je to množné číslo, že je to malé V, když je to jednotné číslo, tedy vám jako jedné osobě, tak je to velké V. Takhle to tedy není, jde tam o váš a nejde o kilogramy, ale o váženost toho člověka.
2: No, je to otázka stylistická. Není to takhle jednoduché, že by se to dělilo mluvnicky na jednotné a množné číslo. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže, asi ti vynadám. Tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal.
1: I kdyby šlo to kroucení krkem tedy.
2: No oslovujete koho si a měl byste tam
1: dobře.
2: Ten styl dodržet. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili. Takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Lačerat, Šukar Šuněven. Dobrý večer. Minulý týden jsme si povídali s Jiřím Smlsalem o knize Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava. Dnes se zaměříme na publikaci Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, kterou historici Jan Cimr a Jan Weiskebr vydali v roce 2024. Zůstaňte s námi.

0: Zaměřili na 207 příslušníků a velitelů gestapa, převážně říšských Němců, kteří působili v českých zemích v letech 1939 až 1945. Jejich poválečné osudy byly různé. Někteří stanuli před soudem a byli odsouzeni a jiní byli během 50. let propuštěni a vrátili se k běžnému životu, často bez větší pozornosti veřejnosti. Otázkou zůstává, zda u nich někdy došlo ke skutečné sebereflexi. Více už nám řekne spoluautor knihy Jan Weisgeber.
1: Neříkám, že soukromně nikomu nemohla proběhnout, ale ani z našeho výzkumu, ani z poměrně rozsáhlého výzkumu nevyplývá, že by někdo z nich provedl nějakou zásadnější retrospektivu svého života, nedej bože, že by dokonce se kál, nebo žádal třeba o někoho o prominutí, to, jak se choval, byť třeba na smrtelné posteli. Jak říkám, nevylučuju to, že někomu v hlavě se to nakonec objevilo, ale na veřejnosti nic takového, pokud já vím, neproběhlo. Pokud se ale na vlastní život, tak to bylo v těch květnových dnech roku 1945 nebo poté, když jim rozhodl soudní stíhání a ten následný proces s nebalou perspektivou, tak to ano, obávali se následku svých činů, ale ne kvůli vlastnímu svědomí, ale právě pro možnost toho přísného až nejvyššího trestu. To my se obávali, dokonce máme i tady v Praze případ, kdy jeden z těch úředníků pozabíjel i svou rodinu, tak jak to udělal například ministr říšské propagandy Josef Goebbels, že sebou na věčnost vzali i své potomky.
0: Vysvětluje spoluautor knihy Gestapo Jan Weisgeber. Arnošt Winter se narodil v roce 1939. Jako dítě prošel s rodinou táborem v Letech a později i cikánským táborem v Auschwitz-Birkenau. Vzpomínky si uchoval nejen díky vlastní zkušenosti, ale i díky vyprávění své matky. Jsou emoce, které se nevymažou, zejména strach. Na velitele leckého tábora Josefa Janovského si vzpomínal jasně. Byl jsem malý kluk, ale nikdy nezapomenu, jak nás v zimě na jeho příkaz svlékli do naha a postříkali ledovou vodou. Arnošt Winter zemřel v roce 2017. Teď si pustíme jeho vzpomínky z archivu Českého rozhlasu.
2: Vidím toho vedoucího, jak tady byl, to byl jako jejich představený, jak mě hadicí stříkal tou vodou studenou.
0: To jsou jeho vzpomínky z koncentračního tábora v Letech u Písku. V takzvaném cikánském táboře v Auschwitz-Birkenau zažil Arnošt Winter hrůzy, na které se nedá zapomenout. Bylo mu teprve 3,5 roku, když se tam setkal s nechvalně proslulým lékařem Josefem Mengelem, mužem, kterému se kvůli jeho krutým experimentům přezdívalo anděl smrti.
2: Ano, ve 13. blok Řežanka. Mengele? No Mengele mě udělal hakový kříž na hlavě. My jsme dopadli tak, že jsme už šli, už celá ta řada, asi 1000 lidů šlo k peci. Máma vyprávěla, už viděla, jak se tam kouří a jel okolo, to bylo jediný štěstí, než bych tu neseděl. Jel okolo ten gestapák, ten náčelník posvědčivý a řval, Jude! A máma vystoupila a říká, nein! Čechy šeci kojines. A on okázal rukou, tak máma a dvě, její sestra a ještě jedna, vylezli a ty plakali a šli dál. Tak jsme se takhle zachránili my.
0: V Auschwitz-Birkenau byl s rodinou až do roku 1945 do osvobození Rudou armádou. Vzpomínky Arnošta Wintra mluví za vše. I po tolika letech zůstává bolest živá. Jeho osud připomíná tragédii tisíce Romů, kteří prošli hrůzami války. Je to svědectví, které patří k naší historické paměti.

0: Klidný poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě anebo daleko od svých blízkých. V rámci projektu Trace se naše kolegyně Iveta Durdoňová zúčastnila mezinárodní konference v Osvětimi. Setkala se zde s odborníky, výzkumníky a zástupci občanské společnosti z několika evropských zemí, kteří diskutovali o možnostech prevence antisemitismu, anticikanismu a dalších forem nenávisti.
1: Pane Krhovský, vy jste vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v rodině u Kunštátu. Teď jsme v Osvětimi v bloku 13, který je věnovaný Romům. Jsme před fotografií Vincenta Daniela, který tady v roce 42 byl internován. Co byste o něm mohl říci?
2: Vincent Daniel byl Rom z brněnského Žebětína a byl do Osvětimi poslán ještě vlastně těma transportama a sociálu dříve, ještě před tím, než se začali semka hromadně přivážet Romové z protektorátu. Takže jsem byl vlastně přivezen jako kriminální vězeň. Tady právě na té fotografii vlastně i vidíme, že měl zelený trojúhelník BV, to znamená Berus Verbrecher, čili právě kriminální vězeň C, jakože byl Čech. No a tenhle vězeň vlastně významný tím, že jako jediný z českých a moravských Romů, kteří se pokusili o útěk, tak se mu ten útěk jako reálně opravdu podařil. Pracoval v tom třetím táboře Auschwitz III Monowitz Buna, kde pracovali na výstavbě nějakého rybníka a on se prostě jakoby rozhodl úplně jednoduchým způsobem jenom prostě utéct do lesa. Během toho útěku si ze sebe strhal ty vězeňské šaty, aby to nebylo samozřejmě poznat při tom jeho dalším útěku. On potom později se dostal zpátky vlastně do protektorátu, do místa, odkud pocházel, v těch lesích kolem Žebětína, kolem Brna vlastně se pohyboval. Tím, že neměl co jíst, tak se uchyloval ke krádežím a díky tomu, že ho chytli při krádeži, tak byl znovu zadržen. Byl poslán do brněnské donocovací pracovny. No a zhodou okolností odtama měl být znovu poslán do Osvětimi. A když šli vlastně do sprchy předtím, než měli odjíždět, tak vlastně jenom s ručníkem a v trenkách vlastně se mu znovu podařilo utéct. Takže dvakrát se mu podařilo utéct a válku přežil.
1: Teď tady procházíme tím blokem 13, tou budovou, a stojíme před malbami, které malovala Dina Gottliebová, která v Osvětimi malovala akvarely pro Mengeleho. Co byste nám mohl říct o těch malbách nebo o Ditě Gottliebové?
2: Dina Gottliebová byla židovka původem z Brna, potom se vlastně s maminkou dostala do Terezína, z Terezína semka do Osvětimi a nejprve byla v tom táboře B2B, čili ten terezínský rodinný tábor, kde díky tomu, že byla malířka, tak nejprve dělala takové ty jednodušší práce, jakože malovala třeba čísla na baráky. Později SS-mani zjistili, že umí dobře malovat, tak jim malovala nějaké třeba obrázky jejich podle fotografií nebo jejich portréty. Oni to posílali domů. A později byla doporučena tomu nechvalně proslulému lékaři, doktoru Josefu Mengelemu. Josef Mengele byl hlavní lékař toho úseku B2E, čili ten úsek, kde byl ten tábor pro Romy, který označoval jako Zigeunerfamilienlager, čili cikánský rodinný tábor. A on tenkrát psal takové ty pseudovědecké knihy o rasách a chtěl tam právě nějaké fotografie Romů, jak vypadají z toho antropologického hlediska. Nicméně ty fotografie tenkrát nebyly tak úplně kvalitní a ta barva úplně neodpovídala té barvě kůže. Proto mu byla doporučena Dina Gottliebová a on se jí zeptal, jestli by mu mohl namalovat ty portréty lidí, aby ta kůže byla opravdu té správné barvy. Ona řekla, že se o to může pokusit a Mengele s ní asi byl potom spokojený, protože pro něho namalovala těch obrazů několik, celou řadu. A díky tomu, že měla takovouhle jakoby lepší práci v úzovkách, tak zachránila nejenom sebe, ale i svou maminku a válku vlastně přežila.
0: Uzavírá Radovan Krhovský, vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů Hodonín u Kunštátu. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga v Budbacht, Zorte sa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Za uplynulých 20 let vzrostla naděje na dožití nejrychleji ve středočeských okresech sousedících s Prahou. Znovu se oteplí, zítra bude až 27 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Naděje na dožití v Česku rostla za posledních 20 let nejrychleji v okresech Praha Východ a Praha Západ. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. U mužů byl nárůst zhruba 5,5 roku života, u žen kolem 4,5 roku. Nejvíce pak lidé dožívají v Praze a zmíněných okresech, vysvětluje vedoucí oddělení informačních služeb statistického úřadu Pavel Hájek.
2: Nejdéle žili nejen ve středočeském kraji, ale i v celé republice muži v okrese Praha Západ, a to 78,5 roku. V případě střední délky života žen zaujímal z hodnotu 83,5 roku okres Praha Západ celorepublikově druhé místo po hlavním městě Praze.
0: Kongresové centrum v Praze 4 bude mít novou výstavní halu. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží, její stavba začne v červenci. Dokončená by měla být v září 2028. Jedná se o projekt za 1,4 miliardy korun. Budova má sloužit hlavně k výstavám a mezinárodním lékařským a vědeckým konferencím, říká ředitelka kongresového centra Lenka Žlepková.
3: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být. Sport.
0: Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
4: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který mi malý klub MFK Karviná. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most zbystřete u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě. A jen o kousek dál, ovšem bez označení, je odstavená dodávka, výrazně zasahuje do pravého pruhu. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u molu došetřují nehodu a projíždí se Kivadlově. A pak u Štejna se taky jezdí Kivadlově ve místě, kde se propadla vozovka. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědi u stánku.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědi u stánku, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědi u stánku a končíme Lucernou 25.11. kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobrý cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem upravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jinak?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel, aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se to hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě, nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno, tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, jste si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal čtyři koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
1: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal jeho na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale my Rajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
0: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady s Trady 75 tisíc lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátové písničky. Jak na kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
0: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
1: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, který si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude, určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
0: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste na kameni kámen, skládanka, tak. Podvod, stánky, růže z papíru a tak dále. Mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
1: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů růží z papíru a na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, by na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou stánky a valčičky a podvody a takhle kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás Vojtou píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
0: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc, než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti. A mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních 2 letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřeném bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelnému kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, a takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělat. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, ale má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná 1 celá písnička, kdy jsem pochopil ten jí smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelstností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu, to je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on by tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let, bez nějakých přestávek, prostě spolu, ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o který jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky, užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu, ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, které vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidle.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom tisíckrát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně takový.
0: Čili něco se tam otevře
1: tak,
0: mezi 11. a 1.
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se jí snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září, a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit ty žánry s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmikrásku. Já jsem jí vysvětloval, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauri, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauri, a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam, budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte, první posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma, takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. A já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě, poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl, a říkám, no tak teď to stojí za pred, já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal písnička Krásný tón, písnička o tátovi, která tu dneska

0: zazněla písnička Ostrejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
1: Mm-hmm. I vaše žena tedy zpívá. Účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
0: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou ovšem můj táta a přitom zakládání těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, je to velký zázrak, já to za zázrak považuji.
1: A u zrodu stával tatínek, já nevím.
0: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
1: Moc děkuji, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří, ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
0: Děkuji moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. A zítra se znovu oteplí, bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
2: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
0: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 MW. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
3: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
4: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
5: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
4: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Stavbu základní školy pro víc než 800 žáků zahájili dělníci v pražské Uhříně vsi. Zhruba za 2 roky má vzniknout i jídelna, tělocvična a venkovní zelené plochy. Projekt za 865 milionů korun zaplatí převážně pražský magistrát. Necelou polovinu bude tvořit dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra z hnutí ANO.
6: V naší městské části dbáme i na udržitelnost a celá škola má takové technologie, aby v průběhu roku vyrobila víc elektrické energie, než kolik jí spotřebuje. Po energetické stránce bude tedy soběstačná. Sport.
0: V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku se o víkendu bude slavit. Tamní fotbalový klub si totiž připomene sté výročí od založení.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojedinělé a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vyjelo nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Na východní části Pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před sjezdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika je částečně v pravém pruhu a v místě se vybočuje doleva. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Rychlejší koně s podtitulem Kovboj a básník, tak jak je v roce 1975 vyhnal Tom T. Hall do stáda čerstvých singlů a o rok později do názvu svého pořadí 13. alba Faster Horses. Před rovným čtvrtstoletím pak díky textu Mirka Skunka Jaroše pádili v názvu prvního alba Hradecké dělové koule.

Franta Špaček s dělovou kouli a klasická balada dávno zapomenutého oklahomského countrymana Verna Stouwella Long Black Limousine, kterou v roce 1968 proslavila Jody Millerová a po ní zpívali desítky elitních zpěváků ve věrném překladu Mirka Skunka Jaroše. Pod stejným názvem Dlouhá černá limuzína je ve vlastní verzi zpíval o 15 let dříve Michal Tučný s Pavlínou Jíšovou a Budějickým víkendem.

0: cowboy boots. In a pair of cowboy boots. In a pair of cowboy boots. Elitní tlumočník trackerských písniček Dave Dudley a jeho kovbojské boty, tak jak se v roce 1963 vklínili do elitní hitparádové trojky. O 34 let později došli až do Hradce Králové za Betrem Rybou a Dělovou koulí.
1: Chlapa nedělá ksicht ani kalhoty, já nedám dopustit na boty.

Franta Špače kytara, Petr Ryba steel kytara, Pavel Šonka bas kytara, Petrové Kučera kytary, Koutný klávesy a Vranka bicí a v jejich čele solový Karel Charlie Drtina, tedy heredická dělová koule a nestárnoucí kalifornský blues Jimmy Horačese. Za chvíli jej u mikrofonu vysídá Franta Špaček s dálkovým řidičem Mirka Skunka Jaroše.

country klasiku The Wreck of the Old 97 Henry Wittera, považovanou všeobecně za první milionovou desku, která vyšla v roce 1924, tedy 21 let po tragédii vlaku Fast Mail nedaleko virginského Denvilleu, vám nabídla dělová koule z kolekce Rychlejší koně z roku 1997. O dva roky později ji společně s Greenhorny nabídl i Pavel Bobek.

Johnny Cash s partou Tennessee Two a její havárie staré 97 stará 65 let. A zase naskok do nákladňáckých písniček. Tentokrát za slavnou Truck Driving Man, v níž vám Franta Špaček s dělovou koulí prozradí, že sedí za volantem rád.

Karel Charlie Drtina, Petr Ryba a Pavel Šonka s dělovou koulí 1997 a zatčení z odkazu folkové legendy Woody Guthrieho. Ve srovnání s ním je Evangelina, kterou přivedl poprvé na desky její autor Hoyt Exton, stále nesmírně mladá a půvabná i díky Petru Rybovi.

0: vrinal se na country klasika z dílny člena nešvilské dvorné slávy Ernesta Taba z roku 46, přímo geniálně převedená do češtiny s Kunkem Jerošem a velice důvěryhodně podpořená hlasem Karla Charlieho Drtiny, v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek a možná ještě

slavných 6 dní na silnici Davea Dudleyho, proměněné s Kunkem Jarošem do encyklopedického hesla Stvoření USA na závěr dnešního setkání s nahrávkami, které bohužel už neexistující hradecká dělová koule uložila před 35 lety do svého prvního alba Rychlejší koně. Díky všem za dnešní společnost, hezký zbytek večera a báječně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: akademickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Čekáme oteplení, zítra může být až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
3: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze dvou na tři střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Z ní mají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozborů zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí. Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
4: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené tři body.
2: Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů. Na Jižní Moravě může být až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržíte se na D11. V několika úsecích ve směru na Hradec Králové je uzavřený pravý jízdní pruh za kilometry 48, 24 a 7. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte kratší zdržení u Lipštejna, se jezdí Kyvadlově v místě, kde se propadla vozovka. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu. Pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci. Fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus a že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml. Rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly. Usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, smrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu, ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Potom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl do lenožky u krbu. Považte, já na to nepomyslel, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny, od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se? Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on také byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily, to je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je tentýž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal, máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu, ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom tři pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundovali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena a otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je?
ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukaly tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřip od hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností. V podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík. Za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka. Drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředí.

Během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den? Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovaly další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha, tenhle večer patří dům mládeži, my si dáme sklenku bílého tamhle ve stavení naproti, co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychleji a rychleji. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychleji a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila, hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Geibla, přiveďte Geibla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Geibel nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Geibel zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Geibel už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

0: London. I'll show you something to make you change your mind.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: No a na závěr úterního dne, jako vždy, pár vteřin po 23. hodině otevírá noční linka. Tentokrát je úterně středeční a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit. Před námi jsou jako vždycky celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také povídání na téma velmi aktuální. Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Jste rádi doma na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stán? A kde jste byli nejradši v létě třeba jako děti? Jezdili jste hlavně na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a užívat si letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Tak tolik a mnohem více na toto velmi odpočinkové prázdninové téma můžeme si představovat, vymýšlet, povídat si, co bychom rádi a co třeba nestihneme, ale i tak jen tak třeba ta představa už potěší a pospraví náladu, třeba když se počasí zrovna nedaří. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám zaspívala zpěvačka Kristýna svoji písničku Hore hroně. No a hned přivítáme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Děkuju. Já přeju tobě a všem posluchačům samozřejmě nádherný večer. A protože už to leto se je v rozpoku, jak se říká,
0: ano.
1: Tak já musím říct teda, že léto mám ráda jako období, ale nakonec jsem letní zrozenec, ale fakt je, že teda jako takový ty extrémy počasí, větrno, zima, v noci chladno, no prostě mi to připadá úplně nenormální.
0: Jo.
1: Ale velice ráda vzpomínám právě na prázdniny mého dětství. Protože já z toho čerpám vlastně celý ten svůj život a já jsem trávila hodně času u babičky na vesnici, kde bylo teda spoustu zvířátek, i koně jsme měli, jo.
0: No krása.
1: Kravičky se pásávala. Jo, teď jsme tam stavěli takový různý ty stavbičky, plotny a prostě pece a prostě blblo se. No, to byly prázdniny úžasně. Jsem chodila neustále mezi těma dvěma vesnicema 4 kilometry zálenýma. Vždycky jsem mamince něco pomohla a nakoupila a tak a už jsem byla zase u babičky a tam jsem prostě, tam jsme plavili i ty koně, my jsme prostě byli neustále někde v přírodě, hráli jsme si, oni bydleli přímo u kapličky, jo, takže to bylo takový okolí kouzelný, taková malebná vesnička prostě to je. A takže já prostě to mám spojený pořád v těch vzpomínkách, se vracím k tomuhle nádhernému dětství a snažím se i z toho čerpat jako třeba pro svý vnučky. Já když teda třeba je pozvu na zahrádku, jako ano. Což teda o prázdninách určitě bude možnost, tak bych chtěla, aby jsme tam i třeba přestanovali,
0: ano, ano.
1: Přespali tam třeba. My jsme spávali na matracích ještě s mojí nejstarší vnučkou a dcerou, ale aby jsme tam prostě byli co nejblíž té přírodě.
0: Jo.
1: A pak miluju plavání. A to teda jako zatím se teď moc nedařilo.
0: Jo.
1: Takže si to doufám vynahradit.
0: Na to přijde teprve čas teďka. Takže ty jsi vlastně teď v takovém tom přípravném období, že se fakt těšíš, že přijde zahrádka prázdniny, zkrátka to léto tak, jak má být. Doufejme, že bude, jak má být léto.
1: No, já si myslím, že ty extravy budou pokračovat, ale teď máme mít výhledově, máme mít konec týdne a příští týden ještě docela příjemné letní počasí, stabilnější.
0: Ano.
1: Takže to bude kouzelný, jo.
0: Dobře.
1: Už na plovárnu se dá zajít. Takže já přeju všem nádherné léto, samozřejmě. Jsem ráda, že jsem se mohla s tebou slyšet a pozdravit a přeju to úplně všem posluchačům bez rozdílu.
0: Tak Dano.
1: A si prostě užívají pohodu po své.
0: Já přeju také krásné léto a především ti chci popřát, protože vím, že máš dneska narozeniny, tak ti chci popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Ku tvému svátečnímu večeru. Moc si to užij potom o víkendu, až budete mít nějakou krásnou oslavu doma
1: to
0: a bude na ní
1: mnoho,
0: bude na ní spousta času. No a jinak přeju, ať se léto vydaří podle představ samozřejmě a podle přání.
1: Ano. Děkuji pěkně a děkuji za prostor, který jsem měla a jsem moc ráda, že jsme se slyšeli a zdravím do všech koutů světa, jak já říkám, ať je mír.
0: Dobře.
1: A klid a mír a pokora.
0: Ráda vyřizuju a posílám písničku k narozeninám. Hezký
1: děkuji.
0: Večer, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Vladimír Mišík a písnička Jednou. No a teď pozdravíme paní Ivetu do Olomouce. Krásný večer, Iveto.
1: Krásná hudba.
0: To je dobře.
1: Děkuji. Mm-hmm. Já zdravím. Krásnou noc nebo večer.
0: Večer, ano. No, to jak chcete.
1: Ano, mm-hmm. Ano. A krásné téma. Mm-hmm. Jo, léto. Miluji léto tedy.
0: To je dobře.
1: Jo, vzduch, vítr, voda. A já chci říct, já jsem měla holčičky moje, měly atopický ekzém, jo? Mm-hmm. Takže já jsem celý rok, já jsem žila za socialismu ještě, jo? Mm-hmm. Já jsem celý rok šetřila penízky, abych ty holčičky mohla vyvést k moři.
0: Ano, ano.
1: Jo, k moři, protože jsem věřila v sílu moře,
0: že to pomůže.
1: Soli.
0: Mm-hmm.
1: Ano,
0: určitě.
1: Ano, že to pomůže. Ano, takže každý rok holčičky moje díky mně byly v Řecku, v Itálii, na Maltě, Kanárské ostrovy, jo. Tam to vpučelo tedy na Kanárech. To byl vítr, já jsem měla furt rozcuchaný vlasy. Ale já jsem, chci to zhrnout, já jsem ty holčičky opravdu uzdravila. Mm-hmm. Moje holky dneska žádný ekzem nemají, jo, oni to měli v loktech, pod kolenama, uh-huh. na zápěstí, škrabali se, jo, ve školce, když byli malinký, škrabali se, svědilo je to, jo, oni nesměli rajčata, pomeranče, nic, jo, a já jsem každý rok na to moře našetřila, abych ty holčičky vyvezla,
0: ano.
1: aby se uzdravili. A já jsem je nakonec paní Tuško uzdravila.
0: No tak to je nádherný výsledek. Tady se ukazuje, no. že skutečně moře má opravdu no. nejenom v sobě svoji krásu, ale
1: ano.
0: i sílu a velkou
1: a dnes
0: moc.
1: Mají, ano. A dnes mají holky teda, to dodám, uh-huh. 45 let mají dneska holky.
0: Uh-huh. Aha.
1: Dneska, zrovna 13. Z 13. jsou narozeny, ano.
0: Jo.
1: A mají dneska 45 let a nemají ani ňo. Po tím ekzému.
0: No, vidíte to, jak se to vydařilo.
1: Takže maminka jim pomohla.
0: Tak, to je krása. No a co chystáte
1: na maminka Iveta Olomouc Radíkov.
0: Dobře.
1: A zdravím všechny tady lidičky, co mě znají.
0: Dobře, ráda vyřizu.
1: Já jsem je uzdravila, no.
0: A co chystáte na letošní léto, paní Iveto? Nějaké výletování nebo zahrádku?
1: Já mám 3 pejsky, takže
0: no.
1: pracuji na zahradě tady, ano.
0: Mm-hmm.
1: Tady mám zahrádku.
0: No, to je krása.
1: Jinak jsem tady. Mm-hmm. Pod lesem, nic nechystám, prostě mám 3 pejsky a žiju pro ně.
0: Prostě budete
1: jo,
0: venku
1: jsou,
0: s nimi a v přírodě.
1: To jsou moji pejsci, ano. My tady žijeme pro sebe, tak jako, když tady je nějaká zábava, co hasiči, tady sbor dobrovolných hasičů uspůsobí nebo pořádá,
0: mm-hmm.
1: tak se tam jdu podívat.
0: No krása.
1: Jo, pobavím mm-hmm. se.
0: Ano.
1: Poslechnu si tu dobrou hudbu. Dám si tam nějaký špekáček a jdu domů. A jsem šťastná.
0: Tak to je dobře.
1: Tady pod lesem.
0: To je dobře. Tak paní Iveto, moc si to takhle pěkně užívejte, jak popisujete.
1: Ano,
0: přeju vám krásné
1: děkuji.
0: Dny. Hodně
1: ano,
0: zdraví.
1: Zdravím všechny. Ano, děkuji.
0: A
1: moc.
0: Dobrou náladu pořád. Mějte se hezky.
1: Ano, děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tak tolik písnička, jinak za 9 minut půl 12. to je přesný čas a na telefonní lince máme Roberta z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu, vidím to ze dvou úhlů pohledu, příjemné a nepříjemné, který mám začít, prosím vás.
0: Ještě jednou?
1: Že to vidím ze dvou úhlů pohledu, jeden je příjemné a druhé je nepříjemné, tak no, nevím, kterým začít.
0: Nechám to na vás samozřejmě, ale já bych radši volila ty příjemnější povídání, když jsme u léta a prázdnin.
1: Jo, tak já řeknu ten nepříjemné krátce, když je člověk v práci, je to vedro, tak to je za trest, protože to by radši spal, než by něco dělal, protože je spocené, to je malá hrůza. Takže to je ten nepříjemné. No a teďka se budu bavit o tým příjemným.
0: No.
1: Takže chodím v vodě, to mě baví.
0: No krása.
1: Přece občas teda, většinou chodím teď na bazén, co se mě utopila žena, protože se z té vodě sám bojím. A když je tam víc lidí, tak si třeba troufnu, ale sám to je potom takový riskantní.
0: Jo.
1: Občas jezdím na kole, to mě taky baví. A jinak do lesa na hřiby, když je počasí, jezdím třeba do náměště, tam jezdím moc rád.
0: Jo.
1: Krom toho tam mají prima železářství.
0: Aha, kdy jedete do okolí a prozkoumáte co nového, jo?
1: No tak to železářství tam už jezdím delší dobu, jako tam mají tak dobré věci, nevím, jestli doma něco kutíte, tak třeba byste se tam mohla podívat, to v té nádražní budově. Tam to borec koupil. A je to jakoby v malým, je to tam prostě perfektní, jako vždycky jsem si vybral něco, co se mě hodilo do dílny.
0: Tak to je dobře, to je dobře. No.
1: A vy byste si tam taky vybral, tam mají i drogery.
0: To je sice pěkný, ale já to mám trošku z ruky, Roberte.
1: Jo. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, možná vás trošičku pobavím, bylo to v starým českým filmu, možná mě pomůžete s názvem.
0: No.
1: Já mám teda doma sklep, nikdy jsem to neskoušel, piju vždycky pivo z ledničky, že, když jete v postudený. Ale máte doma taky sklep nebo něco?
0: Ne.
1: Nemáte, tak to ne... Tak to nevyzkoušíte, ale já jsem přemýšlel o pivě ze 7. schodu.
0: Jo, tak to máte rád v létě, jo, pivo ze 7. schodu.
1: No právě, že já nevím, já kolik žitek schodu do sklepa 7, ale musím spočítat.
0: No. Jo, to je jedno, no tak třeba z 5. schodu bude stejně dobrý.
1: Vůbec si dobu, no. A vy se zeptáte paní předem, no jestli má doma sklep a jestli pije pivo ze 7. schodu, no. Nejdeka nevím, posluchačky předem, no.
0: Jo, teď už
1: to pobavilo.
0: Teď už to nedoženeme.
1: V Hlešově by mohli mít sklep. Ale jo, tak to říkám z legrace. No, ale třeba to nemůže být zajímavý, no. Borec to měl vyzkoušený, no.
0: Dobře. Takže na létu si najdete svoje zkrátka, nějaké ty chvilky, to, co máte rád, co vás baví a užijete si.
1: Já jsem vás chtěl zeptat třeba. Co baví vás třeba? Hrajete třeba tenis nebo fotbal v lítě nebo tak? Je to, protože každé mluví o sobě, tak mě vždycky zajímá, jako co...
0: No tak o tom je noční linka, že se můžete volat a povídat své příběhy samozřejmě, ale jinak samozřejmě léto mám ráda, výletuju, jezdím na kole, jsem venku, chodím k vodě,
1: cestuju. Hrajete fotbal?
0: Fotbal nehraju, Roberte, zklamu vás.
1: Moje žena trošku hrávala. Jako
0: no prosím, krása, no proč ne?
1: Jo, to bavilo, no my jsme taky hráli s klukama fotbal. No.
0: Jo.
1: No a na závěr chci pozdravit
0: Brinkaře,
1: paní Ludmilu z Brna, sympatěčku, paní Vlastičku,
0: dobře.
1: Polina. No a zkrátka všechny linkaře a i toho pána z Olomouce, počkejte, ze Stupkové, jak se jmenuje, no, Jirko, myslím. Tak teď nevím, teď si to nemůžu
0: zkrátka pozdravíme, jo?
1: Tak všechny pozdravujte, no, budu poslouchat dál. A mi někdo řekne, jaký je pivo ze 7. schodu, jestli má sklep, moc by mě to zajímalo, tak moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, mějte se krásně, hezký večer, Roberte, naslyšenou. A teď už je nachystaná s písničkou Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petr Rezeka, písnička Modrá zem. Dohráli jsme, dospívali jsme a teď můžeme pozdravit Jirku z Kyjova. Krásný večer, Jirko.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům Noční linky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě a doufám, že i vy se máte krásně téměř letně, když o tom létu je řeč.
1: Ano, ano, ano. Je to nádherné téma a taky zároveň složité. Léto. Léto jako takový. Si myslím, že je plod měsíce máje.
0: To bylo krásně poeticky řečeno.
1: No, poeticky, jenom tak upřímně. Protože ten krásný rozpuk přírody, kdy přichází v měsíci máji, i rozpuk toho dění kolem sebe, kdy člověk se tak, jak si začíná po té zimě otravné, trošičku motivovat na to příjemnější, aspoň pro mě, budu mluvit za sebe, tak to je opravdu, budu se opakovat, plod máje, kdy i vlastně ti lidé si myslím, že mají k sobě tak trochu blíž, jsou takový trošičku smířenější, hodnější, lepší, nejsou mrzutí, jako třeba na podzim.
0: To sluníčko má sílu, že jo, a dělá divy.
1: Sluníčko má sílu a energii a dělá divy, to jste řekla krásně. Ano. Velmi krásně. A toho to si nesmírně vážím, jo, protože trošku jde bokem politika, jo, a takový ty všední politické věci a tak. A je to nádherný. A mám vzpomínky, proč to říkám, protože z mládí mám obrovské vzpomínky a krásné vzpomínky, kdy třeba jsem mladý děvčata učil chodit po strništi.
0: Po čem po strništi?
1: Po strništi.
0: Po strništi.
1: Ano, když byli žňa, tak bosou nohou po strništi a přejdete celý lány.
0: No, já vám řeknu, vrazit si to posekané, tvrdé, seschlé obilí do nohy, to je teda něco.
1: Jo, ale
0: na to si vzpomínám taky, že se mi to v dětství podařilo moc krát, ano.
1: Věřím, věřím, i já jsem to zažil, ale tetička ze stařenku mě prostě vysvětlili, jak bosou nohou po tým strništi jít a to se šourá. Jo, aby to strniště se kladlo vlastně pod tou bosou nohou.
0: Jo, jo, jo, zkrátka no pomalu našlapovat a tak jako z boku se šlápnout.
1: A to bylo romantický, potom ty krásný večery vlahý. To bylo něco úžasného.
0: No je, je.
1: A ty děvčata, že samozřejmě vy ženy máte obrovský cit pro takový i to rozzářený nebe a tak dále. Hvězdy nad hlavou. No ale abych jenom tak v myslivosti se mě vyplatilo taky vychodit si srnce takzvaně, to znamená, když člověk chodil na čekanou, tak ano, to ano. Srnce poctivě musel vychodit. A vůbec nás nezajímali nějaký, ráno jsme, když už jsem byl dospělý, stával jsem do práce, vůbec mě nezajímalo, jestli budu vyspaný nebo ne, tam šlo o ten pocit.
0: Jo.
1: Ten pocit toho lovce a poděkování té přírodě.
0: Šťastný pocit navodil energii, takže spánku nebylo tolik potřeba, tak to dopadlo všechno dobře. Což je dobře.
1: Nádherně jste to řekla za mě. Děkuji vám. Prostě léto je kouzelné. z každé strany.
0: Máte už nějaké místo, kam se třeba letos těšíte? Kam se byste se rád vyjel podívat?
1: Ano, na Maltu. Jako zedník.
0: Jo, tak moc vám přeju, to není tak daleko, takže moc přeju, ať to vyjde, ať si užijete jarně letní nebo letně podzimní výlet a ať se vám tam samozřejmě líbí.
1: No, krásně řečeno, na Maltu to je pracovně. Bohužel letos vůbec.
0: Nechystáte?
1: Protože ne. Pracovní vytížení a nějaký ty plány ještě, aby člověk jaksi v této republice trošku mohl fungovat.
0: Jo.
1: Takže své pomoci, jo, rekonstrukce a tak dále.
0: Jo, no tak ať jde práce dobře od ruky a ať vám vyjde třeba i ta druhá ostrovní Malta, nejenom ta Malta tady v Čechách. Každopádně moc, Jirko, děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny. Užijte si to, budu se těšit zase.
1: A já vám děkuji.
0: Noční lince.
1: Děkuji,
0: jo?
1: I všem posluchačům přeji hezkou, dobrou noc a dobré ráno, když už to bude následovat.
0: Dobře, mějte se taky krásně. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miloš Dodo Doležal a s ním také Guy Mendieu, ta jejich písnička Soudím, to vše v noční lince, kam se také dovolal ze Židlochovic z Moravy František. Františku, krásný pozdní večer přeju.
1: No, dobrý večer, paní Jitušku, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu, nebo toho vysílání a poslouchačům noční linky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě, za všechny, kteří ještě neusnuli. No a Františku, no. Co vy, léto je za dveřmi, když se řekne toto, platí to pro vás, jakože je třeba chystat dovolenou, anebo naopak jste úplně v klidu a říkáte si, uvidíme, co vymyslíme.
1: No, paní Tuško, já ještě řeknu tomu, jak to teď zmínil pán o tom chození po svýma nohama po tom straništi.
0: No.
1: Tak, to jsme zažili, jako, že protože jsme měli pola a posečený pole a potom se tam pásly vždycky huse.
0: Ano, ano.
1: A my jako děcka jsme to hlídali a chodili jsme po tom straništi.
0: Jo.
1: Pšenica. Tam měla tvrdý staniště, to píchalo do těch nožek, tak jsme museli chodit tak, jak říká pan, tou šouračkou, jo?
0: Vždycky
1: to tak svalit tou šlapkou a tak se potom chodilo. A ječmen, ten měl měky ty stonky, jo? Tak to tak nepíchalo. To jsme skoro ani nemuseli nějak hlídat si, jo? To chození, tam to šlo, jo?
0: Ano, ano.
1: No, jinak, co se týče tak těch prázdnin, tak jako děcko asi kolem 10-11 roku jsem já, z našich děcek, nás je pět, tak jenom já jsem vždycky, jednou jsem byl ve Skry, kde je dneska ta atomová elektrárna, tak že to nebylo ani paměti, že to tam bude, myslím, tak tam jsem byl. A potom Broumov u Náchoda, tam jsem taky byl. A teď už nevím, jestli to bylo na týden nebo na 14 dní, jo. No, už je to dlouho, víte, protože tak... Takže tam jsem to jako děcko vždycky byl, no. Bylo mě vždycky smutno trošku, že jsem byl tam někde mezi cizíma dětskama, jo.
0: Aha.
1: Tak, no, ale... Ale člověk si potom za chvíli zvykl a no, měl tam nějaký kamarády a tak.
0: Jasně.
1: Jinak mám rád leta, jako jo, ale nesmí to být velký horka, protože po velkých horkách v zásadě dostávají průtor, protože je mračena, takový velký větr, jo.
0: Jo, rozumím.
1: Bouřky mi nevadí, jo, když blesky a to lítá, jo, ale prostě velký vítr, jo, to je hrozně.
0: To nerad, jo.
1: To vždycky nám to taky zhodí, jsem tam nějakou křídlicu ze střechy, jo,
0: no
1: někomu,
0: jo.
1: To odnese,
0: ano.
1: Někomu to odnese celou střechu a naším dokonce vtýkat uhodil brez do stodoly a teda potom zhořela, jo.
0: Aha, takže, jej.
1: No, takže takhle to nemám, toto. Jinak jsem si zvolil takový styl života, to podnikání, jo, že těch na tu dovolenou ani skoro nemůžu nikam jet, jo. A přivítám každý víkend a tak, no, a nebo dobu, kdy třeba prší a nemůže se nikde dělat, tak si odpočnu, takže takhle prostě to mám, no, zvolil jsem si takový život, že prostě to podnikání a to jsou takový starosti různý, no.
0: Jo, ale zase máte tu svoji práci rád, že jo, a tu svoji firmu, co
1: jo,
0: se stará na
1: to. Jo, to zase. A když můžu poročet, jako jo, ten kudu, kteří toho mají někdy ode mě plný zuby, jako jo, no ale z toho si vydělat, tak musí ho dělat, že jo.
0: No jo,
1: no,
0: když chtěli pracovat, tak ať pracují, to je pravda. No,
1: takže takhle je to se mnou do těch, dovolené nebo tak, nebo moc den, že jsem tam ten zpátek někam jedeme třeba
0: dolů. Jo, víkendový akce.
1: Manželkou, jo. No, takže takhle, no. Nebo
0: no, tak si dáte krásné lázně v Luhačovicích, nádherně, nemáte to daleko, tak no, proč ne, že jo?
1: No, někdy jsme se vydali až za Prahu, jsem jel autem, tak kde jsem pracoval, řežiju Prahy, jo, a tam všude Hradci Králové, tak někdy tam jsme udělali takové výletci taky, jo,
0: ano.
1: Ale vždycky jsem vzal ještě kamarád, manželi, to byli naši kamarádi, tak jsme vzali sebou a chudáci už zemřeli, tak jsme bez
0: nich. Jo.
1: No, takže těm už chodíme se vždycky dívat jenom na hrob, vždycky, no, rozsvítíme svíčku a takže teď jezdíme tak někam vždycky sami a teď zase manželka plánuje taky mít nějaký volno někam dál, ale já říkám, mamko, už to myslím nechám jenom na autobus, jako jo, protože to oni možná, když někam jedeme dál, už se děcka bojí, jo, aby jsme se taky vrátili, jo,
0: ano.
1: Jo, to je důvod, že jo, leta, no, takže, ale já se nebojím, já to nezdávám zatím ještě pořád, no, ale
0: to je dobře. To je dobře.
1: Přírodě neporučím.
0: Každopádně, Františ, přeju krásné letní dny, užijte si je moc, samozřejmě, ať už pracovně, nebo taky odpočinkově, protože i to je důležitá věc. A moc děkuju za návštěvu a přeju hezký večer. Jo? Mějte se hezky.
1: No, děkuji taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marta Kubišová a velká legenda, tento song Nechte zvony znít, tolik písnička. No a z Olomouckého kraje se k nám dovolala paní Julie. Tak Julie, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím a už se vás ptám, když je to léto za dveřmi, máte ráda léto, těšíte se na něj nebo zavzpomínáte, jak jste třeba ráda užívala léta, když jste byla malou holkou?
1: To jsou byla krásné léta. Ale teď, jak jsem zastárla, teda ne, zastárla, no. Tak to mám úplně paměť, že se na mě hrozně vytrestá, protože mě vzal manžela. Vzal mě maminku. Covid mě vzal dva syny.

0: budu asi jezdit na kole a snažit se na to dát všechno zapomnout.
1: Jo. Na které? No.
0: Jste dobrý rádio, já vás velice moc poslouchám.
1: No, moc děkujeme za přízeň.
0: No, tak jsem se vám svěřila také, no.
1: Tak to jsem ráda, že jste se zastavil. A tam u vás, tam v Olomouckém kraji, tam je moc hezky, když jedete na kole, tak která ta místa máte třeba ráda? Doporučte ostatním, aby se třeba taky vypravili na výlet.
0: Tak jezdím, nejradši jezdím na Červenku.
1: Mhm.
0: Do dvora.
1: Mhm.
0: Tam úplně to je nádherný.
1: No tak no, to je krása.
0: A já takhle v okolí jezdím, no.
1: Takže výletování na kole je takový váš koníček, jo?
0: No, cítím jezdit, že?
1: Tak to je super. Tak moc přeju, aby vám přálo počasí a přeju samozřejmě všechno dobré, aby se to trošku začalo vylepšovat a držte se. Jo, mějte se hezky.
0: Jo, vy taky.
1: Naschledanou, naslyšenou. Já děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Tak tolik Pavel Bobek a jeho song Stárnoucí mladí. Blížíme se k půlnoci, což znamená také závěr celého úterního dne s datem 16. června. No a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, tak se pojďme podívat také do pošty, protože jste se taky hojně rozepsali. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu. Ano, ano, ano, tak jak zpívá Helena Vondráčková Léto, léto, písní se oslavuje krása léta. Chvíle strávené v přírodě, to je pro mě velká romantika, píseň vyjadřuje radosti z letního období, přírody a lásky. Jsou to romantické vzpomínky s kapkami rosy. Ano, natrampoval jsem se třeba já do sytosti. No a takové houby a houbaření, to je moje vášeň i v zimě. Prarodičů a tety se nebo na chvíle u prarodičů a u tety se strýčkem také nezapomenu. No a stan, stačila nám jenom celta z auta i zašitá. Poslední dobou jedno téma lepší k druhému, tak vám moc děkuju. Tak Bohumíre, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě krásné dny a ještě potom krásnější, až budou ty letní. Přeju vám i také hezký večer a závěr toho úterního dne a samozřejmě se budu těšit, až se zase brzy uslyšíme.

0: Tak se skupinou Berlin jsme se přehoupli a s jejich muzikou jsme se přehoupli do nového dne. Už je tady středa s datem 17. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, aby se nám povedlo všechno, na co sáhneme. Pokud před sebou máte pracovní povinnosti, tak ať vás práce těší a dílo se daří. A pokud máte den volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ a hlavně s radostí a hlavně také ve zdraví a s úsměvem. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? A jste rádi na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši třeba v létě jako děti? Jezdili jste třeba na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnozí z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a prostě si užívat letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Připomínám, že i teď na prahu nového dne telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marie Rotrová a písnička To nic, to jen tak. No, začali jsme druhou polovinu noční linky úterně středeční a na telefonu teď máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás zdravím, moje sestra, já jsem zapomněla, že vás taky vždycky pozdravuje.
0: Děkuju moc krát, nápodobně.
1: Všechny posluchače, co jsou napřímo. Mm-hmm. Já teda vždycky se těším strašně na jaro.
0: Na jaro.
1: Mm-hmm. No, a když se to probouzí, ty ptáčkové zpívají všechno zelená, to se strašně těším.
0: Jo.
1: No, ale to mám taky ráda,
0: je
1: ale
0: dobře.
1: Ty horka. Ale horka, ty horka nesnáším.
0: Aha.
1: Teď bude 35 a to jako dělá. Já se bojím té bouřky, když přijde, protože tak něco přijde, nějaká pohroma, co se tý bouřky bojím.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale, no a jinak léto mám taky ráda.
0: Mhm.
1: Sluníčko, že jo, a by bylo tak co ty 25, 26, víc ne?
0: Jo. Tak to by, jako, to by vám tak...
1: No, někdo má rád, protože tady vedle sousedka, ta zrovna, když je horka, tak tam je apleje, jo.
0: Mm-hmm.
1: Nos má červený, všechno je popálená. No, snese to, no. Ne. Tak jako to... A když jako jsme byli děti, jak to bylo také hezký, že chodili jsme babice a to bylo, to člověk vzpomíná na takové věci. No, my jsme nebyla kousek, jo. My jsme jako na dráhou a ona byla dole Mnichovicí.
0: Jo.
1: Na náměstí bydleli a to. Na to se těšili, vždycky jsme se těšili na ně. Oni byli strašně hodní oba.
0: Mm-hmm.
1: A nezapomenu zkrátka.
0: Ani takže nerodí, ráda vzpomínáte ani na ty dětské no. prázdniny a dětská léta u nich a tak, jo?
1: No.
0: Tak to je
1: a
0: pěkné.
1: A sousedí, ty měli tři kluci, my jsme byli dvě, tak chodili k nám přihrát, my zase k ním.
0: Mm-hmm.
1: To bylo také hezký takový.
0: No je, je.
1: Až přespojí do Sprdně, ty uměl vypravit pohádky, si vymýšlel, tak jsme všichni poslouchali. Tak to bylo hezký, no. To víte, to už je všechno pryč za náma.
0: No, tak důležité jsou i vzpomínky, které si člověk uchová, které mu zůstanou.
1: No, to ano, určitě. To jako
0: a zážitky.
1: Nikdy nezapomene, no, to se nezapomíná, no. Takže nikam nepojedem, že nemůžem zdravotně, no, tak doma, no.
0: Takže doma zahrádka a tak, jo?
1: Jo, no.
0: No, tak to je taky pěkná věc. Dobře. Tak Libuško, přeju hlavně pevné zdraví, mějte se moc hezky, ať vám to pěkně roste na zahrádce.
1: A ráda vás slyším.
0: Děkuju moc krát nápodobně, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi, tak tolik muzika tady u nás v noční lince a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Tuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se zmínit, no už je to, dá se říct, pomalu 40 let, když jsem ještě jezdívala do Jeseníku a ovládala jsem to skutečně vždycky po pracovní době v pátek.
0: Ano.
1: A jezdívala jsem tam a tam měla lokomotiva Olomouc, krásnou chatu a my jsme se všichni znali. Takže tam byl takový svět a já jsem měla tady ty moje vnoučata od syna, ty bydleli na Prostějovsku, oni neznali les nebo něco. Já už jsem se rozhodla, říkala jsem synovi, že je vezmu s sebou do Pečíkova. No tak mě dovez a oni toho lesa se strašně báli. Marketka měla tenkrát 5 roku a ten Peťa měl 4 a oni se báli toho lesa. A já jsem je učila znát, jak se nebát lesa. A teď jsem říkal, když jsme odjížděli vlakem, tak syn říká, dovezte mě nějaký houby. No, tak já jsem říkala, když jste to, a oni, ano, ano, a když jste to tatínkovi slíbili, tak pěkně půjdem na houby. A teď oni vždycky, jak jsem udělala, já jsem vedla takovou pěšinkou úvozem, a oni vždycky, jak udělali krok do lesa, tak babi, tam ne, tam ne. No a já jsem věděla, jsem znala, kde ty houby rostou, kde jaké. A tak jsem říkala, tak tady postujte a já si tam půjdu kousíček dál. A oni nechodili, ne, tady jenom kousek. A šla jsem a tam byl pravák, krásný, pomalu dvoukilové. A také mezi keříkama. A já jsem chtěla, aby se podívali, jak ty houby rostou, jak to je. Tak se mi tam vzalo, pan, pojďte se podívat, co jsme našli tatínkovýho hříba.
0: Jo.
1: No tak se odvážili do toho lesa a teď si tam dřepli kolem toho a bochvítávali toho. No prostě já jsem z toho radost, že trošičku se tak odhodlali a měla jsem radost, že jsem je taky do toho Jeseníku vytáhla.
0: No je, je.
1: No tak jsme ho potom usušili, my jsme tam byli asi týden, tak jsme ho usušili a potom opravdu tatínkovi přivezli sušenýho hříba. No a tak se mě já trošku do toho lesa, a měla jsem jich 7, ten vnoučat, takže už mám pomalu 50 letou vnučku a není to dlouho, asi týden, tak mě vzpomínala do telefonu. Babi, já ti tak děkuju, že jsi nás tam vzala.
0: Jo, no tak to jak.
1: Já jsem je vzala i v Zlíně, naučili se tam lyžovat. Takže já jsem jim byla trošičku takovým nevzorem, že? Já jsem tam jezdívala v Zlíně taky na lyžování a v létě zase do té přírody. Milovala jsem to strašně.
0: Jasně, krásně.
1: A vždycky jsem taky čekala, kdy bude už to léto, abych zase šla na houby. Já jsem znala už svoje místa.
0: Ano.
1: A já jsem byla takový člověk, že jsem vždycky na té lokotce zvolala všechny celou partiu na večer a dělala jsem jim houbový takový placky. A to oni vždycky, kdy budou houbový placky, tak já jdu do lesa nazběrat, tam bylo hodně hub. Teď už já nevím, jestli to už tam, už to nezvládám, ale vždycky se rádi vždycky na to vzpomínali, jaký jsem dělala ty placky houbou.
0: No ty museli být. No jo.
1: Takže to byla příroda opravdu, že jsem to prožívala a ty moje všelijaký trable, to všechno zmizelo.
0: Všechno,
1: tím, že
0: ano,
1: jsem
0: ano, ano.
1: V létě užívala tu přírodu. No a je to ve mně, já nemůžu být bez toho, jenom, že už dnes v mojím věku já už daleko nedojdu, ale vzpomínám na to, bylo to krásné.
0: Tak alespoň teď vycházky po okolí. No.
1: že si to ty moje vnoučata užili.
0: Užili a pamatujou, ano.
1: Takže až to vzpomínají.
0: Áno, áno, áno.
1: Takže tak to byly tu škola.
0: To je krása, to je krása. Tak Eliško, moc vám děkuju taky za návštěvu, za povídání, jinak přeju příjemné vycházkování po tom nejbližším okolí vašem tam.
1: No, tak to studejně teda.
0: No to je mi jasný.
1: Při 4 kilometry není mít.
0: No to je krása, ano, ano, ano.
1: To jsem zase byla.
0: Ano.
1: Takže já nelením, já se musím unavit, abych využívala všeho, jinak ano. Bych nedokázala být doma sama. Takže tak to je se mnou.
0: Tak to je dobře, že máte stále hodně energie. Moc vám děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, Eliško.
1: Taky. Já vám taky hodně zdravíčka a taky. Hodně, hodně posluchačů.
0: Děkuji moc krát.
1: Mějte se moc pěkně.
0: Nápodobně.
1: Nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a taky jsem se narodil bos a krátce před půl jednou se k nám dovolala z Rajhradu Jitka. Krásnou noc, Jitko, moc vás zdravím.
1: No já vás taky zdravím, protože Jituška zdraví Jitušku.
0: Jo, děkuju.
1: A do třetice tady byla Jituška už jedna, co volala. Takže máme to do třetice.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano.
1: A ještě chci podotknout jako ten pán, co volal, že také jsme z dovolené jezdili vždycky ke známým a ti museli vybrat pivo ze 7. schodku.
0: Jo.
1: Opravdu do toho sklepa šli a museli mít pivo ze 7. schodku, takže to bylo tak úžasné.
0: Měli to takhle naučený, ano.
1: To rozšířilo a ušici. Ne, jenom z toho 7. schodku to dones. My jsme ten neviděli, o co jde. A to se rozšířilo tam prostě kde všude a jinde to nechtěli, jenom ze 7. schodku, jo. No a my jsme teda objezdili celou republiku, včetně Slovenska, kde se dalo, hlavně pod stan, takže
0: no,
1: není pomalu místa, kde by jsme nezabloudili.
0: Ano.
1: A kromě zimy, tak jsme jezdili pořád, jenom se trošičku rozebřilo, takže já jsem nikdy nevydržela, ani když bylo prostě už nebylo nastanování, tak možná se muselo někde vydat, jo, někde prostě být a jsme jeli na ten jeden den kamkoliv.
0: Ano, ano, ano.
1: A manžel říká, proboha, tady nemůžeš vydržet jednoho doma. Já říkám, ne, to budu zase celou zimu, takže to bylo hrozný pomyšlení, kdyby už prostě nemohla vyjet na ten víkend někam. Že prostě voda, to byl náš život a bez toho do dneska nemůžu být.
0: Jo.
1: Z toho Rajhradu já dojíždím do Brna, do Závadovických lázní, pochopitelně, kde je voda.
0: Aha.
1: A nejenom tam, ale že tady je to nejbliž u vlaku. No a samozřejmě ne, bez vody nelze žít, bez toho není život.
0: Ano, ano, ano. Takže k vodě vás to tahne a k vodě musíte zkrátka.
1: Ano, já vždycky říkám, já třeba ty květinky, bez té vody usycháme.
0: Tak důležité je, že máte kam a že vás to baví a že víte, abyste tam zkrátka, krásná místa máte, abyste tam rychle dojela ve své blízkosti a to je určitě pěkná věc na léto. No a co jinak, takové ty letní dny? Chystáte se třeba někam i do zahraničí nebo někam výletovat tady po vlastech českých, moravských?
1: No tak to jsme jezdili samozřejmě i do zahraničí.
0: Mm-hmm.
1: Nejvíc jako do Jugoslávie a tak jako no, bývali pochopitelně, že tak do Chorvatska. A no prostě kam se dalo, tak se vyjelo pořád. A nebo teda se zájezdama, nebo různý ty akce byly, takže no neexistovalo, aby prostě se trávilo někde doma.
0: Jo, jo.
1: Všude je krásně. Ale doma je to nejhezčí, jo. Vždycky jsme byli rádi pryč a když už jsme byli někde na 14 dnů, tak už ke koncu říkáme, už aby jsme byli doma, už je to tady dlouhý.
0: Už se vám zase začalo stýskat, jo, po té vaší lokalitě a po té vaší oblasti.
1: Přesně tak.
0: Dneska se sice mnozí zmínili o vodě, ale málo kdo zatím se zmínil o tom, jestli mu chybí moře tady v té naší zemi, která bohužel moře nemá. My jsme takový suchozemci.
1: No jo, ale tak voda, to je jedno, také koupaliště je jakákoliv možnost jiná, jo, jsou různé rybníky. Takže my v nouzi, kdekoliv se u silnice zastavilo, viděli jsme rybník a už jsem tam byla. Jo,
0: jo? Tak zkrátka tak, aspoň takhle.
1: Ale i na zájezdě jsem s sebou měla plavky, zastavili jsme, rybník a už jsem byla ve vodě. A to bylo taky tak strašný horka, samozřejmě autobus rozpálený a já říkám, no tak ani si nedovete představit, když si sednete na tu horkou koženku rozpálenou, že jsem chytla vlka, jo, tak jsme se museli smát. Já říkám, v životě jsem to neznala, co to je. Říká, ježišmane, no běž do vody. A, no samozřejmě, už jsem byla v rybníku.
0: Jo.
1: A to bylo hned doslova se slezlo kolem patníku a v rybníku jsme byli a jak šťastně, že máme nádhernou plochu před sebou. To nemůže být nic ze všeho. Já si nedovedu představit dovolenou vůbec, kde není voda.
0: Kde by nebyla voda. Rozumím.
1: Je všude, najdete hodně toho, jakože po té republice se to tak No, bez toho jsme ji nedestanovali, jenom u vody, pořád.
0: Tak to je dobře, že to takhle máte. Dobře, tak Jitko, moc vám taky děkuju, přeju vám samozřejmě krásné dny, vydařené léto podle vašich představ, užijte si ho, naplánujte si nějaké bezva věci, co vás budou bavit a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Ano, děkuji, taky pravím všecky a mějte se pěkně novodovolené.
0: Taky.
1: A vůbec i mimo dovolenou.
0: Ano, přesně tak, pořád, neustále. Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tam se velcí nepouští, čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl,

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná, že ten

0: Karel Černoch na pohádková čtvrté přání a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindro.
1: Krásný večer vám přeji.
0: Děkuju.
1: A chci poděkovat za krásné písničky, co nám pouštíte.
0: Ráda vyřídím našemu panu šéfovi hudebnímu.
1: No, to jsou písničky našeho mládí, víte?
0: No tak to je dobře, tak že si vyberete.
1: Vzpomínat.
0: Jo.
1: Ale já chci vzpomínat, nebo vzpomenout ty prázdniny, kdy byly děti a kdy se jezdilo k moři, to bylo k nezaplacení.
0: Krása.
1: To je prostě ty zlatý písky, jinam se nesmělo, že jo, Bulharsko, Rumunsko.
0: Ano.
1: Ale to mám dva případy, kdy jsme jeli teda na Šíravu. Podstan. Synové byli nadšení, protože Podstan to bylo jejich, byli zvyklí z táboru. A my jsme přijeli a nám tam propršel celý týden.
0: Jej, no stane se, no.
1: Oni lítali v gumách a chytali prostě ryby. Já jsem byla nešťastná, tak jsem je potom uprosila po týdnu, že teda bychom mohli jet domů, že to nezvládnu v tom mokru. Oni to měli všechno rozstříděný, pověšený v té chatce, úplně prostě normálně, jak byli zvyklí z táboru. A já jsem byla nešťastná. A pak jsem měla ještě druhý s nima zážitek. Jsme jeli do Sopoty nahoře až na severu v Polsku. Byl tam prostě festival, no tak jsme si udělali vejle, že jsme u moře nebyli.
0: Ano.
1: Ježišmarja, my jsme přijeli, tam byl takovej vít. A tak moře bylo studený.
0: Studený, no jo. Sever je sever.
1: Kašný. Já jsem se modlila, ať už jedeme domů. Jinak ty prázdniny, co jsme prožívali u moře, to bylo k nezaplacení. Kdyby to bylo blíž, tak by člověk jezdil prostě každého půl roku, ale jinak to nešlo, než jenom o těch prázdninách. A přesto se mně zdá, že to léto, jako když jsem dospívala já, jako v deseti, tak si vzpomínám, že to byly takový prostě silný léta. Všude bylo vidět obilí, že se sváží. A teď je to takový, v květnu jsou vedra, v červnu je zima. Je to prostě zvláštní, jak je to všechno otočený. No tak s tím jako nic neuděláme, no.
0: Ano, ano.
1: Tak nějak jsem jenom se chtěla trošku vzpomenout.
0: To je dobře, že jste se ozvala, takže ráda vzpomínáte, i když jsou některá místa, kam nemáte potřebu se asi vracet, že jo, úplně.
1: No tak to víte, že se najdou do ten život, no. Tak člověk to má prostě už poskládat.
0: V paměti, ano, ano. Dobře.
1: Děkuji vám moc krásně.
0: Já vám děkuji moc za povídání, za návštěvu. Mějte se moc hezky a krásné dny a hezké léto přeju, vydařené.
1: Děkuji,
0: naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já? No, to je otázka. Pozdravíme do Kyjova Pepu. Krásnou noc, Pepo.
1: Já zdravím ještě jednou, Jitřko.
0: Děkuju.
1: Mám rád léto, měl jsem ho za mladá rád, protože bydlím v Kyjově a pocházím z Milotic, kde je pěkný rybník, takže jsme jako děti prázdní tam strávili skoro celé prázdní.
0: No krása.
1: Doma, doma pomáhat. Jinak, jak jsem trochu vyspěl, tak jsme jezdili s klukama na motorky pod Stany Vranovská přehrada.
0: No jo.
1: Třetí na Bystříčka Tatry.
0: Mm-hmm.
1: A pak potom, když jsem měl rodinu, tak jsme byli pod Stanem s holkama, tak jsme byli Duchoňka u Topolčan, Senec u Bratislavy, Šírava v Píšťanech.
0: Mm-hmm.
1: No a pak, když se nám za 12 let narodil synáček, tak ten chtěl je taky pod Stan, tak jsme jeli do Ostrovské Nové Vsi, tady jsou koupaliště, šelkoviště. No a postavili jsme stan a na druhý den začalo pršet a dva dny lílo se mokrý stan a jeli jsme dom, takže si moc stanování neužil.
0: Někdy se to přihodí takhle prostě, že to člověk, no. Kdyby co dělal, tak to nevymyslí, přesně tak.
1: Byl z toho zklamaný, aspoň jeden den se vyspal ve staně.
0: Tak jste mu to už pak nevynahradili, říkáte, jo?
1: Už ne, protože potom už jsme jezdili na dovolenou jako na rekreaci, jako do ubytovacích zařízení
0: jo,
1: na hotelu.
0: Už tak. To nebyl stán.
1: Jinak mě nevadilo horko, já jsem hrával fotbal roky a tak mě spíš na fotbal jsem měl rád teplo, ale ne tyto vedra, co jsou teď poslední roky. Kuchyničky říkali, že vydrží a já jsem nerád hrával na jaro a na podzim, když byly ty plískanice, to mě vadilo víc, jako ty horka. Vydržel jsem dělat horku a to mě nevadilo a teď teda z věkem mě vadí ty horka a i tak, že se spíš schovávám do stínu, protože mě to dělá jako ze zdravotních důvodů.
0: Jasně, problém. Rozumím.
1: Příliš vysoké ty horky.
0: Rozumím, takže když jsou takové ty ideální teploty 25, 26, tak to je pro vás fajn, jo?
1: Jo, ty klasické, normální, ne, ty tropické. Jinak jsem měl ráda i zimu, když bývaly zimy, teda sníhu, to jsme saňkové lyžovali, to mě taky se mě líbilo a jinak jaro, protože máme zahrádku, tak už vždycky se těším, až se do toho.
0: No to je krása, no jo.
1: Takže tam žiju od jara do podzimu a relaxuju. Něco vypěstujeme a jako.
0: Takže je to radost vlastně potom sklízet nějaké ty dobroty, ty radosti, čemu se zadaří.
1: Loni byla radost, loni jsme měli 180 kilo jablek.
0: Pánečku, to je krása, no.
1: Tak se mají prodával, horší je to letos, protože buď to zmrzlo, nebo říkáně sada známý tady, že to kvetlo v době, kdy bylo zima a nevyletěly včelky, takže to neopilo. Takže
0: jo.
1: Chodím a hledám na jabloňách jablíčka.
0: Takže myslíte, že jablek alespoň v té vaší oblasti, co žijete, takže bude málo?
1: Ne, ani třešně.
0: Ani třešně, tak to
1: třešně,
0: vidíte.
1: Ale vůbec někde 3-4 třešně na stromě a špatný je to. No.
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem říkal, že se každý rok nejsou hody.
0: To je pravda, tak to je, přesně tak. No. Vidíte to, já mám zase pocit, že tady ve středních Čechách třeba třešní je dost. Jablek nevím, jak bude, to jsem se nekoukal, ale třešní, co jsem se dívala, tak těch se mi zdá hodně na stromech.
1: Tady kousek dál, taky v té vedlejší vesnici u Kyjova, tam při střešně jsou taky, no ale tady v Kyjově nic.
0: Tady tam u vás nic, tak vy jste to tam zrovna vychytali letos to nějaké ano. To mrazivé, když byly stromy v pětu.
1: Meruňky ty už nemám 4 roky, takže.
0: Jo, radši.
1: Vůbec, to zmrzne každý rok.
0: To je pravda, že ty jsou na to choulosti výhodně. No dobře, tak Pepo, moc vám přeju samozřejmě pěkné léto na zahrádce, hodně zdraví.
1: Děkuju vám, moc přesu měsíc po operaci ramene.
0: Jej, tak ať se to dobře hojí, pěkně cvičte, ať jste fit.
1: A chodím na cvičení a
0: to je
1: na
0: dobře.
1: Magnety. A
0: no.
1: Potrál se tím vazy v zimě, že spadl na ledě, tak potrané vazy ještě prostý, tak je to měsíc po operaci.
0: Tak je potřeba ještě tomu dát, čas a pak rozcvičit.
1: Dělám rehabilitaci, abych mohl zase trochu pracovat.
0: Možná. Ano, jo. Dobře, tak přeju hodně zdraví a krásné letní dny na zahrádce. Mějte se hezky. Budu se těšit, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička jménem Podvod, to vše v noční lince, kam se dovolala také Jarmila z Vysočiny. Krásnou noc, Jarmilo.
2: Já všichni zdravím z noční linky.
1: Děkuju moc krát.
2: Volám z Vysočiny, 15 km od Třebíče.
1: Mhm.
2: Takže jsem tady na chaloupce, už konečně jsem přišla z nemocnice, kde se teda uzdravuju.
1: To je dobře.
2: Víceméně jsem ráda, že tady můžu už vegetit. No a s tím, že teda jako malá, když jsme byli jako děti, tak nás děda bral do lesa.
1: Mm-hmm.
2: A prostě nám vykládal, jak byly po válce takový ty... v lese takový ty jámy prostě po granátech.
1: No, no.
2: Ale tam prostě jsou jeskynky.
1: Aha.
2: My jsme tomu věřili. Já jsem se bála, mě bylo až 6 let nebo 5. Prostě jsem se bála, jo. A kdykoliv jsem šla do toho lesa, protože tam rostly suchořiby, lišky, prostě krásný mech a to. Bylo to na Hladově. Mm-hmm. Jsme byli na ty hájence. A prostě až do dneška se mi o tom zdá, jak jsme tam chodili, jak nás děda takhle prostě vyděsil, že tam jsou jeskynky a já jsem tomu se sestrou věřila.
1: Jo.
2: No a teďka je to jak pohádka, že jo. Prostě ať dá prstíček a to a pak zase perníková chaloupka do toho a prostě všechny pohádky mi tak splynuly, že z toho je docela takovej aj horor, jo.
1: Mm-hmm.
2: No, ale ráda na to vzpomínám s tím, že teda jako my jsme měli prostě na Hladově. Tam rostly kuřátka, lišky, tam rostly dubáci, ukřížka.
1: Jo.
2: Tak když mamka nás poslala na polívku, skočte mi na polívku pro dubáky, tak jsme šli ke křížku, jo, pod lípy, tam byly krásní dubáci a to, no lišky v mechu, to úplně vidím jak dneska.
1: Ano.
2: No a s tím, že teda fakt to bylo kouzelný a myslím si, že dnešní mládež nebo prostě děti o to přišly tady o to, s tím, že každá doba něco nese, že jo. Můj otec, když teda k nám vykládal, když jsme se sešli tam třeba na narozeniny nebo jinak jsme nějak neslavili nebo to, ale ty narozeniny jsme třeba si poseděli, tak vzpomínal a tak krásně vykládal, sice smutně z války, protože byl 40. ročník, jak mu bylo 5, a prostě ty Němci v těch familiích tam na Holejích jeli a Rusi taky, jo, a prostě jaký dělají zvěrstva. Uh-huh. A jak on byl blonďák, takže jako vlastně byl nordická rasa, že jo?
1: Ano, ano, ano. No,
2: ale stalo se třeba to,

0: ta posezení společná, no, na to povídání.
1: A to vykládám svým dětem nebo vnoučatům a holky mi říkají, mamko, to už nám tolikrát říkala. To je zájem, jo.
0: Musíte tak, vymyslet na letošní prázdniny něco nového.
1: Tak zase to je trošku o ničem jiný, ale každá doba něco nese, že
0: to
1: jo.
0: To je pravda.
1: Byla to, vždycky se říká, to je doba těžká, ale vždycky se najde nějaký pozitivum prostě, ano, a nějaká radost.
0: Ano.
1: A člověk by se měl udělat radost už jen z toho, že vychází to sluníčko. Já se teďka probouzím na prášky, protože mám na štítnou žlázu.
0: Jo, tak se musíte kurírovat.
1: A normálně to mám tak nastavený v hlavě, že nemusím mít budíka.
0: Tak to je dobře. Tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Popřeju vám hlavně pevné zdraví, hodně zdraví. Hezké léto, moc děkuju za návštěvu a užijte si to na chaloupce. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: A já všechny taky přeju pěknou dovolenou a hodně sluníčka, kdo má rád. A kdo ne, tak prostě bohužel.
0: Určitě se brzo uslyšíme v noční lince. Mějte se hezky, no, dobrou noc, no, naslyšenou.
1: Dobrou noc a děkuju vám všem, co to vedete tam pěkně.
0: Děkujeme za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, vážení a milí, a protože se čas naplnil a protože jedna hodina noční či raní, jak chcete, klepe na dveře, tak to znamená, že jsme na konci noční linky a také to znamená, že bych vám ráda poděkovala za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte. Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal se mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávati, hledati důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám i komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuji. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, víte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincenc Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snažší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincenc Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mně nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vídáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou?
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny, například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte, ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Slyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Co pak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spolu viníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilování.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu, nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala.
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete. Má vás za nemoc praktického člověka.
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu po tmě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ilus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Ančí. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
3: Poslyšte, to opravdu není výslech.
2: Ano. Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
3: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
2: To neříkáte přesně, operace se povedla.
3: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
2: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
3: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
2: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
3: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
2: Nevím. Přinejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
3: A vítězové nebývají souzení, že?
2: Nemám to heslo rád.
3: Proč?
2: Co vy všechno nechcete vědět?
3: Nemusíte přece odpovídat, ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
2: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
3: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
2: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra, a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem vždycky sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle gobelen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy, kapitáne z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane.
3: Taky nevím. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
3: Pane generále, měl byste zkusit usnout, a nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. A moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. A strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, o činného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
3: Neobyčejně závažný. Pupek světa. Střed všeho míra. Umím si to představit. Já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte, pane.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cenná stvoření a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, víte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Kdysi při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží a doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje všechno.
3: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verden, pane.
3: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Gobleny na zdech. Co říkáte, kapitáne?
4: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
3: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země. Pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
4: Myslím, že ano. Tohle dunění.
3: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
4: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
3: Vy jste Scott. Máte skotské jméno.
4: Ano, jsem Scott.
3: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
4: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
3: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
4: Je to rozkaz, pane generále?
3: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepíte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
4: Mohu pokračovat, pane?
3: Není to zbytečné?
4: Smím pokračovat. Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
3: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
4: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
3: Neříkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
4: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
3: Já vás poslouchám.
4: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie. Ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
3: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
4: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných...
3: Nemávejte za s těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
4: Ano, pane.
3: A je z ní dobrá laboratoř?
4: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž Divínek nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný. Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se, Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují a žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolona, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou Delfy, Dionýze. Moje Delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si, jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeby být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvář.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
2: Je vám tu dobře?
0: A Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
2: Je vám dobře při tom popíjení?
3: Jak ses sem dostala?
2: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
3: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
2: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
3: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
2: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
3: To říkáš vážně?
2: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
3: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
2: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
0: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak myslíš?
2: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
3: Dionýzos nemísí vůbec.
2: Ví se to o něm.
3: Neřekl jsem ti, aby si sedl.
2: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
0: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
3: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
0: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
3: Drž už hubu, Dionýze.
0: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína, snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
2: Nad ránem padla Troja.
3: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
2: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
3: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
2: Byla jsem u toho.
0: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
2: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
0: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
3: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
0: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla jsi v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy někam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa, mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i mě.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.